že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým mužem.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo je.

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní The Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables, startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdím.

Na Banjo Jamboree zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Od Plotny Skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jamboree.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Vickymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga a teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jamboree, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Budešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, moc se na vás těším.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně
1: ale
0: u nás.
1: Ale já bych jenom dneska chtěla pozdravit v úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste
0: bohyně.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte, to přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A v obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Prahy. A na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako je takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hop a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlici. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na opratě, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přejdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Saskie.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání, opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Budešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Borešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem ji ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Bolešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A možno sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořádem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasné. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a příjemný den. Dovidění.
3: Taky přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Aha. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře,
3: Boba,
1: máme
3: super.
1: To tam zapsáno. Děkujeme
3: super.
1: Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte pejska.
3: Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky.
10: Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu tedy italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, señor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italský prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familia, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepaparti, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, très bien, la fille, très bien. De la calefio, même bien, bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. T'es Françoise. Chvilku koukali, pak řekli, pardon. A odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klep je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální, ano, dá se říct skoro. Multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že mandl
1: na
3: lpasí.
1: Na té chasi je konci pasi, on je rie, on papa, on je se, on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu, já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu, no prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Krásně, doufám, krásně. Že teď poslouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi? V naší rodince je Humory Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: A naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás
2: den.
4: Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme prosím rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten
4: se
1: je
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý den.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže
2: děkuji.
6: Tak přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, a my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například, jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, paní Saskyně, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska,
2: jo, tak
1: teď
2: to
1: je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapy, když je hokej, jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Povodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on byl takový písmat, no cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná. To
3: no,
2: jste hodná.
3: Ale je to strašně dávno. No,
2: no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme, jo, naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to... Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to... A ráda bych dala hlas za A. Uh-huh. A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce. Stále,
4: ať se vám stále daří...
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano,
1: ne?
2: Ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povítejte.
5: Ano, dobrý den, přeju vám pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešovo i vám.
2: Děkuji.
5: A pana Kostelku.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Mudešovou.
2: Ano, dobrý den, paní Mudešová.
6: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Boru,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: Já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc láskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc. A tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti? Tady byli. Dětičky, holem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak holem, šuplí to, holem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
7: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
7: Prosím.
8: Já jsem si totiž trošičku zdymnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
7: Ani krok. Nepřibližujte se.
8: Proč mám kráčet?
7: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, byl to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
7: Oskar, ach ano, já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
8: Samozřejmě, že znám, vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
7: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
8: Co pak?
7: Dejte mi cigaretu.
8: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
7: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
8: Ježíš Maria.

0: chystá nejrůznější překvapení.
1: Adolf s Dominem, já
2: ne,
1: to tušil.
2: Ne, no to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
1: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
2: Božák, on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
3: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré. S paní Sesky Budešovou těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli, a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto.
1: Tak pan Kostelka by byl

0: možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
1: Jo,
0: už máme sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
2: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
3: Ještě jednou asi, že jo? Ještě.
4: Pokračuj.
2: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Lacrima vipera Silvester.
1: Tak ešte jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saskii Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Počet válečných hrobů v kraji roste. Jičín opraví dětské hřiště v Novém Městě. Českým hospodám a restauracím se v letošním prvním čtvrtletí dařilo víc než loni. A dnes čekáme až 24 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Ministerstvo obrany eviduje v Královéhradeckém kraji 2713 válečných hrobů a pietních míst. Jejich počet navíc stále roste. Nové hroby archeologové objevují například při stavbě dálnice D35 nebo díky digitalizaci historických záznamů z první republiky. Ta má pomoct dohledat zapomenutá pietní místa.
2: Soupis vznikl ve 20. letech minulého století a zaznamenával hroby vojáků z první světové války, kteří zemřeli na následky zranění, nemocí nebo válečných útrap doma v nemocnicích, lazaretech nebo zajateckých táborech. Mnohá místa ale časem zanikla nebo nejsou označená. Ministerstvo obrany je teď ve spolupráci s obcemi znovu vyhledává. Ověřuje v terénu a postupně zapisuje do současné evidence. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Jičín opraví dětské hřiště v ulici protifašistických bojovníků. O vylepšení požádali sami obyvatelé místní části Nové Město.
3: Nové herní prvky budou podle města vyrobeny v podobném duchu jako stávající vybavení, aby hřiště nestratilo svůj charakter. Součástí obnovy bude také instalace nové houpačky. Náklady přesáhnou 200 tisíc korun. Jičín v posledních letech postupně investuje do modernizace dětských hřišť a veřejných prostor. Cílem je zlepšit bezpečnost i kvalitu zázemí pro rodiny s dětmi. Rekonstrukce tohoto hřiště by měla přispět k tomu, aby lokalita zůstala atraktivním místem pro trávení volného času dětí i rodičů. Zíčína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
4: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4%. Lze tedy souhrnně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
0: Dařilo se hlavně kavárnám nebo hotelovým restauracím. Po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Podle Sirotka se trh patrně pročistil a zbylé podniky stabilizovaly provoz. Sport. Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav v semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně. Ve finále už je Nymburk, který postoupil po 4 utkáních přes Opavu.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na horách velmi ojedinělé slabé přehánky. Teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do 1. listopadu je na Trutnovsku uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Radeč a Úpice z důvodu výstavby kanalizace, chodníků, opěrné zdi a rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po páté, od mikrofonu vás zdraví Pavla Kindernajová. Všimli jste si, jak dny jsou už dlouhé a příjemně jarní. No, svítat nám začalo o 16:30, vypadá to na další velmi pěkný den i v Královéhradeckém kraji. Budeme si to vzájemně přát a z vysílání samozřejmě nabídneme i kompletní ranní zpravodajský servis. Hlídáme silnice, čas, počasí, noviny jsou připravené, také hudba, takže za chvíli už s přáním hezkého rána zaspívá kapela Olympic. No a za chvíli z témat si posvítíme i na plastové nanonečistoty, které dokáží podle vědců proniknout pohraniční kontrolou v plicích. Navštívíme s vámi laboratoř, kde to odborníci zjistili. Hezky se s námi do pátečního dne nalaďte a příjemně probuďte.

0: Babi Daněk s Radůzou v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už téma nanoplastů, které narušují ochranou vrstvu plic, jak zjistili vědci z Akademie věd. To, že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Teď se ale podařilo pomocí speciálního mikroskopu odhalit, jak přesně pronikají do plicních sklípků.
1: Nádobka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
4: Cestou vzduchu do našeho těla ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydýcháme.
3: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích, v uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi tisíckrát tenčími než vlas.
4: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočastice o různých velikostech.
1: My jsme měli roztok nanočástic v chloroformu.
2: Velice tenká injekční stříkačka.
1: Několik kapek dáváme do povrchu surfaktantu.
3: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále.
3: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo, ukazuje Agněška Olzinská.
5: Laser tady máme.
2: Z jedné strany nasvěcuje ten vzorek.
5: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat nebo se může odrazit.
3: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Pozitivní melodie, energická od skupiny Gibson Brothers, zpívá se v ní o smíření s nejistotou v lásce. Text vypráví o tom, že pokud partner odejde, zpěvák nepropadá zoufalství. No v pozitivní náladě určitě budeme pokračovat i co se týče počasí.
1: Počasí.
0: Slunečný den je před námi v Královéhradeckém kraji. Podle meteorologů ta maxima by se měla šplhat téměř k letním hodnotám 20 až 24 stupňů Celsia. To jsou maxima pro ten dnešní den na horách teploty kolem 17. Vítr nám to tu pocitovou teplotu oslabovat nebude. Měl by foukat pouze slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní. Množství srážek úplně minimální, do 1 mm. Rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé až nepříznivé, ale během dne už by měly být dobré. A biozátěž pro dnešek na jedničce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, když navážu na skladbu Budu tu stát, dá se říct, že tady neohroženě taky stojíme více než 80 let s vámi pro vás a snad ještě dlouho stát budeme. Teď se nám blíží půl šestá, 5:23, přesný čas na hodinách, takže je tady nabídka našeho spotřebitelského servisu, ve kterém se dnes ptáte na reklamaci vadného výrobku. Když vám jeho použitím vznikla škoda, kdo ji nahradí? Tak to už je otázka pro Josefa Černého.
1: Paní Ludmila prosí o radu ohledně reklamace indukčního sporáku, který skořil i hned po prvním použití a podle servisu nejde opravit. Obchod už daný spotřebič neprodává, takže nám vrátí peníze. Sporák musel být zapojený odborně, takže jsme zaplatili za instalaci vadného spotřebiče elektrikáři. Máme nárok i na tyto náklady? Paní posluchačko, máte nárok na proplacení veškerých nákladů, které souvisely s reklamací. To je ale pouze demontáž vadného sporáku a dopravné do prodejny. Nárok na proplacení nákladů na instalaci sporáku nemáte, protože s reklamací nesouvisely.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Půl šesté. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín obnoví v létě za zhruba 20 milionů korun záložní potrubí hlavního přivaděče vody do města a okolních obcí. Přibližně 20 tisíc lidí v Jičíně a okolí tím tak získá větší jistotu v zásobování vodou. V Česku loni vzniklo zhruba 2000 rodinných domů ze dřeva. Jejich podíl na celkovém počtu staveb je dlouhodobě kolem 15%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak bytových nebo jiných budov ze dřeva je v Česku zatím výrazně méně. Vedení Tatobyt na Semilsku chystá opravu budovy hostince u Studničku. Nemovitost loni koupilo za 5 milionů korun. Hostinec stojí v sousedství tamního kulturního domu a obec tam chce po hostinské služby zachovat. V pevnosti Josefov u Jaroměře dnes začíná multižánrový festival Jařinec, potrvá až do pondělního dopoledne. Program je soustředěný především do historických prostor Bastionu 4 a bude propojený s připomínkami 900 let od vzniku města Jaroměř. Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďani si poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1. A dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na horách velmi ojedinělé slabé přehánky. Teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Až do 5. června je v Kostelci nad Orlicí kvůli stavebním pracím zcela uzavřena ulice Krupkova bez objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách zpět k hudbě. Je pátek 22. května, svátek mají Emil a Rita a z Českého rozhlasu Hradec Králové se vás snažíme do nového dne příjemně naladit. Karel Gott teď bude zpívat, potom Ivone Přenosilová a následně se dnes poprvé podíváme i do dnešních novin. Krásné ráno.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Tisk.
1: 8 minut po půl šesté otevíráme dnešní noviny. Jako první tady mám náchodský deník, který píše o počmáraných ulicích. Doslova do písmene 400 nápisů a také obrazců se objevilo v ulicích Náchodska. Od října loňského roku prakticky nezůstalo v ulicích Nového Města nad Metují Náchoda a Dobrušky téměř nic čistého. Mladistvý autor tam během několika měsíců vytvořil bezmála 400 nápisů a obrazců. Náchodští kriminalisté přednedávnem zahájili jeho trestní stíhání a teď mu hrozí půl roku ve vězení. Mladík ke své činnosti nepoužíval přitom klasické spreje, ale převážně nesmyvatelné grafické nebo lihové fixy. A terčem jeho vandalismu se stalo nejen obecní vybavení, ale také majetek soukromých osob. Čmáral na dopravní značky, elektrické rozvaděče, lampy veřejného osvětlení, lavičky, odpadkové koše, kontejnery a tak dále. Náchodští kriminalisté tedy zahájili trestní stíhání pro provinění poškození cizí věci. Mladík, musíme doplnit, že s policií od počátku plně spolupracoval, ke všem skutkům se doznal, projevil lítost a deklaroval i ochotu nést odpovědnost za své jednání. Tak ale teď už raději příjemnější téma. Chlumecká dechovka zahraje v čínském Pekingu. Přichystali si novoměstskou, také Ježka. Velká cesta do Číny čeká muzikanty z Chlumecké základní umělecké školy. Dechový orchestr Zuš Mario Clemence se v létě chystá na festival do čínské metropole Pekingu. 50 hudebníků od 11 do 50 let musí dát dohromady na cestu do Číny bezmála 2 miliony korun. Číňanům chtějí zahrát třeba novoměstskou, novosvětskou nebo Bugatti Step pod vedením ředitele základní umělecké školy a vedoucího orchestru Jana Svoboda. Odjezd, odlet by měl být 11. července, tak budeme sledovat dál. No a Hradecký deník informuje také ještě o hradeckých očních lékařích, kteří získali ocenění. Československá oftalmologická společnost v dubnu letošního roku oslavila jubilejních 100 let své existence a při té příležitosti si její členové na společném setkání v Praze připomněli i klíčové mezníky a osobnosti, které oční lékařství za uplynulé století formovaly. Dlouhodobě mezi ně patří i lékaři z fakultní nemocnice Hradec Králové. Dlouhodobý přínos a řadu odborných prvenství ocenila společnost pamětní medailí, která putovala do Hradce Králové. Tu krásnou pamětní medaili naleznete tedy například na titulní straně dnešního Hradeckého deníku. Krásné ráno.

0: Obláčky jsou rozsypané na obloze nad Královéhradeckým krajem, ale paprsky nám prosvítají a budou prosvítat čím dál víc. Už jsou tady teplé dny. Mnozí určitě plánujete i koupání, bazény se napouštějí a blíží se téměř, řekla bych, až předprázdninová nálada.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes čekáme jasnou až polojasnou oblohu, přechodně oblačno, na horách velmi ojedinělé slabé přehánky, ale to bude opravdu zanedbatelné. Teplotní maxima pro dnešek 20 až 24 stupňů Celsia, na horách teploty kolem 17, biozátěž na jedničce, mírná zátěž. A ještě když se podíváme na ty aktuální teploty, kdo už se chystá někam ven, tak aktuálně se teploty na východě Čech pohybují okolo 8 stupňů nad nulou.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Svět stačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme na švédském, bulharském i německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Je pátek 22. května, přesně před 105 lety se na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli konalo první derby pod názvem Cena československého jockey klubu. Vědí ale děti, co to je takové derby a s jakým sportem si ho nejvíc spojují? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Co to je derby?
2: Že jsou blízko sebe nějaký hokejový nebo fotbalový zápasy.
1: Byl jsi někdy na derby?
2: Ano, několikrát.
1: A na jakém derby jsi byl?
2: Hradec Pardubice.
1: Co to je derby?
3: Že tam je hokej a fotbal.
4: My jsme byli na taky a byli jsme na hokejbalově, protože můj brácha měl trénink.
5: Já jsem měl trénink, teda turnaj.
6: Můj brácha byl na, ten byl taky na hokeji a taky tam na malých dětích a tam taky hrál zápasy.
1: A co se při derby děje?
7: Že se tam perou často fanoušci.
8: Že se tam perou fotbalisti.
1: Viděli jste někde v poslední době, že by se někde fanoušci nebo fotbalisti prali?
9: Slavie Praha, tak tam měli dynamity a běhali s tím.
1: A je to správně?
9: Ne.
10: My jsme koukali na hokej a u babičky a tam se prali, myslím si, že Česko a myslím si, že ještě Sparta.
11: U nás takhle jsme se koukali na hokej a Dynamo a Pardubice takhle se prali.
1: A kdo při derby fandí?
12: Fanoušci.
13: Dynamo a fanoušci.
14: Fanoušci, kteří tam šílej.
15: Fanoušci tam šílej jak blázen.
16: Že tam křičej tam, dáme góla, dáme, nikdy nezlohám.
17: A takhle to vidíme my.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policisté obvinili 3 lidi na Náchodsku z distribuce drog. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny. Motocyklový závodník Petr Najman vyhlíží slavné závody v Hořicích a dnes čekáme až 24 stupňů. Dobré ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Náchodští kriminalisté odhalili organizovanou skupinu distributorů pervitinu a marihuany. Z drogové trestné činnosti obvinili 2 muže a 1 ženu. Trojice má podle vyšetřovatelů na svědomí stovky případů prodeje zakázaných látek.
4: Nejvyšší počet prodejů, a to přes 500 případů, policisté zdokumentovali u 30-leté ženy. Nejstarší 59-letý muž pak dodal drogy ve 400 případů. Tento obviněný navíc podle spisu zajišťoval dovoz chemikálií a sám pervitin téměř 100krát vyrobil. Byl. Právě jemu hrozí nejvyšší až 10letý trest, za drogy už byl jednou odsouzen. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Radní Třebechovic pod Orebem vybrali zhotovitele projektu Disc Golf na Orebu. Zaplatí za něj 370 tisíc. Město tak pokračuje v realizaci projektu z loňského participativního rozpočtu. Pracovat na budování Disc Golfu začne v červnu, aby byl na letní prázdniny připravený. Hřiště bude mít 7 stálých košů, říká koordinátor participativního rozpočtu Tomáš Tázlar.
5: V rámci konání soutěží či turnajů bude možné usadit další 2 koše do jižní části Orebu, tak aby to splňovalo ty minimální parametry, které musí mít tento sport, a pro všechny zájemce i hobíky bude možné si zapůjčit disky v rámci našeho infocentra.
2: Uchazeči by v budoucnu možná neplatili za přijímací testy na vysoké školy. Teď to dělat musí, a to podle ministerstva školství vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
6: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
7: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
6: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
8: By to mohly být různé sady testů, a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědy a technického oboru, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
6: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Sport. Už 90. ročník slavného závodu na přírodním okruhu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích pojedou motocykloví závodníci o tomto víkendu. Mezi hlavní favority na vítězství bude v kubatuře superbajků patřit český reprezentant Petr Najman.
9: Pro mě znamenají prostě svátek, jakož tady jsem čuchnul poprvé k road racingu a začal jsem ho jezdit vlastně díky Hořicům a beru to jako skoro domácí podnik. Je to nádherná trať, krásná atmosféra a je to prostě takový vrchol sezóny na začátku sezóny.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na horách velmi ojedinělé slabé přehánky. Teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostine.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: K
0: Krásné páteční ráno, další přenos jsme pro vás na dnešní dopoledne připravili. Jakub s Janou se nám po deváté přihlásí z Jaroměře. Už jste viděli upoutávku na našich sociálních sítích. No, bude nám to ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové i houkat, určitě se těšte. Teď ale zaspívají Jiří Korn, pak Jitka Zelenková a pak nabídneme i zážitek z letadla, i když trochu netradičně. Studentská sociální firma z Vysokého Mýta nabízí lidem se zdravotním postižením zmíněné zážitky z létání v letadle. Jak konkrétně to celé funguje v praxi, to uslyšíte v reportáži natočené na jednom malém letišti. Už za 7 minut.
3: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Intenzivní zážitky chtějí lidem se zdravotním postižením dopřávat studenti střední školy technické ve Vysokém Mýtě. Vymysleli proto projekt, který divákům upoutaným třeba na invalidní vozík umožní octnout se v reálném čase v kokpitu malého modelu letadla a sledovat svět z výšky pomocí FPV brýlí. To jsou brýle třeba na řízení dronů. První testování technologie vylákalo reportéra Ondřeje Wolfa na letiště do Kunětic na Pardubicku.
1: Letadlo máme ve vzduchu.
2: Hele, teď jedu.
1: Točí se vám hlava?
2: No je mě blbě. Normálně je mi fakt jako, jak kdybych tam byla. Ne, to tam dejte, to je normálně.
1: To je ten hlavní pocit u toho, paní Karolína. A já teď tady vystřídám na speciálním sedátku navštěvnici a organizátor Jakub Fous mi propůjčí speciální brýle.
3: FPV brýle bych to nazval, které mají na sobě head tracker, který snímá vlastně váš pohyb hlavy. Díky tomu se můžete rozlížet, což teďka uvidíte. Já vám to takhle nasadím.
1: A jsem přímo vlastně v kokpitu malého letadelka, které se teď vznáší nad kunětickým letištěm. Teď zatáčí, vidím Kunětickou horu, letiště, přistávací dráhu. A teď jsme se trošku minuli se skutečným motorovým letadlem, které tady bude přistávat.
3: Chceme lidem ukázat, že prostě i když se bojí výšek, tak tohle je nějaká možnost, jak se do nich podívat, do těch oblak.
4: Nevšední zážitek z létání je možný díky propojení FPV brýlí a kamery upevněné v kokpitu modelu letadla. Na letišti v Kuněticích je teď s námi taky ředitelka střední technické školy ve Vysokém Mýtě Jitka Jiskrová. Testování technologie je podle ní završením dlouhodobé práce studentské firmy.
5: Máme projekty, které se týkají zejména podnikání mladých a naši žáci se orientují právě na sociální podnikání, což je od nich velice hezké, že nevidí jako primární přínos peníze, zisk, ale užitek ostatním, zejména handicapovaným mladým lidem, dětem, a v tom já vidím obrovský přínos.
4: Tým nadšenců kolem Jakuba Fouse a učitele Martina Štěpánka posbíral za projekt i několik soutěžních cen. Studenti ho chtějí s pomocí dotací a sponzorských darů nadále rozvíjet. Z kunětického letiště Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Pokud už plánujete, co tak byste mohli podniknout o víkendy, tak jedním z typů by mohly být trutnovské vinařské slavnosti. Trutnov sice naleží mezi vinicemi, ale víno si tam našlo své pevné místo. Parta nadšenců uspořádala první trutnovské vinařské slavnosti už v roce 2005 a letošní ročník tak naváže na tradici, která přežila dvě desetiletí a právě vstupuje do třetí. Takže už zítra stará radnice Krakonošovo náměstí znovu ožují vůní vína, zvukem cymbálu a také živou hudbou.
1: Počasí.
0: Počasí bude přát víkendové, určitě to budeme upřesňovat s meteorologem Imrichem Drapákem po 8. hodině. Teď letem světem na ten dnešní den, který bude také velmi příjemný v jarních hodnotách zatím. Čekáme jasnou až polujasnou oblohu, přechodně oblačnou na horách, velmi ojedinělé, slabé přehánky, ale mělo by to být do 1 mm, tak možná ani cítit to nebude. Teplotní maxima dnes budou šplhat k 20 až 24 stupňům, na horách se teploty budou držet kolem 17. Biozátěž hlásí jedničku, což je mírná zátěž.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Páteční program v našem vysílání bude nabitý hlavně regionálními zajímavostmi. Celé dopoledne přímý přenos z Jaroměře. Ráno také u nás ve studiu přivítáme členy Kácova, sboru Kácov z Nového Města nad Metují. Přijdou k nám dokonce 3 generace členů, takže 3 pohledy, 1 společný hlas. Bude u nás sbormistr Jiří Skopal mladší. Také přivítáme Luďka Hojného, který stál u znovu obnovení tohoto sboru, který letos slaví neuvěřitelných 150 let od založení. A přijde taky Tereza Vítková za tu nejmladší generaci, takže po 8:30 budeme mluvit o fenoménu a radosti sborového zpívání u nás na východě Čech. No ale teď zveme i k vysílání po 13. hodině, kdy opět otevřeme naši poradnu o zdraví a také zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dnes bude rozebírat.
1: Dnešní téma, nazvali jsme ho ztráta čichu.
2: Tuhle nepříjemnou zkušenost má v poslední době čím dál víc lidí. Je to něco, co nám komplikuje život.
1: Stává se vám, že na čas jakoby ztratíte schopnost ucítit všechny typy vůní a váš nos nezachytí to, co dřív?
2: Káva už tak pronikavě nevoní, vyprané prádlo vám přijde bez vůně, jídlo už nemá ten správný čichový a někdy ani chuťový říz.
1: Nebo se vám dokonce stalo, že jste čich ztratili úplně? Bojíte se to říct doma nebo doktorovi? Nebo to ostatní bagatelizují?
2: Dejte nám vědět, jak se to stalo a my zkusíme pomoci.
1: Své problémy se slábnoucím čichem nebo jeho ztrátou nám popište ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz.
2: Nebo nám své obavy namluvte na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Nebojte se, ještě jednou zopakujeme to telefonní číslo, ať si ho můžete zapsat. 221 553 770.
2: Ztrátě čichu se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: A reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
2: Téma je Ztratili jsme čich.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Před 80 lety byl v pankrácké věznici popraven K.H. Frank. Nejvýše postaveného nacistu v protektorátu Čechy a Morava odsoudil k trestu smrti mimořádný lidový soud za válečné zločiny, podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení Lidic a Ležáků. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Zapojí se třeba zámek Karlova Koruna nebo Hrad Kost. Obec Přepichy na Rychnovsku plánuje dobudování kanalizace a nové čistírny odpadních vod. Projekt už má připravený a čeká na stavební povolení. Pardubice v centru města odpoledne zahájí dostihovou sezónu. Připravený je například dostihový kvíz, workshopy, virtuální realita, jezdecký trenažer, street artová malba koně a další aktivity. V 18 hodin ve Východočeském divadle začne slavnostní gala večer s předáním cen města. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. A dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně do konce června pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Šťastnou cestu přejeme i dnes z Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pátek 22. května, za chvíli zajedeme i do Hořic. Určitě víte, slyšeli jste, přírodní okruh v Hořicích je v motocyklovém světě fenoménem a to platí také pro konkrétní závod 300 zatáček Gustava Havla. Tento slavný podnik se o víkendu pojede už po 90. a opět na něm nebude chybět evropská špička v mnoha kategoriích. Takže ty české adepty na vítězství si představíme před 7 hodinou.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Ano, nemůže chybět ranní tisk. Dnes s pátečním datem 22. května Mladá fronta dnes jako první přede mnou a na regionálních stránkách se například dočtete o tom, že obnova Kryblického parku je zpátky ve hře. Po Lípovém náměstí nebo náměstí Hraničářů připravuje Trutnovská radnice revitalizaci dalšího veřejného prostranství. Tentokrát se proměny dočká park na Kryblici. Slouží základní škole kapitána Jaruše z části i veřejnosti a má tam být více účelové hřiště s atletickou dráhou, taky venkovní učebna i místa pro odpočinek. Revitalizace za 80 milionů korun by mohla začít už příští rok, jak tedy zmiňuje Mladá fronta dnes. Hradecký deník ten nabízí pak následně například článek o srážkách se zvěří. Od podzimu došlo v našem Královéhradeckém kraji k více než tisícovce srážkám se zvěří, bohužel, a nejhorším místem je podle těch statistik Hradecko. V období od loňského října do letošního března došlo v Královéhradeckém kraji celkem k 1074 srážkám se zvěří. To znamená, že se tak stalo zhruba na každém 3,5 kilometru silnice v kraji, což vyplynulo z dat aktuálního srna indexu s tím, že nejrizikovějším místem, jak jsem zmiňovala, je Hradecko, takže na cestách určitě, ať směřujete kamkoliv, raději opatrně. Ale do třetice jedno optimističtější téma. Máme tady úspěch hradeckých rybářů. Jak zmiňují stránky hradeckého deníku, mladí rybáři z Hradce slaví zlatý hetrik. Zlatou udici vyhráli po třetí v řadě. Mladí rybáři z Hradce Králové dosáhli mimořádného úspěchu, kdy na letošním územním kole Zlatá udice 2026, které se konalo ve dnech 15. až 17. května v Králíkách a Herolticích, zvítězili už po třetí v řadě a završili tak svůj zlatý hetrik. Nejvýznamnější rybářská soutěž mládeže v regionu každoročně prověřuje nejen rybářské dovednosti, ale také znalosti přírody, rybolovné techniky, disciplínu i týmovou spolupráci. Letos se utkalo 7 družstev z bývalého Pardubického i Královéhradeckého kraje, tedy Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Opočno, Kopydlno, Týniště nad Orlicí, Jaroměř a domácí Králíky. No a hradečtí závodníci tedy potvrdili dlouhodobou kvalitní přípravu a celé družstvo vybojovalo celkové vítězství. Takže gratulace hradeckým rybářům. Teď je 6 hodin 41 minuta, zpívat nám bude kapela Toto.

0: 22. květnový den nám začíná, nabídne například i muzejní noc. V Hradci Králové má nabídnout od 18 hodin program na 10 místech. Kromě pořadatelského muzea východních Čech se zapojí Galerie moderního umění, Informační centrum obnovitelných zdrojů, Malá vodní elektrárna Hučák, Soukromé muzeum parních strojů v ulici Na Hrázce, Soukromé muzeum bednářství Jaroslava Tománka v Praskačce, Muzeum České lékárny u Zlatého lva, taky Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Petrov muzeum, Cabrio galery a také výtopná Jaroměř, kam vás vezmeme v našem živém vysílání dnes dopoledne.
1: Počasí.
0: Sluníčko bude svítit na celý Královéhradecký kraj, předpokládejme, sem tam nějaká kapka by mohla spadnout, ale bude jich velmi málo. Imrich Drapák předpokládá, že by mělo být jasno až polojasno, sluníčko nás těší už od časného rána, kdy začalo vycházet o 4:30 ráno. No, teploty budou šplhat téměř k letním hodnotám, i když zastaví se před tou letní 25, měly by atakovat jen 24 stupňovou hranici a na horách nám zůstanou do 17. stupňů. K tomu by dnes měl foukat pouze slabý severozápadní odpoledne severovýchodní vítr.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Skupina Elán má za sebou obdivuhodnou kariéru. Ani po tisících koncertů a množství písní na kontě jí hudba nepřestává bavit. Její členové při hraní prý stále pociťují vzrušení. Je to cítit, že? Skladba Znova sama dotkni vyšla před 2 lety a hned se stala vyhledávanou klasikou. Říkám si, aby ne, když má všechno, co fanoušci Elánu už léta oceňují, tedy kvalitní hudbu, silný text z výpovědí a taky příběh, se kterým se může stotožnit doslova každý. Sport. Teď už ale svět sportu a také Hořice, jak jsme slibovali, desítky motocyklových jezdců se u víkendu představí na 90. ročníku závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. Mezi hlavní favority bude v kubatuře supersportu patřit domácí Marek Červený. Zkušený 46-letý vítěz loňského evropského šampionátu přijede po závodech v belgickém Hengelu v dobrém rozpoložení.
1: První závod na suchu jsem vyhrál, druhý závod se jel na vodě, kdy jsem nechtěl akceptovat to, abych spadl nebo si nedej bože něco udělal, takže jsem dojel na 3. místě a určitě jsem hodně spokojený s tím prvním závodem.
2: I kvůli větší opatrnosti je tak Marek Červený v průběžném pořadí evropského šampionátu na 2. pozici, když na dalšího Čecha Petra Najmana ztrácí 4 body. Najman zapsal v Hengelu 1. první a 1. druhé místo, přitom řešil i problémy mimo trať.
3: Samozřejmě nebylo to jednoduchý, protože jsme měli trošku jiné plány. S jiným týmem jsem měl jet, na poslední chvíli z toho sešlo a musel jsem vše brzké době připravit, postavit vlastní tým, sehnat motorku, ale všechno se povedlo a jsem velice rád za to, jaký lidi okolo sebe mám. A jdeme dál.
2: Dál tedy do nadcházejícího víkendu a 300 zatáček v Hořicích na přírodním okruhu, který pro Najmana velmi znamená.
3: Pro mě znamenají prostě svátek, jakož tady jsem čuchnul poprvé k road racingu a začal jsem ho jezdit vlastně díky Hořicům a beru to jako skoro domácí podnik. Je to nádherná trať, krásná atmosféra a je to prostě takový vrchol sezóny na začátku sezóny.
2: Jestliže se Petr Najman cítí v Hořicích jako doma, tak Marek Červený tam zná doslova každý metr asfaltu, protože je místním závodníkem a své první pódium na 300 zatáčkách zajel už v roce 1996, tedy ve svých 16 letech. Od té doby se charakter přírodního okruhu částečně změnil a platí to i pro letošní 90. ročník.
1: Je vlastně letos vylepšený tím, že je tady sektor nový asfaltu, takže já si myslím, že je to velice dobrý pro bezpečnost. Samozřejmě o zrychlení času na jednotlivý kolo můžeme jako spekulovat, ale myslím si, že hlavně to bude o tom, že se pojede líp bezpečnějc.
2: Navíc se dá očekávat výborná atmosféra, protože předpověď slibuje ideální teplé počasí bez deště a to určitě přiláká na jubilejní a nejstarší české motocyklové závody stovky diváků. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: Jakub Fránek Tropické noci.
2: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
2: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Je 7 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Před prázdninami znovu roste zájem o nové cestovní doklady. Muzeum východních Čech na dnešní večer připravilo hokejový program. Dobruška o víkendu hostí mistrovství České republiky v moderní gymnastice a čeká nás slunečný den, bude jasno až polojasno. U zpráv vás vítá a krásné ráno přeje Tomáš Mysliveček. 5 týdnů před začátkem letních prázdnin se na úřadech v Královéhradeckém kraji už postupně vyčerpávají volné termíny pro vyřizování nových cestovních dokladů. Například magistrát v Hradci Králové má nejbližší volná místa až na 2. týden v červnu, dalších až 30 dní pak trvá samotné vyřízení žádosti. Podle vedoucí správního odboru Terezie Vitákové může ten, kdo potřebuje pas rychleji, přijít bez rezervace.
7: Pak se může přijít bez objednání, ale pak tady jsou ty fronty skoro 2 hodiny. A to jsou lidi, kteří vědí, že tady musí čekat, než se pro ně najde otevřené okýnko mezi objednanými klienty a pak je vemem.
5: Investigativní tým Českého rozhlasu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Český rozhlas nahlédl. Server odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík řekl, že po dohodě s advokátem nebude komentovat. Muzeum východních Čech v Hradci Králové dnes organizuje mimořádný program pro sportovní fanoušky. V 18 hodin v něm začne hokejová muzejní noc. Vstup na večerní program je podle mluvčí muzea Lucie Peterkové zdarma.
8: Ve spolupráci s hokejovým klubem Mountfield HK jsme k výstavě mapující 100 let hokeje v Hradci připravili bohatý venkovní i vnitřní program pro všechny věkové generace. Takže se návštěvníci potkají s některými extraligovými hráči a vyzkouší si třeba i mnohé hokejové dovednosti. Podrobný program pak najdou na webu muzea.
5: Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou taky koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
9: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neústupov. Právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
2: Sport.
5: O víkendu se bude v Dobrušce bojovat o medaile na mistrovství České republiky v moderní gymnastice. K favoritkám na tituly bude patřit také závodnice Slavie Hradec Králové a loňská šampionka ve víceboji Natalie Tučková, která halu moc dobře zná.
10: Určitě výhoda to asi být mužem, měli jsme tam vlastně oblastní přebor minulý rok i letos, takže tu halu známe, tak aspoň víme, jaká je tam výška stropu, jak to tam zhruba asi vypadá, ale jinak je to víceméně jedno, v jaké hale.
2: Počasí.
5: Dnes nás čeká převážně slunečný den, bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude foukat slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní a biozátěž bude na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Rychnovsku počítejte se zdržením na silnici 1/14 na trase mezi Solnicí a obcí Ještětice. Pokračuje tam stavba okružní křižovatky. Provoz je v úseku Řízenky Vadlovy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Je pátek, máte radost, ať už byl váš týden jako jízda na horské dráze nebo se vlekl jako pondělní ráno, zvládli jste to, jste tady. Pro ty z vás, které dnes čeká poslední pracovní den, je cíl na dohled. Stačí se tady zhluboka nadechnout, nastavit ten pověstný páteční úsměv a udržet si dobrou náladu. My se pokusíme být nápomocní i s naším vysíláním. Za chvíli vás vezmeme do České Skalice do muzea Boženy Němcové, od jehož otevření uplyne v neděli 95 let. Nově v něm návštěvníci můžou vidět například i expozici zaměřenou na prusko-rakouskou válku roku 1866, na kterou se podíváme i my. A nebude chybět samozřejmě ani bleskovka, naše ranní soutěž, ve které si dnes budete moci vysoutěžit krásnou knihu 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové a také dvě vstupenky na festival Svěcení jara. Tak to zkuste a příjemně se s námi na nový den nalaďte.
6: Dobré ráno, Pavla Kindernajová.

0: 11 minut po 7 hodině míříme do České Skalice, protože Muzeum Buženy Němcové v neděli oslaví 95 let své existence. Zájemci ho najdou u kostela na Nebevzetí Panny Marie, kam se z Českoskalického náměstí přestěhovalo na začátku 60. let minulého století. V muzeu jsou k vidění tisíce předmětů a novinkou je i expozice věnovaná životu během prusko-rakouské války v roce 1866.
1: Přicházím do nové expozice, zatímco loni tahle část byla věnovaná druhé světové válce, teď je to té prusko-rakouské z roku 1866. Tahle část má popisovat život běžných obyvatel. Co mě tady zaujalo na první pohled, je třeba recept košíčky se šodem, vraz do hrnéčku, 4 žloutky, 2 celá vejce, přidej k ním 1/4 žejdlíka mléka, a tak dále. Zeptám se na podrobnosti vedoucí muzea Martiny Zálišové. Tenhle recept jste doma, předpokládám, neskoušela?
2: Neskoušela. A je to recept z kuchařky Františky Hanzingerové, která vlastně navazovala na Magdalenu Dobromilu Rettigovou. Je to z kuchařky, která vyšla v roce 1866.
1: My se teď jdeme podívat na suroviny, ze kterých se vařilo pro vojáky. Máme před sebou krásný rozpis toho, jak měly vypadat denní dávky stravy pro vojáky v poli na obou stranách, tedy té pruské armády i rakouské. Dostávali skutečně denně 950 gramů chleba, 255 gramů čerstvého masa?
2: Rozhodně nedostávali. Tady v tom případě to je, že papír snese všechno, to znamená, tohle bylo nařízení, realita byla jiná.
1: Přišli jsme o patro výš, kde pokračuje nová výstava. Tady je ten prostor o něco honosnější. Vidím tady pohled do měšťanského salonu v roce 1866, krásné pianino a mimo jiné také spoustu šatů a slunečníky. Tohle určitě běžní lidé nepoužívali.
2: Nepoužívali, to nosili jenom ty nejbohatší. Bílá pleť byla znakem urozenosti a vyšší společnosti a motiv těch slunečníků se objevuje i na našem plakátě, kde máme fotku z roku 1866, kde je skupina žen, která ty slunečníky drží v ruce. Jak to, že tady ještě nejsou svíčky u těch svícnů?
3: To ještě doplníme, ještě máme chvilku času.
2: Dáš je tam.
3: Jo.
1: Jsme v další části muzea. Tuhle výstavu má na starosti Tomáš Vondryska. Komu je věnovaná?
3: Poměrně zapomenuté osobnosti České Skalice Antonínu Blahníkovi, který vlastně se proslavil jako konstruktor obloukové lampy.
1: Co se o něm tady dozvíme?
3: O jeho životě, protože on poměrně barvitě píše rodičům z té své trnité cesty od studií v Mnichově až po Paříž, kde rozjel na sklonku svého krátkého života výrobu té obloukové lampy, jeho konstrukce.
1: Muzeum Buženy Němcové si návštěvníci můžou prohlédnout každý den, kromě pondělí. Ceny za vstup jsou stejné jako v minulém roce. Z České Skalice na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové, všude, kde posloucháte. Připomínám, že dnes je Mezinárodní den biodiverzity a říkám si u té příležitosti, že náš Královéhradecký kraj je, myslím, pro oslavu pestrosti přírody jako stvořený. Vždyť málo kde najdeme takové bohatství. Máme tady u nás drsnou severskou tundru na hřebenech Krkonoš, hluboké lesy Orlických hor, divoká skalní města v Adršpachu i unikátní ptačí ráje na Josefovských loukách. Každý kout našeho kraje žije vlastním jedinečným životem, který stojí určitě za to chránit. Tak si tu jarní nádheru kolem nás vychutnávejme.
1: Počasí.
0: Počasí nám dnes k tomu bude přát, měl by být slunečný den páteční, bude polojasno, jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách jen s ojedinělými slabými přeháňkami. Teploty velmi příjemné jarní, ta maxima se budou pohybovat od 20 do 24 stupňů, maxima na horách do 18. Vítr k tomu pouze slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní, rozptylové podmínky máme teď po ránu mírně nepříznivé až nepříznivé, ale během dne už by měly být dobré a biozátěž, ta hlásí jedničku, což je mírná zátěž. A ještě se podíváme na aktuální teploty, ty se nám zatím příliš nezměnily, takže aktuálně venku je to možné, teďka to skočilo z 9 na 24 stupňů Celsia, ale to předpokládám, že to je to maximum a že to venku zatím ještě nebude, takže počítejme s tím ráno 7 až 10 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Hradec Králové na povzbuzení před naší ranní soutěží. Kdo nehraje, nevyhraje. S tímto můžeme odstartovat další ranní soutěž.
1: Bleskovka.
0: Hrajeme o knihu 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové 1924 až 2024 od Evy Veselé a k tomu přidáme dvě vstupenky na festival Svěcení jara 2026 na čtvrtý ročník hudebního festivalu Jaroslava Svěceného a jeho hostů. Dnes konkrétně si zahrajeme o koncert Slavnosti strun, který bude v úterý 26. května od 19 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. A myslím, otázka pro východu Čechy by neměla být složitá, protože se vás dnes ptám, ve kterém okrese leží přírodní rezervace Dubno. Oblast se starým dubovým porostem, slatinými loukami a rybníkem spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Určitě mnozí znáte, takže ve kterém okrese, dříve bývalo to rozdělení na okresy, takže ve kterém okrese leží rezervace Dubno?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak kdo pak to ví a kdo pak nám odpoví? Vítejte ve vysílání. Ne, tak teďka nám to vypadlo, takže zkusíme dalšího z vás, kdo se k nám dovolal. Vítejte, dobrý den, krásné ráno páteční.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je s námi?
2: Tady Láďa od Chlumce.
0: Pane Láďo, od Chlumce, zdravíme vás ke Chlumci a povídejte, kde myslíte, že tak by mohlo to Dubno, ta krásná přírodní rezervace, ležet?
2: Já si myslím, že to jde na Rychnovsku.
0: Na Rychnovsku, tak to vás zklamu. Rychnovsko to není. Zkuste to zase příště, mějte se krásně, ale děkuji za tip. Naschledanou. A další z vás, tak teďka už to snad dopadne. Kdo je s námi? Dobrý den.
3: Tady Václav od Opočna.
0: Od Opočna, tak pane Václave.
3: Je to okres Náchod.
0: Tak vy to říkáte, ale tak jistě, takže asi to nebudeme protahovat. Byl jste se tam podívat, znáte to, pane Václave?
3: No, byl jsem tam párkrát,
0: no,
3: je to tam krásné.
0: Je to krásné, je to okres Náchod, je to u České Skalice, kousíček, ano. Máte pravdu, je to tam nádherné. Zítra si zájemci budou moci vyzkoušet touto lokalitou i dubenský běh od 7 do 15 hodin, krosové běžecké závody v přírodní rezervaci, přímo v té rezervaci. Je to ideální pro rodiny s dětmi i rekreační běžce, tak nevím, jestli vás to naláká také proběhnout se po lesních cestách, loukách, polích nebo i asfaltu v krásné přírodě. Nemáte chuť, pane Václave?
3: Ne, já už ne.
0: Už neběháte.
3: Já mám už pozdější věk.
0: Už pozdější. Tak já. Procházka já. Možná do přírody má být nádherně. Tak. Zveme ale i ostatní samozřejmě, kdo by měl chuť na ten dubenský běh, tak je zván. Pro tu dnešní výhru jste si každopádně, pane Václave, úspěšně doběhl, k čemuž gratulujeme, ať vám plány dál vychází.
3: Děkuji.
0: Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Půl osmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vodohospodářská a obchodní společnost Týčín obnoví v létě za zhruba 20 milionů korun záložní potrubí hlavního přivaděče vody do města a okolních obcí. Přibližně 20 tisíc lidí Výčíně a okolí tím tak získá větší jistotu v zásobování vodou. V Česku loni vzniklo zhruba 2000 rodinných domů ze dřeva. Jejich podíl na celkovém počtu staveb je dlouhodobě kolem 15%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak bytových nebo jiných budov ze dřeva je v Česku zatím výrazně méně. V benediktinském klášteře a ve staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují je na dnešek připravená muzejní noc. Podle mluvčího Tomáše Mence se návštěvníci můžou těšit na kreativní dílny pro celé rodiny i komentované prohlídky. Den po návštěvě svého hlavního generála Dana Kejna ve Varšavě prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5000 vyšle. Oznámil to na svém sociálním účtu. Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďani si poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1. A dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojedinělé slabé přehánky. Teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Až do konce října na Trutnovsku pokračují opravy silnice mezi Rtyní v Podkrkonoší a Bohdašínem. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dnes s rubrikou Co v učebnicích nebylo vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci. Bude to před 8 hodinou s Martinem Písaříkem. Teď ale s přáním příjemného rána kapela Lucie a za chvíli se dnes naposledy podíváme i do dnešních novin. Krásné páteční ráno.
2: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Tisk.
1: Ano, dnes naposledy otevíráme noviny s pátečním datem 22. května. Pouť vrací Hradci letadla. Takový titulek dnes najdete v Mladé frontě dnes, ale o letecké show píše i Hradecký deník. Stěhování aviatické pouti znamená pro Hradec Králové návrat oblíbené letecké show. Větší prostor tamního letiště přehlídce dává více možností. Už za týden se Hradec Králové opět stane pojmem mezi fanoušky letectví. 7 let po poslední vojenské přehlídce CIAF a 4 roky po pokusu obnovit letitou tradici akcí Legendy nebes se zájemci budou moci přijít podívat na aviatickou pouť, která se kvůli vytížení pardubického letiště na poslední chvíli přestěhovala právě do Hradce. Městu tak spadla do klína přehlídka mezinárodního formátu, jakou diváci pamatují z přelomu milénia. My u toho samozřejmě s vysíláním také nebudeme chybět a nabídneme příští sobotu přímý přenos po 14. hodině. Dnes ale připomínám přímý přenos i v Jaroměře. Z Jaroměře Jakub Schmidt, Jana Kudivejsová před malou chvíli vyrazili, aby se nám přihlásili v čase mezi 9. a 12. hodinou z oslav města, takže je na co se těšit. Ale teď ještě z těch novinových témat. Mladá fronta dnes zmiňuje i blížící se hořické zatáčky. Chtít po motocyklovém závodníkovi Marku Červeném, jedné z nejvýraznějších postav českého road racingu posledních minimálně 2 dekád, informaci, pokolikáte, že to bude závodit v Hořicích na ikonickém přírodním okruhu, to je téměř nemožné se toto ptát, protože jeho odpověď je opravdu nevím. Možná by to šlo spočítat z toho, že tam poprvé jel někdy v roce 1996, říká zanedlouho 46-letý jezdec před víkendovými závody 300 zatáček Gustava Havla. I přes téměř nepočítaně startů, často výsledkově velmi úspěšných, bude ten letošní závod i pro něj znovu výjimečný, protože je tam upravený okruh, změny v rozdělení kubatur v road racingových závodech a po dlouhých 10 letech první závody bez Kamila Holána. Bohužel dalšího fenoména českého road racingu nabízeli jsme rozhovor i před 7. hodinou. Ale teď ještě jedna rychlá pozvánka. Zaujalo mě v Mladé frontě na regionálních stránkách i zahájení sezóny, které se blíží v Lázních Bělohradu. Večerním koncertem Mňágy a Žďorb vyvrcholí v sobotu na minigolfu zahájení lázeňské sezóny v Lázních Bělohradě. Od 12 hodin vystoupí Hořický komorní orchestr, saxofonovo kvarteto, jaksi saxy, popová kapela, bude tam nespočet muzikantů, chybět nebude ani ukázka kanisterapie, přednáška o léčivých rostlinách a tak dále. Tak to je jeden z dalších typů z našeho vysílání. Budeme je samozřejmě s blížícím se víkendem ještě přidávat.

0: Hollywood neslaví, je to přesně 30 let od premiéry prvního filmu Mission Impossible. Tom Cruise tehdy kvůli natáčení zářil i v Praze. Říkám si, škoda, že tehdy filmaři se nepodívali i dál na východ k nám, protože představte si to, Toma Cruise, jak skáče z Hradecké Bílé věže, honí padouchy v labirintu a držpašských skal nebo slaňuje z přehrady Les Království. Náš kraj by mohl z fleku určitě do nějakého akčního filmu, tak možná si dnes, ale možná budete chtít zahrát na kaskadéry i vy, nebo raději v klidu, ať tak či onak, hezký pátek určitě přejeme vám všem.
1: Počasí.
0: A počasí bude přát všem aktivitám, je před námi slunečný den na východě Čech, mělo by být jasno až polojasno. Během dne se objeví přechodně kupovitá oblačnost na horách s ojedinělými slabými přeháňkami, ale převážně opravdu by mělo hřát to sluníčko. A teploty vystoupají ke 20 až 24 stupňům Celsia. Maxima na horách se budou držet kolem 17 stupňů. Vítr ten bude foukat pouze slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne už by měly být ale dobré a biozátěž nám zůstává na jedničce.
1: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
2: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9 a 12 hodinou.
1: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
2: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
1: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
2: V pátek dopoledne v Jaroměři.
1: S Janou Kudevejsovou
2: a Jakubem Šmitem.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Píseň Mídlový princ v podání Václava Neckáře je českou verzí celosvětového hitu Needles and Pins. Možná jste si vybavili, odstartoval obrovskou vlnu popularity a stal se základem pro úspěšný muzikál také. Muzikál startuje od letošního května, tedy od tohoto měsíce v Praze. Kdo by měl chuť, stejnojmenný muzikál uvádí divadlo Broadway. Neckářovu verzi o patálích můžeme připomenout ještě a o mladých láskách otextoval Zdeněk Rytíř. Naspíval ji v roce 1979 a o dva roky později představil i ve známém silvestrovském pořadu To by nikdo nečekal. Možná ten úspěch ten očekávaný byl, protože je to hit od samého začátku. No ale teď už rubrika Co v učebnicích chybělo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou.

0: vzniká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

Královéhradecký kraj navrhl úpravy akceleračních zón pro budování větrných elektráren. To je jedno z témat, které přiblížíme v našich dalších zprávách, které tady budou za 5 minut. Za 5 minut bude 8 hodin. Hezké ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Královéhradecký kraj navrhl úpravy akceleračních zón pro budování větrných elektráren. V Jaroměři začíná multižánrový festival Jařinec. Hořice o víkendu přivítají motocyklové závodníky a čeká nás slunečný den, bude jasno až polojasno. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré ráno. Královéhradecký kraj zveřejnil své připomínky k takzvaným akceleračním zónám, ve kterých mají vyrůst například nové větrné elektrárny. Hejtmanství už podle mluvčího Dana Lechmana zaslalo své připomínky Ministerstvu pro místní rozvoj, které akcelerační zóny připravuje.
4: Ve svých připomínkách kraj cílí na ochranu přírody, charakter krajiny a v neposlední řadě také na zájmy jeho obyvatel. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je důležitý, musí však probíhat promyšleně, s respektem k území, ve kterém mají nové zdroje vznikat, a především tam, kde pro ně existují vhodné přírodní podmínky.
3: Hejtmanství odmítá například některé zásahy do biokoridorů u Starých Buků nebo Kocléřova a vyjmout z plánů chce i okolí budoucí dálnice D11 u Studence. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od úterního večera je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. V pevnosti Josefov u Jaroměře dnes začíná multižánrový festival Jařinec, potrvá až do pondělního dopoledne. Program je soustředěný především do historických prostor Bastionu 4 a bude propojený s připomínkami 900 let od vzniku města Jaroměř. Program třídenního festivalu přibližuje organizátorka Kateřina Kubák-Prášilová.
5: Jařinec letos velkolepě zahájí provazochodecké vystoupení na 130 metrů dlouhém laně a dále se můžeme těšit na koncerty oblíbených kapel HM nebo letos s Monikou a také divadelní představení pro celé rodiny, například Back to Bullerbyn nebo Hloupý Honza není blbý.
0: Sport.
3: Desítky motocyklových jezdců se o víkendu představí na 90. ročníku závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. Mezi hlavní favority bude v kubatuře supersportů patřit i domácí Marek Červený. Okruh zná 46-letý závodník velmi dobře, ale určitá část bude i pro něj novinkou.
6: Je vlastně letos vylepšený tím, že je tady sektor nový asfaltu, takže já si myslím, že je to velice dobrý pro bezpečnost. Samozřejmě o zrychlení času na jednotlivých kolech můžeme jako spekulovat, ale myslím si, že hlavně to bude o tom, že se pojede líp bezpečněji.
0: Počasí.
3: Dnes nás čeká převážně slunečný den. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude foukat slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Psinicích na Jičínsku pokračuje výstavba kanalizace. Obcí neprojedete až do 10. července. Objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4 minuty po 8 hodině zdravíme vás dál z Českého rozhlasu Hradec Králové. Co pro vás máme ve zpravodajské nabídce? Nový domov pro seniory se 150 lůžky v Hradci Králové Slatině by do krajského města mohl přinést zajímavou novinku. Soukromý investor totiž v areálu plánuje vybudovat i několik bytů pro budoucí zaměstnance. Hradečtí zastupitelé k projektu tento týden schválili klíčovou smlouvu. My ve vysílání přidáme s naší reportérkou za chvíli detaily. No a po půl deváté se vydáme do Nového Města nad Metují za sborem, který letos slaví krásné dvojí jubileum. Smíšený pěvecký sbor Kácov připomíná 150 let od založení původního pěveckého a hudebního spolku a také 25 let své novodobé činnosti. Do studia k nám tedy dorazí 3 hosté za 3 generace Kácova. Sbormistr Jiří Skopal, zakládající člen obnoveného sboru Luděk Hojný, a také u nás bude zpěvačka mladé generace Tereza Vítková. Takže budeme mluvit o radosti ze sborového zpívání, o Novém Městě nad Metují i o tradici zpěvu v našem kraji. Nenechte si to ujít. Krásné ráno.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Nový domov pro seniory, tak takové je téma pro další minuty našeho vysílání. Zastupitelé Hradce Králové tento týden bez výhrad odsouhlasili smlouvu o budoucím prodeji pozemku na stavbu nového domova seniorů v městské části Slatina. První lidé by se do nového zařízení se 150 lůžky mohli nastěhovat v roce 2030. O prodeji víc než hektarového pozemku, za který město získá přes 53 milionů korun, požádala soukromá stavební společnost RBS Realit a provozovatelská firma Proneseo. Téma teď podrobněji tady rozebereme s naší reportérkou Adélou Kavříkovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak nám řekni, město prodává pozemek soukromníkům. Jaké má záruky, že tam ten slíbený domov seniorů opravdu vyroste?
1: Klíčovou záruku obsahuje přímo schválená smlouva. K převodu pozemku do vlastnictví firmy totiž dojde až ve chvíli, kdy získá pravomocné stavební povolení. Do té doby zůstává půda majetkem města. Podmínky prodeje navíc radnice ladila přímo s obyvateli Slatiny a náměstek primátorky Pavel Vrbický z České pirátské strany potvrdil, že výsledkem je tvrdý závazek. Platí například, že pokud by investor sociální služby na místě neprovozoval minimálně 20 let, zaplatí Hradci pokutu 10 milionů korun. Majitel stavební firmy navíc za dotažení projektu ručí vlastním majetkem. Radnice dál otevřeně přiznává, že by sama takto velké zařízení postavit ani provozovat nedokázala, protože na to nemá peníze.
0: Zmínili jsme kapacitu 150 lůžek, víme, pro koho budou určené?
1: Tak půjde o dva typy sociální péče a právě takové rozdělení si podle Pavla Vrbického vyžádal Královéhradecký kraj. Oficiální dokumenty magistrátu ukazují, že minimálně 70 lůžek bude sloužit jako klasický domov pro seniory bez kognitivních poruch a právě těchto míst je totiž v krajském městě kritický nedostatek, protože na ně nepřispívají pojišťovny. Zbývajících 72 lůžek bude fungovat ve zvláštním režimu pro lidi se stařeckou demencí nebo třeba s Alzheimerovou chorobou. Součástí areálu dál taky bude denní stacionář pro 14 klientů. Ten sice investor postaví, ale provozovat ho bude město. Zařízení se stane součástí krajské sítě, takže provoz bude dotovaný, ale lidé by tak podle náměstka Vrbického neměli platit žádné horentní sumy.
0: Myslím, že nikdo nepochybuje, že to jsou lůžka velmi potřebná pro Královéhradecký kraj, takže zásadní otázka, kdyby se ve Slatině mohlo začít stavět.
1: Provozní ředitelka společnosti Proseneo Barbora Hanzlová mi potvrdila, že pokud vše půjde podle plánu, mohlo by tam být hotovo ve druhé polovině roku 2029. A schválené materiály navíc nově odhalují, že v areálu mají vzniknout i byty. A ty budou podle Hanzlové sloužit budoucím zaměstnancům domova, které chce firma hledat mezi místními lidmi a i absolventy třeba odborných škol.
0: Doplnila k tématu naše reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vypadá to krásně za oknem, ten jarní den, vidíte, tak jdeme zjistit i detaily.
1: Počasí.
0: Už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Meteorolog Imerich Drapák má dnes službu. Pane Drapáku, krásné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jakub Schmidt, Jana Kudivejsová už jsou v Jaroměři, odkud budeme vysílat mezi 9. a 12. hodinou, tak jsem si říkala, jestli to nechtělo, aby se namazali i opalovacím krémem. Možná se i opálí za dopoledne, nebo ne? Jak to vidíte?
2: Určitě se opálí. Ty teploty dneska budou 20 až 24 stupňů a bude spíše jasno až polojasno. Jenom v odpoledních hodinách se může nějaká kupovitá oblačnost vytvořit a na horách by se mohly objevit velice slabé přehánky, ale opravdu jenom s malou možností. I ty na těch horách bude teplo 15 až 18 a vítr slabý severozápadní odpoledne severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Teďka ráno mírně nepříznivé rostlé podmínky se budou lepšit na dobré, aby máme opět na tom číslo 1 mírná zátěž.
0: Mírná zátěž, vy píšete ty přehánky 0 až 1 mm. Já jsem zmiňovala, že spíše nebudou padat žádné kapičky, že spíš by to byla náhoda. Takže ty sluneční brýle možná do výbavy každého, ať je na horách nebo v polabí, v těch našich nižších polohách. Bude se to přes noc nějak měnit nebo bude to ještě stoupat, předpokládám, ty teploty?
2: Ano, ty teploty budou zítra stoupat, i v noci bude jasná, až skoro jasná, ty nejnižší teploty 11 až 8 stupňů a zítra už bychom se dostali na letních 25, zatím to je právě 24 až 27 stupňů a na obloze jasno až polojasno a vítr slabý severovýchodní do 4 metrů za sekundu. V neděli to vlastně vypadá, že by mohlo být nějaký 25 až 28 a polabí by možná i nějaký kolem těch 29 až 30 stupňů. Na obloze opět polojasno, ale v odpoledních hodinách by se mohla tvořit kupovitá oblačnost a opět by se nám tam někde mohla vytvořit nějaká slabá přehánka, opět hlavně na tom severu země kolem těch hor. A potom ještě pondělí, úterý vypadá takhle teplé, tam ty teploty opět nějakých 25-28 stupňů. V úterý zatím vypadá přechod slabé studené fronty, která nám nepřinese ani žádné výrazné srážky, ani oblačnosti a jenom slabé ochlazení na středu a na čtvrtek a potom od pátku na víkend opět oteplování.
0: Léto, léto, my si můžeme začít zpívat už z toho zítřejšího dne. Bazén napuštěný, máte něco na koupání na víkend?
2: Ještě ne,
0: ale chtělo by to, protože bude příležitost. Tak děkujeme za ten výhled, pane Drapáku, krásný den i vám.
2: Hezký den přeji, naslyšenou.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání zakroužíme na švédském, bulharském i německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. I hned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do celé Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
5: Good morning, Mr. Phelps.
4: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
5: Ethan Hunt will be your point man as usual.
4: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
5: Good luck, Jim.
4: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Zapojí se třeba zámek Karlova Koruna nebo Hrad Kost. Obec Přepichy na Rychnovsku plánuje dobudování kanalizace a nové čistírny odpadních vod. Projekt už má připravený a čeká na stavební povolení. O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizerskohorském Bedřichově dnes rozhodne místní referendum. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Obyvatelé budou odpovídat na otázku, jestli to tak má zůstat i v budoucnosti. Pardubice v centru města odpoledne zahájí dostihovou sezónu. Připravený je například dostihový kvíz, workshopy, virtuální realita, jezdecký trenažer, street artová malba koně a další aktivity. V 18 hodin ve Východočeském divadle začne slavnostní gala večer s předáním cen města. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. A dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Až do listopadu je na Trutnovsku kvůli rekonstrukci vozovky a dalším pracím uzavřena silnice mezi obcemi Radeč a Úpice. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Smíšený pěvecký sbor Kácov z Nového Města nad Metují slaví v roce 2026 dvě mimořádná jubilea, takže o poctě sborového zpívání a oslavách ve městě budeme mluvit už za 6 minut.
2: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové a dnes u nás ve studiu vítáme hned tři hosty ze smíšeného pěveckého sboru Kácov z Nového Města nad Metují. Důvod je samozřejmě slavnostní. Kácov si letos připomíná 150 let od založení původního pěveckého a hudebního spolku a zároveň 25 let novodobé činnosti sboru, který byl obnoven v roce 2001. Přišli za námi tedy tři zástupci, aby tu byli slyšet všechny generace sboru. Vítám sbormistra Jiřího Skopala mladšího. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Také je tady Luděk Hojný, zpěvák basu a zakládající člen znovu obnoveného Kácova. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A přišla i Tereza Vítková, zpěvačka altu, která zastupuje mladou generaci a budoucnost Kácova. I vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: No dnes to vezmeme jako poctu zborovému zpívání, které spojuje lidi a dává městům i obcím Královéhradeckého kraje zvláštní, řekla bych, kulturní paměť. Tak pane sbormistře Skopale, co je pro vás osobně na tom letošním výročí úplně nejsilnější?
1: Je to ta nádherná tradice, protože ta pěvecká hudební jednota v Novém Městě nad Metují byla založena v roce 1876. A vlastně ta kontinuita i to, že vlastně se pořád snažíme na tu tradici navázat a držíme to dodnes, tak to je úžasný.
0: Je to úžasné. A kdo by neznal Kácov náhodou, tak kolik je v něm energie, hlasu a radosti? Dá se
1: tak
0: to říct?
1: Nás je kolem 55 aktivních zpěváků, pak máme ještě maminky na mateřské, tak když bychom to sčítili i s těma maminkama na mateřské, tak i 65 plus.
0: Počkejte, miminka počítáte, miminka nespívají.
1: Ne, maminky, ale ty jsou teďka doma a zase počase se k nám vrátí.
0: Kácov má za sebou domácí zahraniční vystoupení, soutěže, festivaly, koncerty s Novoměstskou filharmonií i s Hradišťanem Jiřího Pavlici. Zajímalo by mě, jestli je to podle vás pořád ten stejný sbor, jako v roce 1876, jestli zůstala opravdu ta stejná myšlenka, pane Hojný, o které mluvil pan Skopal. Je to vůbec možné zachovat to po těch letech?
2: Myšlenka zůstala, stejný to není, pač jsme v jiném století už, ale je to furt krásný, protože to je bezvadná parta, prostě, která chce zpívat. A ono to z toho sboru vyzařuje. A potom to přináší vlastně tu radost z toho zpívání a když jsou ty zkoušky každý úterý, že jo, se těch 60 lidí sejde na ty 2 hodiny a někdy se i nechce, protože si zemrá, se zima, nebo člověk má trému, nebo je nachlazený. Ale přece jenom, když se donutí, tak pak vlastně
0: tak je to
2: nádhera.
0: Tady zase trošku usmívala teď při té představě těch plískanic a zimy, ale to teď naštěstí není toto období.
3: Jo, teď je to lepší, ale já jezdím z Nového Hrádku a většinou třeba autobusem, takže je to prostě horší se dostat, mám malý miminko.
0: Proto jste se tak usmívala.
3: Tak, se hned to hlídání, ale pro mě ten sbor je taková láska, že mi to za to stojí a je super, že mám kolem sebe lidi, že můžu.
0: Krásné to poslouchat, že i to propojování generací. Přinesli jste, pane Hojný, i kroniku. Vzpomenete na ten rok 2001, jaký byl ten začátek, protože vy jste byl u toho znovu obnovení, tak bylo už tehdy jasné, že se z tělesa znovu stane živý a dlouhodobý sbor?
2: Tak to znovu obnovení vlastně nastalo díky tomu, že se rozpadl chrámový sbor při kostele Nejsvětější Trojice v Novém Městě nad Metují. Vlastně ty mužské hlasy, vlastně všichni jsme přestoupili i s naším tehdejším sbormistrem Metodějem Juranem a utvořili jsme vlastně tu mužskou sekci, která doplnila ten ženský pěvecký sbor, který vedl tenkrát, ještě dříve, František Krahulec a my vlastně jsme obohatili ten repertoár potom toho sboru. Hmm. Bylo to takový úžasný kontinuální napojení a vzniklo vlastně toto těleso díky tomu.
0: No možná ta tradice, vztah k městu, parta, chuť zpívat, to je to, co dělá sbor sborem a udržuje tu dlouholetou letitou tradici. Vy jste, pane Skopale, se ke Kácovu dostal v roce 2011, no, kdy jste ho převzal. Jaký sbor jste převzal a co jste v něm chtěl rozvíjet?
1: No, já si to úplně přesně pamatuju, protože tady jenom doplním informaci, že vlastně ten znovu obnovený Kácov zakládal Jaroslav Rybáček a musím říct, teda klobouk dolů, vybudoval z něj úžasný sborový těleso. A já jsem tenkrát přišel jako jeden ze sbormistrů na takový konkurs, který si tam udělali ve zkušebně. No a hned, jak jsem vlezl do těch dveří, takhle jsem se rozhlídnul a první, co mě napadlo, oni chtějí zpívat. A to byla tak úžasná energie, na to se nedá zapomenout, a tak jsme absolvovali svoji první zkoušku a pak jsem měl to štěstí, že se mě vybrali jako sbormistra.
0: Říkáte to s úsměvem, tak ta radost je z vás ze všech tří a určitě ze všech, kteří tam chodíte, cítíte na dálku. Říkám si, sborový zpěv je zvláštní v tom, že jednotlivec je slyšet, ale zároveň musí splynout s ostatními, takže člověka to učí, nevím, trpělivosti, pokoře, pozornosti, to všechno asi u vás funguje. Tereza?
3: Mně třeba přijde super právě tím, že v tom sboru není to jenom o tom hlase. Mně se strašně líbí, náš pan dirigent vždycky říká, že když lidi zpívají, tak dokonce i jejich srdce začnou být společně. A není to jenom u toho zpěvu, ale vlastně, když se podíváte do toho sboru, tak to jsou učitelé, lékaři, jsou to lidi, kteří pracují v kanceláři, lidi, kteří pracují venku, jezdí s autama, s bagrama a prostě tak se to všechno krásně propojí, no.
0: Je to velká radost. My jsme na to dokonce měli i soutěž o tom srdci, ono je to pravda, to je vědecky podloženo, že člověk, když stejně dýchá, tak ten tep se tak sjednotí, že je to velmi opravdu podobné a krásné. Navíc Královéhradecký kraj má obrovskou stopu sborového zpívání, tak je to unikum, které vy doplňujete. Tak když se ohlídnete za historií Kácova, je to víc nostalgie nebo radost z toho, že ten příběh pokračuje?
1: Já si myslím, že na prvním místě je ta radost a my se snažíme jako sbor být vlastně součástí novoměstské kultury a vlastně na našich koncertech si zveme různé hosty, aby jsme nabídli i těm posluchačům řadu zajímavých hostů od Hradišťanů, který už tady třeba byl jmenovaný, Novoměstská filharmonie, Police Symphony Orchestra, Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové a řada dalších.
0: Řada dalších nebude tomu jinak ani na velkých oslavách, o těch si za chvíli popovídáme, ale teď si pustíme i jednu z vašich skladeb, dáme si hrušku. Ano, dobrý poslech.

0: Slyšeli jsme píseň Hruška v podání smíšeného pěveckého sboru Kácov. Mluvíme se třemi zástupci smíšeného sboru z Nového Města nad Metují, se sbormistrem Jiřím Skopalem, basistou Luďkem Hojným a altistkou Terezou Vítkovou, protože Kácov letos slaví 150 let a přiznám se, že jsem měla sto chutí vytáhnout mikrofon při té skladbě, protože Tereza to zpívala celou tu písničku, takže je to sympatické, že asi to člověka tak nutí a že má tu chuť to prezentovat znovu a znovu.
1: Mně přijde, že když člověk rád zpívá, tak kdykoliv slyší nějakou melodii, anebo kdykoliv se mu v hlavě vyskytne nějaká melodie, protože to se třeba mně děje docela často, tak má chuť si zaspívat. A přijde mi, že to je takový český si prostě zaspívat. Takže...
0: No je to krásné, je to o té radosti. Já si říkám, ale když slyšíme tu hotovou skladbu, tak já nevím, vy zatím neslyšíte i to úsilí, tu práci, protože než se to takto naspívá, tak je zatím řada zkoušek a zkrátka nějaké té práce.
2: No v případě téhle skladby vzpomínky jsou na covidové období, protože asi to možná nebylo úplně znát z té nahrávky, ale v tu chvíli jsme byli všichni doma. A podle podehrávky vlastně zpěváci nahrávali svoje jednotlivé hlasy na mobil, posílali mi je, my jsme to dávali dohromady a společně s instrumentálním doprovodem jsme to doslova a do písmene sešili na koleně doma. A aniž bychom se sešli, tak vlastně vznikla tady tahle ta nahrávka a jsme moc rádi, že už se normálně můžeme scházet.
0: To myslím, že úplně všichni.
2: Že to je období, na které jsme vlastně úplně zapomněli.
0: Ale bylo to o tom také, že jste měli chuť tu radost šířit dál i přes tu náročnost.
2: To bylo úplně neuvěřitelné za všechny, za celou dobu covidu. Myslím, jednou, když jsem byl nemocnej, odpadla jedna zkouška a jinak jsme pravidelně každý týden
0: se scházeli,
2: zkoušeli online na dálku přes pracovní nahrávky.
0: Pan Hojný to chce okomentovat. Vy listujete zrovna tou kronikou, jak to tam je zaznamenáno, toto období? Nemoc lichotivě možná?
3: No, nemoc lichotivě, ale jsou tady kouzelný záběry. Tady je pan sbormistr s počítačem z klávesnice, jak to lepí dohromady. Pak tady je samozřejmě, my jsme s rouškama, protože pokud jsme se dva, tři mohli sejít, tak s rouškama.
0: To vedete vy tu kroniku?
3: Ne, máme tam takovou šikovnou paní Vlastičku Rákosníkovou a to už je, máme tři kroniky v podstatě. Já jsem přinesl tu prostřední na ukázku a... Ta první, ta je opravdu, to je bichle, jo, tu jsem nechtěl s sebou tahat.
0: To taky vypadá a jako bichle. Budou do ní moc lidé nahlédnout při těch oslavách?
3: Teďka při těch oslavách bude vystavená ve foaje v Sokolovně, v Novém Městě, na Metu všechny tři kroniky a dokonce jsme se včera domluvili, že tam bude volný list, na který bude malý srdíčko a 25 a tam se můžou vyjádřit, protože jsou pozvaní na koncert i bývalí členové žijící. Mají tam hrazený dvě řady, kde se mohou posadit a účastnit se toho našich oslav.
0: Vejdou se k vám vůbec všichni, ti, co přišli sborem, tak já nevím, to bude úplně plno. Sokolovnu přifouknout, nafouknout?
2: Asi budeme potřebovat.
0: Co jste všechno vymysleli? Kdo bude pozvaný? Budete s někým spolupracovat?
2: Pro mě to bylo, my se každý rok snažíme vždycky pozvat nějaké hosty. Pravidelně spolupracujeme s komorním orchestrem Univerzity Hradec Králové, tak ten vlastně bude nás doprovázet na koncertě. V řadě skladeb jedním z hostů je dětský sbor Základní umělecké školy Náchod Kanto, kterým už jsme společně si několikrát zaspívali a právě to mládí, to je ta budoucnost toho sborového zpěvu a je to opravdu vynikající sbor, tak to je jeden host. A druhým hostem je Královéhradecký dětský sbor Jitro a tam ta volba byla celkem jednoznačná, protože sám jsem s ním spolupracoval, vede ho můj tatínek a je to takovou i vzpomínkou na mého dědečka Jana Skopala, který byl také sbormistrem a když jsme měli spolu koncert tří generací sbormistrů, tak teď už to vychází na ty dvě generace zatím.
0: Já myslím, že to veřejnost ocení, že spolupracujete jako rodina, je to krásná spolupráce.
2: Takže takhle bude ten koncert nabit.

0: Připravujeme krásné skladby, které si myslím, že posluchače osloví nejenom svojí energií, ale i svojí hloubkou a nebo dokonce výškou, protože jedna skladba je o letu a tu já mám třeba moc ráda, takže věřím, že se to bude líbit. No?
1: Budeme to v tom létat s vámi velmi rádi v těch krásných oslavách. Tak na závěr poprosím každého z vás o nějaké krátké pozvání osobní. Proč by za vámi lidé do Nového Města nad Metují měli už 24. května, což je za dva dny, přijet? Zveme lidi z širokého okolí. Pane Skopale.
2: Tak určitě bude zajímavý repertoár, protože my jsme to pojali jakoby takový průřez s tím posledním obdobím, čili zazní tam skladby z počítačových her Baba je tu, Sonio di Volare, zazní tam Phantom opery, zazní Hotel Ritz, zazní skladby Aby, zazní skladby klasické Vivaldiho Gloria, jedna část Levitova šesté, vlastně budeme zpívat Sanctus, je aspoň jednu část a řada dalších zajímavých skladeb.
1: Pane Hojný, vaše pozvání osobní?
3: No já bych pozval posluchače k tomu, aby si prostě přišli poslechnout, odpočnout a potěšit se.
1: A na závěr mladá generace.
4: Já bych pozvala budoucí zpěváky, ať se přijdou podívat, jaká to může být pecka. Ano.
1: Takže slavnostní koncert 24. května v Sokolovně v Novém Městě nad Metují. Pozvat nás přijeli zástupci smíšeného pěveckého sboru Kácov, sbormistr Jiří Skopal, zpěvák basu a zakládající člen obnoveného sboru Luděk Hojný a zpěvačka altu Tereza Vítková. Tak děkujeme za to pozvání a ať vám to dál krásně zpívá, oslavy se vydaří.
3: Naschledanou.
1: Loučí se pro dnešek i Pavla Kindernajová. Po zprávách samozřejmě zveme do Jaroměře. Jakub Šmita, Jana Kudivejsová představí zajímavosti tohoto města, tak určitě buďte dál s námi. Ať se dál hezky poslouchá.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na aviatické pouti v Hradci Králové se příští víkend představí víc než 40 letounů. Přepichy na Rychnovsku budou mít novou čističku odpadních vod. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. A dnes bude jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Organizátoři aviatické pouti představili kompletní program 34. ročníku akce, která se letos poprvé uskuteční na letišti v Hradci Králové. Dvoudenní letecká přehlídka začne v sobotu 30. května a potrvá celý víkend. Rozpočet akce, která představí víc než 40 letounů, letos dosahuje 10 milionů korun. Hlavní body programu popisuje letový ředitel Petr Kovačka.
3: Pro větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe, ale pro rodiny s dětmi určitě budou Scandinavian Catwalk. Ta švédská skupina je vlastně známá tím, že startují s těmi slečnami na letadle a ještě do toho jako mezi tím dělá akrobaci. Bude dělat výkruty, přemety a do toho tam ty holky budou chodit a pohybovat se po tom letadle.
2: Největší civilní letecká přehlídka v Česku musela změnit adresu kvůli přesunu vojenských letounů z Čáslavské armádní základny na pardubické letiště. Na něm mohli lidé aviatickou pouť sledovat v uplynulých 3 dekádách. Obec Přepichy na Rychnovsku plánuje dobudování kanalizace a nové čistírny odpadních vod. Projekt už má připravený a čeká na stavební povolení.
4: Součástí stavby má být třeba kořenová čistírna odpadních vod, oddělovací objekt nebo takzvaný paršalův žlab pro měření průtoku vody. Nová čistírna musí být hotová nejpozději do poloviny roku 2030, kdy Přepichám končí současné povolení k nakládání s vodami. Vedení obce odhaduje náklady zhruba na 27 milionů korun a hledá vhodné dotační tituly. Z Přepich Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Východočeské divadlo Pardubice se i letos vrátí na Kunětickou horu. Diváci se mohou těšit na oblíbené tituly Noc na Karlštejně a Z čerty nejsou žerty. Nově také na hudebně vizuální zpracování Erbenovy Kytice. Program zahájí 24. května pohádka Kocur v botách v podání Litvínovského docela velkého divadla. Představení pod širým nebem potrvají až do začátku července. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
5: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
6: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik, v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně slunečný den. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude foukat slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli propadlé vozovce doprava řízena kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A my už vás zdravíme z Jaroměře, stojíme na Husově třídě před Městským muzeem. Zdraví vás Jana Kudivejsová.
8: A Jakub Šmit, dobré dopoledne. My jsme dorazili na oslavy a těšíme se, že dnes oslavíme společně se Jaroměří 900 let od první písemné zmínky o městě.
7: Ano, Jaroměř, druhé největší město na Náchodsku, kde se potkávají řeky Labe, Úpa a Metuje. A rád bych připomněl, Jano, že je to i jedno z věných měst, protože císař Zikmund věnoval město roku 1437 své ženě královně Barboře.
8: O historii se toho dozvíme ještě určitě mnohem víc. Teď minimálně následující 2 hodiny budeme tady ve Venkově nebo možná Venkého domě, což bude možná jedna z prvních otázek, kterou položíme pracovníkům muzea, jak je to vlastně správně.
7: Takže vás ještě jednou zdravíme, sluníčko nad hlavou, je krásný páteční den, přejeme vám krásné dobré dopoledne z Jaroměře.
8: Příjemný poslech.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Hradec.

0: Zdravíme vás z Jaroměře, Český rozhlas Hradec Králové a páteční dopoledne právě zase vyjelo za vámi. No a my už jsme to naznačili, kde právě teď jsme v nádherné budově místního městského muzea. Je to Venkehův nebo Venkeho dům, nevíme, to rozluštíme za chviličku, ale hlavně teď jenom chceme pozdravit naše hostitele vlastně tady. Začal bych asi panem starostou, Jan Borůvka z Hnutí ANO. Dobrý den, pane starosto.
1: Takže pěkný den i ode mne vám, kolegyním z muzea i všem posluchačům.
2: Dobrý den, dobré dopoledne. No a jaká by to byla oslava bez spousty hostů, tak teď si pojďme představit, kdo nás tady bude provázet muzeem. Tak jednak Kristýna Ruferová, produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice. Dobré dopoledne.
0: Dobrý den, Kristýno.
2: Martina Vítková, historička, kurátorka sbírkových fondů. Taky vás tady vítáme. Dobrý den. Ozvěte se nám. Tak.
0: Monika Joštová tady taky s námi je edukátorka. Dobrý den, Moniko.
3: Dobrý den.
0: A chlap.
2: Ano, a chlap Ondřej Vlášek, dobré
4: dobrý
2: dopoledne.
4: Den,
0: no tak kdo nám poví, kde to vlastně jsme teď? V jaké budově se nacházíme tady? Kdo by to tak jako se toho chopil?
2: Martina Vítková Martina, bere mikrofon.
0: Historička, tak asi ví, kde to právě teď jsme.
3: Tak my se nacházíme v bývalém obchodním domě jaroměřské firmy A. Venke a syn. V takové perle moderní architektury, díle Josefa Gočára.
0: Je to tady nádherné, opravdu musíme říct. Já už jsem nelenil a lehnul jsem si tady na zem, na záda, hned když jsme přijeli dnes. A kdo to asi vysvětlí, proč jsem si tady lehnul? Právě v téhle té krásné velké uvítací vlastně hale místnosti.
3: No, protože tady máme takový magický kruh. Někdy se nazývá jako prostorem pro poezii. Využil to i David Vávra při otevření a krásně kráčel okolo toho oválu a recitoval svůj báseň.
0: No a já jsem si tady lehnul právě na zem, proto na záda, abych krásně mohl obdivovat ze spodu zleže ten...
3: Naší dominantu, ano, krásný lustr.
0: Ano, a lehla jsi si, ano, taky?
2: No právě, že ještě ne, já se na to chystám, já ještě poležím, až bude chvilka času, ale fotografie už jsme posílali, takže budou taky na našem webu. No a paní Martino, je správně Venkeho dům nebo Venkeův dům?
3: To jsem se bála, že se zeptáte. Ano, my jsme trošku s tím bojovali, když jsme otevírali po rekonstrukci a rozhodli jsme se trošku změnit vlastně to zažité Venkeův, protože rodina sama si říkali Venkovi a i Venkův palác nebo přijďte na výprodej u Venků, takže jsme se vrátili k tomu vlastně jakoby původnímu.
0: Takže Venkeho.
3: Ale obě varianty jsou to jazykově správně.
0: Takže budeme říkat, nebo budeme se snažit říkat Venkeho obchodní dům. My se určitě k rodině Venkeů nebo Venků dostaneme, já se učím pořád, my se dostaneme k té jejich rodinné historii, ale pane starosto, jak je to dlouho vůbec, co se tohleto muzeum vlastně městské a tenhle ten nádherný dům od Josefa Gočára opravoval? On prošel velkou rozsáhlou rekonstrukcí.
1: Je to tak, prošel velkou rozsáhlou rekonstrukcí a vlastně otevření bylo v roce 2023. Mí před kolegové, vlastně starostové, už na tom pracovali, jednávali se i řekněme nějaké dotační tituly, protože se bavíme o spolupráci s Polskem, vlastně bylo to v rámci Interregu, dotační program Muzea bez hranic a v roce 2023 vlastně jsme zahájili provoz této krásné budovy.
0: Jste spokojený, jak se to povedlo?
1: Nadmíru, protože každý, kdo bude mít šanci sem přijít a podívat se, třeba si i lehnout na záda, vidíte, to je námět, dáme sem nějakou madračku, abychom udělali pohodu. Já děkuju za tu otázku. Já teda ještě jsem neměl tu příležitost, ale určitě než dneska odsud odejdu, tak si myslím, že si lehnu.
2: Tak já myslím, že se tady prostřídáme, tak se u toho taky musíme ještě určitě vyfotit. Jinak máte rád tohleto místo, je to určitě velká chlouba Jaroměře.
1: Je a můžu vám říct, že když sem člověk přijde a obejme ho celý tento prostor, vlastně to je nějaká, řekněme, moderní architektura Gočárova, železobetonová konstrukce, prostě vpasováno do historické zástavby, tak prostě vás to neskutečně osloví. Navíc my máme v plánu jako město z té původně rušné Husovy ulice udělat naší místní komunikaci. Myslím si, že si to zaslouží, protože tady tudy projížděl provoz nějakých 15 až 30 tisíc vozidel denně ve špičce. Přesně tak. A v tom momentě, kdy tady vlastně sklidníme tu ulici a stane se to naším, řekněme, místním bulvárem širšího centra, tak věřím, že si to i tato budova, i všichni lidé, kteří vlastně navštěvují naše muzeum, velice zaslouží.
0: Říkáte máte bulvár, takže opravdu obchůdky, kavárny, zeleň.
1: Ano, ano, přesně tak. Když se podíváme ven a kouknete tak trošku jako doleva, tak tam je takový volný průčelí, tak to přijde zastavět, abychom měli zase tu ulice tvornou zástavbu. A samozřejmě přesně, jak to říkáte, představa zeleň, kavárničky, hospůdky, sklidnění celého toho prostředí a vlastně rozšíření toho centra až na Husovou ulici.
2: Tak určitě i k dalším plánům Jaroměře se dnes v našem vysílání dostaneme a já se těším, že v našem přímém přenosu dnes vystoupáme alespoň minimálně do prvního patra Městského jaroměřského muzea, protože je tady takový kruhový ochos, je to nádhera, tak doufáme, že nám signál dovolí.
0: Určitě, pane starosto, můžete si lehnout klidně jako první, nebo jako druhý po mně a my si teď zahrajeme a pak si představíme třeba historii právě tohoto domu a rodiny
2: venkových.
0: Venkových, krásných.

0: Zdravíme vás z Jaroměře, z Venkova, nebo Venkeova obchodního domu, s našimi hostiteli, kterými jsou...
1: Teď v tuto chvíli tady s námi stojí paní Martina Vítková, historička, protože se chceme věnovat historii, no a zůstává samozřejmě i pan starosta Jan Borůvka.
0: Tak pojďme říct, kdo to byli, Venkovi nebo Venkeovi, tahle ta rodina. Kdo s tím začal, kdo byl první, který Venke?
2: Byl to Albert.
0: Albert.
2: Nepocházel tady z našeho prostředí, pocházel z dnešních polských Dušníků. A on jednou s kamarádem přišel do Třebechovic a tam potkal svoji budoucí manželku. A protože neuměl česky a zrovna ta Anna jako uměla německy, tak mu dělala společnost a pak se ten Albert stále do těch Třebechovic vracel, až se z toho stala známost. No a oni spolu v roce 1872 přichází do Jaroměře a Albert tady stěhují se do malého podnájemního bytu, mají jenom to, co se jim vejde na formanský vůst. A on začíná vyrábět předměty zdobené mušličkami.
0: Takže si to pojďme malinko popsat, co to jsou ty předměty s mušličkami, nebo zdobené s mušličkami. Já jsem včera totiž Janě říkal, že vlastně oni měli obchod s mušlovým zbožím.
2: A co to vlastně a
1: Jana,
2: je?
1: Co to je?
0: Jana si myslela, že to jsou toalety.
1: Tak jsme se dostali i ke knoflíkům, k hlantery a musíme říct, že celé přízemí venkova domu, ta expozice je věnovaná právě rodině a obchodu, tomu, co oni tady prodávali, tomu, co tady všechno podnikali. Takže... A opravdu velkou část zabírají mušle. A vy máte i tady takový malý kvíz, jsme mohli dát, teď jsme to ale prozradili.
2: Ptám, jestli poznají, co to mám v tom pytlíku.
0: Že to rachtá.
1: Plný pytlík mušlí.
2: Ano, protože se vlastně může zdát, nebo můžeme říct, že obchodní dům je vystavený na mušličkách, protože oni na tom zboží zbohatli.
1: Mm. A co to bylo za zboží? Tady jsou vystavené ve vitrínách krásné třeba krabičky, ano. Takové jako šperkovnice, nebo možná to byly se to vlastně dalo využít takové... na doutníky, cigarety a všechno vykládané mušlemi.
2: Ano, jsou to vlastně takové upomínkové předměty, které asi Albert viděl v přímořských letoviscích a on se tím inspiroval, protože byl vyučil se dělat krabičky a říkal si asi, že by to jako mohlo být dobrý business plán a ono mu to vyšlo.
0: Ano, byl to velký hit asi tenkrát, že jo?
2: Vlastně byl první v Rakousku-Uhersku, který takovouhle firmu jako založil.
1: Ale muselo to být velice atraktivní a luxusní vůbec tady v Jaroměři, že daleko od moře, kde ano. On získal tolik mušlí.
2: No, nechával si je posílat z Hamburku. Tam měl vyhlídnutou firmu Umlauf a s tou vlastně ta rodina vydržela podnikat až vlastně do svého závěru.
0: No a oni měli původně nějaký malý krámek na náměstí?
2: On začal prvně vyrábět v tom podnajatém bytě, pronájemním bytě a jeho manželka byla taková vlastně obchodnice taky tělem a duší a ona vzala to zboží a nabídla ho tady místním obchodníkům a ukázalo se, že o to zboží je zájem, takže ona si zřídila obchodní knížku a v nůši to zboží nosila vlastně do okolních měst a městeček a takhle oni začínali.
1: Anna byla velice podnikavá. Nejdřív získala Alberta, přivedla ho sem, potom rozjela jeho podnikání. Business. Ale vlastně to nejsou jenom mušle, protože ta expozice pokračuje dál a my už tady vidíme i jiné výrobky, kabelky, boty, dokonce tamhle vzadu auta. My jsme tady slyšeli takovou pěknou průpovídku, viď?
0: Ano, že to bylo...
1: Že Venke to dotáhl potom na obchod od paní Kristýno. Jak to bylo? Odjehli?
3: Odjehli až po automobil jste si tady mohli zakoupit.
1: Že se tady všechno tohle to sehnalo.
0: Takže fakt se tady prodávaly i auta?
2: Dokonce se tady prodávaly auta. On je to vlastně příběh třech generací a každá ta generace sebou přinesla jakoby do toho obchodování něco nového. Albert začínal s mušličkama. Josef už to jakoby povýšil, přidal k tomu další předměty, které bylo možné prodávat. Postavil tento krásný obchodní dům a jeho synové zase milovali auta a motorky. Takže přemluvili tatínka, aby vlastně firma nabízela i prodej automobilů a motocyklů.
0: Takže to byl krásný, prostě velkolepý obchodák s nejrůznějším zbožím.
2: Dokonce ta aérovka a motocykl Indian byly zaparkované ve výlohách. Máme dobové fotografie, že opravdu to tak bylo.
1: A ještě jenom, ať v tom uděláme pořádek. Albert Venke sem přišel s tou ženou Anou a ano. Josef to už byl jeho syn.
2: Ano, to byl
1: a ten
2: pokračoval.
1: Josef nechal postavit ano, to tenhle, ten velký generace, obchodní ano. dům. Uh-huh. A kdy to bylo jenom ještě?
2: Slavnostní otevření se odehrálo v květnu 1911, ale ta stavba sama se, stavební deník začíná rokem 1910.
0: A oslovili tenkrát ještě docela neznámého
2: No, ono to architekta. Bylo takové složitější. Jak se ke Gočárovi dostal, úplně nevíme, ale on prvně oslovil tady místního učitele na řemeslné škole, nechal si vypracovat první projekt, s tím nebyl spokojený, to byl takový jako dobový klasicistní návrh, pak oslovil svého švagra Josefa Mášu, s tím taky nebyl spokojený, no a až pak se nějak potkal s Gočárem a tam už to všechno zapadlo.
0: Krása, je to jedno z jeho prvních vlastně děl, Josefa Gočára.
2: Ano, on byl mladý, kolem 30 a Josefovi Venke mu byl ten 40. Tak oba takové v plné síle.
0: Zarachtejte ještě těma musličkama a my si zahrajeme a pak se sem samozřejmě do Jaroměře, do Venkeho nebo Venkeova obchodního domu vrátíme.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
3: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
3: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
3: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Posloucháte Přímý přínos Českého rozhlasu Hradec Králové, no a hádejte, kde byste mě teď našli. U čeho?
1: Dáme si malou hudební vložku. Jakub právě hraje na Augusta Ferstra, což je značka piana, které je tu vystavené v Městském muzeu v Jaroměří. Je to tady napsané, je to tak?
0: Nezmoknem.
1: Ne. Teď jsem se nenapojila ve správné tónině, nevadí, my nebudeme zpívat, protože my se přesunujeme k nákladnímu výtahu. Ano. Jsme stále v muzeu. U nákladního výtahu nás čeká Ondřej Vlášek. Ten nákladní výtah, to je unikát, protože normálně by si člověk představil, že nastoupí do výtahu, zmáčkne tlačítko, ale Ondřej už drží v ruce takové mádlo s lanem.
0: Ale to není jenom nákladní výtah, to je i pro lidi, ne?
2: Vlastně ne, i u venku to využívali jako nákladní výtah, my to používáme na těžší expozice, nebo když je někdo se sníženou hybností, tak jasně, vlastně ho vyvezeme nahoru.
0: A to je tedy taky jako původní, to je z roku 1911?
2: Původní, je to vlastně historický nákladní výtah z roku 1911 a je to taková taky naše chlouba tady našeho muzea, protože je plně funkční a myslím si, že jeden z mála v republice, který ještě stále funguje.
1: No, bylo to lákavé, moc lákavé do něj nastoupit a nechat se vyvést do prvního poschodí na ten ochoz, ale my nemůžeme riskovat, tak pustíte nám ten výtah jenom tak na
0: pořád. A proč nemůžeme riskovat?
2: No, možná by vás to dovezlo i do jiného století třeba.
0: A že by nás to
2: přesvědčíte o tom po těch zvucích.
0: Ne, ale kdybychom jeli, tak nejenom jiné století, ale i jiné patro. Ono to nezastavuje v tom.
2: Tam si to musíte zastavit sami. Zastaví to samo dole, v přízemí a vlastně ve druhé.
0: Úplně nahoře.
1: No, já bych se do toho nepouštěla.
0: Ale my potřebujeme do toho prvního na ten ochoz.
1: Do toho mezi patra.
0: Takže tam bychom si to museli zmačknout stop.
2: Tam bychom se museli v tom to lano vlastně potáhnout
0: jo.
2: proti směru jízdy.
0: No, bylo by to dobrodružné asi.
1: Bylo, ale zase ohledně signálu a tak, já bych to
0: dobře,
1: asi neriskoval.
0: Tak se budeme dívat. Ondřej, můžete teda spustit zdviž? Chcete s něčím pomoct? Hele, už to jde. No, krása. Krása. A už to jede, hele.
1: Asi bychom to pořídili. No tak možná to ještě vyzkoušíme.
0: Krásný, Ondřej, tak půjdeme po schodech.
1: Zajímavé je, že vlastně taková jedna kladka je i zvenku na té budově. No, ale my teď stoupáme po svých i s našimi hosty, taky s historičkou Martinou Vítkovou, právě do toho prvního poschodí.
0: Pane starosto, pojďte s námi.
1: Na ochoz, kde je vidět lustr zase trošku z jiného úhlu pohledu.
0: Ano, kdo je vůbec autorem toho lustru krásného?
3: Je to pražský, teď mi to vypadlo.
0: Nevadí, Josef, to si vzpomenete.
3: Josef Pleva,
0: aha. No, je to nádherné.
3: Ano, je to taková prostě tady naše dominanta toho prostoru.
1: No a prý je ten lustr tak těžký, že ho ještě nikdo nikdy nesundal, že ho musíte udržovat, čistit, měnit žárovky tak, jak je, a musí k němu vždycky někdo vylézt. Asi si představuju po nějakém obrovském žebříku.
3: Ano, to obstarává kolega.
1: Ondřej Vlášek, už jste tam byl u něj?
2: Už jsem tam byl, ale kolegyně mě tady vždycky hrdě drží, abych nespadnul, takže to je všechno v pohodě.
0: Krása. Můžeme říct, kde to vlastně jsme a co tady kdysi tady bylo v tomhletom prvním patře, kde je ten nádherný ochoz? Co se tady prodávalo?
3: Na této galerii se prodávala obuv a potom v tom dalším prostoru se prodávaly hračky. To bylo jedno taky z odvětví, na které si venkově zakládali prostě takový palác pro děti.
0: Pojďme říct, co tady je dnes vlastně, protože tady je to podsta jaroměřským umělcům, kteří se v Jaroměři narodili nebo tady byli nějakou dobu a tvořili.
1: A to nám řekne Kristýna Ruferová.
4: Jaroměř má velké štěstí, že se tu narodilo mnoho významných osobností a mezi nimi tři výtvarníci, kteří dosáhli světového věhlasu. Mezi ně patří Josef Šíma, Otakar Španěl a Josef Wagner. Mm-hmm. A těm je tady ta galerie právě zasvěcena. Pojmenovali jsme ji Mistři v domě moderny.
0: Ano, takže tady vidíme medaile taky samozřejmě, protože pan Španěl byl...
4: Otakar Španěl byl významným medailérem a vyráběl medaile, plakety, je také autorem první československé koruny, která je považována, určitě ji znáte, je považována za jednu z nejkrásnějších mincí vůbec.
0: Tak pojďme tady taky do té vedlejší místnosti, kde jsou sochy. Čí to jsou tedy sochy?
1: Sochy a bysty. Zahledla jsem tam taky jednu rodinu, syna, babičku, manželku.
4: V této galerii, jak slyšíte i podle zvuku, se tady rozléhá, tak vidíme díla Otakara Španěla. úvodu jsou tři díla, na kterých je znázorněna jeho rodina. Myslím, že je velice vidět i vztah, který k ním měl, nějaká si něha, láska, která na těch dílech je vidět.
0: A on taky hodně dělal Masaryka.
4: Ano, a to se k tomu chci tady právě dostat. Tady v prostředku té místnosti vidíme už takové ty klasické portréty, třeba vidíme Jožo Plečníka nebo Purkyněho, Smetanu, Boženu Němcovou a také Masaryka, to byla vlastně taková jeho velká náplň práce, protože on těch Masaryků do různých měst udělal opravdu mnoho.
0: Krása. No, ta akustika je nádherná, já myslím, že to přenášejí i ty mikrofony, když tady něco řekneme, jak se to ozývá. My vás dál zdravíme z venkova, nebo z venkého obchodního domu v Jaroměři, z Městského muzea, kde bude dnes taky noc.
1: Muzejní noc, která začíná v 16. hodin.
0: Ale o tom bychom až za chviličku po písničce zase něco pověděli. Takže vás zdravíme, poslouchejte dál.
1: A za chvíli se vrátíme.

0: Zdravíme vás z Jaroměře. Jano, kde pak jste?
1: Tak, my jsme zase tady v přízemí.
0: Jo, já jsem v expediční kanceláři.
1: Aha, a co expeduješ?
0: Expeduju tady zboží. Ne, to je nádherný, tady je historický, dokonce americký pracovní stůl dřevěný s roletou z původního vybavení obchodního domu firmy Wenke a syn. A u tohoto stolu prý pan Wenke opravdu pracoval.
1: Líbilo by se ti tam,
0: Tak, ale z expediční kanceláře už se expeduju k vám.
1: My jsme dál v prostoru opět s historičkou Martinou Vítkovou, protože slavíme 900 a hlavně vy tady v Jaroměři. 900 let od první písemné zmínky o městě. Tak kde se ta zmínka vzala, kdo ji napsal? Pojďme trošičku zabrousit do té úplně dávné historie.
2: Ano, je to, ta 900 se vztahuje k první písemné zmínce, kde je zmiňovaná Jaroměř. Jaroměř tam vystupuje jako opevněné hradiště a dobré místo pro uvěznění Přetislava, kterého jsem nechal převést kníže Soběslav. Byly to takové boje o moc, on ho potom nechal i oslepit. Ta zmínka se dochovala v letopisu kanovníka Vyšehradského a vztahuje se teda k roku 1126.
0: Já vím, že ji tady někde máte taky na zdi, myslím o patro nebo o dvě patra, víš, že jo? Tam je taky Kristýno, ta zmínka o Jaroměři.
1: Kristýna přikyvuje, že ano, my jsme totiž už tady chodili samozřejmě před přenosem, takže jsme si prohlíželi všechno možné.
2: Ano, je to vlastně v rámci muzejní noci, kdy, aby děti mohly vidět tu první zmínku, která se dochovala v Držickém kodexu a je uložena v archivu Pražského hradu.
1: Muzejní noc samozřejmě připravujete všichni, ale tak nějak jste vybrali jako mluvčí Moniku Joštovou, která nám řekne k tomu víc. Tak já už jsem zmiňovala, že program začíná v 16 hodin. Hodně se asi zaměříte na děti. Co jste všechno připravili, s čím je seznámíte? A návštěvníky i rodiče, samozřejmě babičky, dědy.
3: Mm-hmm. Tak já tímto vlastně všechny dneska jako vlastně chci pozvat návštěvníky, posluchače na muzejní noc. Tak v prvé řadě, když přijdou, tak to je nádherná atmosféra, večer v muzeu, no, zažít osvětlení, protože za bílého dne to není vidět, ale samozřejmě počítáme s tím, aby se jenom nedívali vlastně na tu stálou expozici, který místní už znají.
1: To by asi
3: tak,
1: zlobili.
3: Tak jsme právě připravili pro ty děti a rodiny, samozřejmě společně, protože budou ty nejmenší potřeba pomoc rodičů, tak vlastně jsme připravili hru, která souvisí s historií Jaroměře, jmenuje se Po stopách právě historie Jaroměře a jednotlivé historické etapy, s nimiž se seznámí a na nich budou plnit úkoly hravé a pak je právě pro ně připravená taková odměna.
0: Jinak, jak jsme říkali, prostě tady se prodávalo všechno od jehly až po auto. Jak jsme říkali, tam je jedno krásné červené auto. To asi z toho musí mít děti velkou radost, ne, Kristýno, vždycky, když sem přijdou.
4: Ano, můžu potvrdit a kolega ten také, který to autíčko potom spravuje, potom řádění těch dětí. A děti milují červené autíčko, lezou do něj, vyměňují mu kola, kroutí volantem a rodiče mohou sedět a koukat do mobilu.
1: No ale to věřím, že se dneska dít nebude, protože tady bude určitě nabitý program od 16 hodin do kolika. Je to muzejní noc, ale zase počítáte i s dětmi, tak nevím, do kolika se tady můžou zdržet.
3: Návštěvníci se můžou zdržet až do 9 do večera.
1: No tak to je krásný páteční program a krásný páteční večer si můžou udělat. Paní Martino, my jsme připomněli 900. Historie Jaroměře je ale nepochybně bohatá. Mohla byste vybrat třeba alespoň ještě nějaký jeden bod nebo nějakou perličku, další zajímavost z historie města a je to úplně jedno, které období vyberete.
2: Tak když už jsme mluvili o muzejní noci, tak my tu připomínáme i z té výročí návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka v Jaroměři, takže návštěvníci si budou moci prohlédnout unikátní záběry z té návštěvy Josefova a Jaroměře. Kristýna se úplně dojímala nad těmi pohledy na Jaroměř. Je to díky Národnímu filmovému archivu. Máme tyto záběry.
1: Ony to jsou ty projekce na zeď, jak tady pouštíte i pány výtvarníky, které jsme tam viděli při práci. Takže je to jako živé. On se člověk opravdu vrátí do té doby.
4: Ano, člověka to najednou vrátí do té minulosti, která se lehce oživí a ten to mihotající světlo vám přinese prostě zvláštní zážitek a je to opravdu, zůstáváte ohromeni.
1: Takže i tohle to bude tady dneska určitě k vidění. To je minulost Jaroměře, je bohatá, je samozřejmě rozvitá, my nestihneme probrat úplně celou. A tak jsme se rozhodli, že s panem starostou Janem Borůvkou se ještě pověnujeme taky současnosti.
0: Ano, za chviličku v přímém přenosu Českého rozhlasu Hradec Králové z Jaroměře. Zdraví.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, vysíláme z Jaroměře, jsme stále v Městském muzeu ve venkově, obchodním domě. Teď s panem starostou Janem Borůvkou, my jsme už si říkali hodně o té historii a teď nás zajímá ta současnost. Co teď tedy aktuálně třeba v Jaroměři, pane starosto, je na stole a co řešíte?
1: Tak já musím říct, že nás zajímalo, jestli už začala rekonstrukce náměstí, protože o té se teď hodně mluví. A vy jste totiž získali nedávno ocenění za udržitelnou veřejnou zakázku za projekt Zeleno-modré centrum Jaroměře. Tak pojďme povědět, v jaké je to fázi, co je v tomto směru nového?
2: Ano, máte pravdu a děkuji za tuto otázku, protože to je téma, které, řekl bych, je takové nosné pro naše město. A jsme na to i pyšní, že vlastně po, řekněme, x, možná i desetiletí, kdy se hovořilo o tom, že se náměstí bude rekonstruovat, že ho mu dáme, vtiskneme takovou tu novější, modernější podobu, tak jsem rád, že jsme teďka zrovna to vedení u toho. A samozřejmě na jednu stranu jsou pozitivní věci, jako sbírání vavřínu a tak dále, pak jsou trošku jako negativnější věci, které se s tím zase musíme potýkat. A to jsou třeba i otázky, protože to není jenom předláždění náměstí, ale máme tam na plánu vlastně udělat i náplavku Klaby. Jsme městem tří řek a stěží se dostaneme někde k vodě, takže tohle to bylo jedna z myšlenek právě i zadané studie architektonické. Řekněme, že teď probíhají nějaké práce, výměna plynovodů a bude se ještě rekonstruovat vodovod, takový ty přípravné práce. No a v rámci toho, abychom jaksi ten zmatek a ty pracovní vytížení, kteří tam budou následovat, tak abychom předešli, řekněme, nějakým kontrolám ze strany městské policie, jestli někdo platí nebo neplatí někde v té zóně, kde bylo parkoviště, tak jsme už v loni přijali usnesení jako rada, že jsme zrušili parkování. No, nicméně dobrý úmysl někdy, že se stane zlým skutkem, tak vlastně místní podnikatelé na nás přišli, řekněme, s určitým požadavkem, že se to úplně neosvědčilo v té dobré víře a že by bylo potřeba se vrátit zase k tomu formátu placení, protože se nám v současné době z náměstí stala neproniknutelná parkovací zóna, kde vlastně není možný dneska zaparkovat. Když byste tam zajeli, tak musíte dvakrát obět náměstí.
0: Takže se platí zase.
2: Takže se budeme vracet zpátky a rozhodnutím rady k formátu placení. Bude to během léta.
0: No a jak to vypadá tedy s novým náměstím, s tou rekonstrukcí, velkou revitalizací, kterou už plánujete spoustu let?
2: Ano. Jsme teď ve fázi, kdy vlastně všechno je před těmi konečnými, řekněme, projektovými pracemi, bude vysoutěžíno, no a během letošního roku bychom chtěli začít právě s tím okolím, což jsou vlastně ty náplavky, nové parkování i v části, kde bylo dřívější autobusové nádraží, místní vědí. No a potom vlastně ta poslední fáze, kdy musíme mít všechno hotovo do roku 28, do 31.12.28, tak vlastně pak bude ten finish a to bude to samotné centrum. Trošičku nám do toho zabíhá záchranný archeologický průzkum, protože, co jsem tak jako slyšel, že tady je oblast, kde se žilo už před 4000 lety a věřím, že jsme velikou lokalitou pro právě záchranný archeologický průzkum, že se na to všichni těší, až se začnou jaksi odkrývat některé ty části území a začne se tam vyzvedávat nějaký artefakt.
0: Protože to je taky důležité a zase tam vidíte ty souvislosti historické.
2: Přesně tak, tam se o co opřít.
0: Je přesně tak potřeba mít, aby jste se mohli do budoucna o co opírat. Jinak, jak oslavujete tu 900 letos v Jaroměři? Já vím, že těch akcí už bylo spoustu.
1: A ještě bude?
2: Ještě bude, ano. A já, abych vám pravdu řekl, tak teď úplně nemám v hlavě ten seznam, ale takový to, co je mně asi nejbližší a to, co je to nejdůležitější, nejnosnější program, bude 19. a 20. června u základní školy na Ostrově, kde bude probíhat takový to vyvrcholení.
1: Královské slavnosti.
2: Královské slavnosti, přesně tak. Takže se na to moc těším. Určitě bych rád pozval nejenom místní naše spoluobčany, ale všechny posluchače, kteří budou mít chuť přijet do Jaroměře se podívat. Přeci jenom je to i, řekněme, součástí toho, že tady před 100 lety byl pan prezident Masaryk, tak já tomu

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policisté na Náchodsku obvinili 3 lidi z distribuce drog. Před 80 lety byl popraven nacistický zločinec K.H. Frank. Festival Skate Sound nabídne v centru Hradce Králové skateboarding i koncerty. A dnes bude jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy má a krásné dopoledne přeje Tomáš Mysleviček. Náchodští kriminalisté odhalili organizovanou skupinu distributorů pervitinu a marihuany. Z drogové trestné činnosti obvinili 2 muže a 1 ženu. Trojice má podle vyšetřovatelů na svědomí stovky případů prodeje zakázaných látek.
2: Nejvyšší počet prodejů, a to přes 500 případů, policisté zdokumentovali u 30-leté ženy. Nejstarší 59-letý muž pak dodal drogy ve 400 případů. Tento obviněný navíc podle spisu zajišťoval dovoz chemikálií a sám pervitin téměř 100krát vyrobil. Právě jemu hrozí nejvyšší až 10letý trest, za drogy už byl jednou odsouzen. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a nežáků.
3: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
4: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do druhého dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
5: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
4: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Na Ulrichově náměstí v centru Hradce Králové dnes začne dvoudenní festival Skate Sound. Akce propojí skateboarding, streetovou kulturu a hudbu a vyvrcholí mistrovstvím republiky ve skateboardingu v disciplíně minirampa. Představí se například loňský vítěz Marek Čejchan nebo několikanásobný mistr republiky Jan Tomšovský. Program dnes začne ve 13 hodin, zítra už v 10 dopoledne. Vstup i většina aktivit budou zdarma.
6: Festival Skate Sound navazuje na loňský ročník oceněný sportovní cenou a připomene i legendární Skate Cup HK z 90. let. Dnešek bude patřit hlavně volnému ježdění a workshopům. Lidé si budou moct vyzkoušet třeba breakdance nebo graffiti. Sobotní program doplní exhibice trojnásobného mistra světa v bike trailu Petra Krause, taneční vystoupení i večerní koncerty a afterparty v baru Náplavka. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kenton Cool vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest. 52-letý Brit zdolal nejvyšší horu světa vysokou 8849 metrů nad mořem už po 20. Poprvé Cool na Everest vylezl v roce 2004 a od té doby tento výkon opakuje každý rok, s výjimkou let, kdy úřady horu z různých důvodů uzavřely. Absolutní rekord ale drží šerpa Kamirita, který má za sebou 32 výstupů. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude foukat slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku je kvůli opravám uzavřena silnice mezi Novými Lesy a Bílou Třemešnou. Omezení na trase potrvá do konce tohoto týdne. Objízdná trasa vede přes Lipnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A Jano, piš. Piš pořádně, ale bez překlepů. No, Já to paní učetní teď.
8: Jsem chodila ve škole na kurz psaní na stroji ještě. Tak...
7: Hele, ještě ať to cinkne taky.
8: No, pokusíme se dát tu přehazovačku.
7: Necinká to. No, ale předtím nám to cinklo. No, my vás dál zdravíme z Jaroměře, z venkova obchodního domu, kde sídlí Městské muzeum. Jana Kudevejsová, Jakub Šmit, už to cinklo, hele.
9: Jo, podařilo se mi to.
7: Krása.
9: Krásné dopoledne vám přejeme. Teď nás čeká taková kulturní hodinka, kdy vás budeme zvát na různé akce, které se konají v Jaroměři nejen k 90. výročí. Je to třeba festival Jařinec, který se koná už dnes a zítra. Program je nabitý, jak jsme říkali. Dokonce tady bude někde snad mezi domy, možná z nějaké školy chodit pro vás ochotně.
7: No je Jež, tak... to by se mělo špatně, to bych měl závrat.
9: Ale koukla bych se.
7: Koukla by se.
9: Nešla bych, ale koukla bych se.
7: Takže poslouchejte dál, zdravíme vás z Jaroměře a poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové. Dobré dopoledne.
9: Krásný poslech.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Co je to jařinec, se za chviličku dozvíte tady v přímém přenosu Českého rozhlasu Hradec Králové z Jaroměře, ale my tady máme vzácnou návštěvu, další vzácnou návštěvu, a to je Eva Unger Urbancová, já nevím co všechno, režisérka, herečka, předsedkyně divadelního spolku Vrchlický Jaroměř. Dobrý den, paní Evo.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Tak a my víme, že jste vlastně u příležitosti 900 Jaroměře letos připravili krásné představení, které se jmenuje Staré příběhy jaroměřské. Jak se to povedlo, ta premiéra vůbec i reprízy?
1: No, povedlo se to úplně úžasně. Jsem nadšená, ani jsem nečekala až takový úspěch. Moc se to líbilo.
0: Já vím, že bylo vyprodáno několikrát.
1: Bylo vyprodáno po obě představení a včera jsme dávali reprízu pro velký zájem, bylo opět vyprodáno 26. května v úterý, teďka to budeme dávat dvě představení ještě pro školy.
0: Představte nám to představení, já vím, že to napsal místní člověk.
1: On úplně místní už není, on už je Hradečák teďka a je to Petr Huňáček, má úžasný antikvariát. Na rinku, není to reklama?
0: Ne, není. Zdravíme ho tímto do Hradce Králové, z Jaroměře.
1: Takže, ale původně je z Jaroměře a je to můj dlouholetý kamarád, známe se už přes 30 let.
0: A on sestavil tedy z nejrůznějších historických událostí, vtipných tak i méně vtipných, tohleto představení.
1: Já si myslím, že skoro všechno bylo úplně vtipný. A v našem podání někdy vtipný, jsou i někdy vtipný věci, které normálně nejsou, takže...
2: Které jste neplánovali.
1: Tak třeba.
2: Ano, a vy jste to režírovala, no a mě na tom zaujalo nejvíc, že se na tom podílel snad úplně celý soubor, prostě úplně všichni snad, co tam jste, kolik to bylo lidí?
1: Prakticky ano, hrálo v tom 39 lidí a někteří měli dvojroly, trojroly. Trojroly, dokonce i pětiroly.
2: Teda, no ono už jenom sladit 39 lidí na ty zkoušky, protože každý má svoji práci, každý má nějaké svoje aktivity, no. Možná ne úplně každý bydlí přímo v Jaroměři. Jak dlouho jste to dávali dokupy?
1: Dávali jsme to dokupy 3 měsíce.
2: Tak to mě překvapuje.
0: A hrají osvětlovači, technici, všichni tam hrají.
1: Prakticky všichni, jo. Tam hraje i technika, no.
0: No a vy tam hrajete, teda hrajete, vy tam máte jedno slovo, že jo?
1: Já si tam řeknu jedno slovo, to jsem si nechala, to jsem tam řeknu Jaroměř.
2: No to nejdůležitější.
1: No, jinak jsem to všechno, když režíruju, nehraju.
0: Tak. Tak tady režírujete i hrajete teda trošičku. A mělo to úspěch to slovo jedno, Jaroměř?
1: Mělo, obrovské.
0: Věřím, takže zveme všechny, kdo by se chtěl přijít podívat. Říkala jste, paní Evo, 26.
1: No, ale to už je pro školy představení a je úplně plno.
0: Je úplně plno, takže nemůžeme pozvat teď nikoho.
1: Teďka momentálně zatím další termín není, ale co není, může být.
0: Dáme vědět určitě.
2: Škoda určitě ještě neoprášit, když to dalo tolik práce a tolik lidí se na tom podílí. Tak.
0: Každopádně, na co pozvat můžeme, to je Jařinec, to je festival, který už nám představí další naši milí hosté, Kateřina Kubák-Prášilová a Matěj Kubina. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Tak my se těšíme, co se dozvíme, protože program ten je připravený už na dnešní den. Už to začalo nebo teprve začne?
3: Naše přítomnost v tomto vysílání znamená, že se můžeme ulít z příprav, ale hnedka po tom, co tu dohovoříme, můj kolega Matěj odchází pomáhat provazochodkyni napínat lano a jsme teď přesně v tom zlomu předtím těsně, než to vypukne. Jo.
0: Co je vlastně Jařinec? Pojďme představit myšlenku tohoto festivalu.
4: Jařinec je multižánrový festival, který je primárně pro jaroměřáky, ale nabízíme ho všem, každý může přijít, vstupné je dobrovolné, každý je vítán a je to festival, který vznikl z potřeby mít tady taky alternativní scénu, aby jsme se mohli potkávat.
0: Abyste se mohli potkávat, protože chci připomenout, že vy se znáte vlastně od dětství, všichni, vy jste taková hezká, veselá parta kamarádů, kteří spolu chodili, já nevím, na základní uměleckou školu, jak to bylo?
3: Chodili jsme spolu všichni na základní uměleckou školu. A tam vlastně ten Jařinec trochu vznikl, protože my jsme takový, že celkem rádi slavíme. A když místní dramaťák slavil 30 let, tak jsme měli potřebu udělat něco většího než jednodenní přehlídku našich představení, tak tehdy vznikla myšlenka Jařince, která dodnes trvá.
2: Mm-hmm. Takže taková zůšková rodina. No tak kde všude se bude Jařinec konat? Kdy, co je na programu? Možná nějaké časy takových těch nejatraktivnějších věcí, jako je provazochodkyně. To si řekneme v našem vysílání za chviličku.

0: přejeme vám dál krásné páteční dopoledne z Jaroměře, z Městského muzea, kde jsou právě teď u našeho mikrofonu hosty Kateřina Kubák Prášilová a Matěj Kubina a my vás zveme na letošní festival Jařinec, který v Hradci Králové Jaroměři.
1: Zveme i z Hradce Králové.
0: V Jaroměři začíná dnes a pokračuje i zítra.
2: I pozítří,
0: paráda. Ne, ale my jsme si všimli, že jste přišli oba dva v pruhovaných trikách.
1: Námořnickém.
0: To je taky nějaký, má to smysl?
2: To je úplná náhoda, ale dalo by se říct, že to je samozřejmě záměr. Já bych chtěl vás pozvat, dneska začínáme v 5 hodin z budovy školy na Ostrově v Jaroměři směrem naproti na náměstí vystoupením provazochodkyně Sylvie Doležalové, což je takový náš dárek k těm oslavám 900 let.
0: A jaká to bude výška, ve které bude chodit provazochodkyně? Co?
2: Teď jste mě zaskočil.
1: Ne, oni to nezměřili ještě.
2: Výšku nevím, ale dílka je asi 130 metrů.
0: No. Takže bude lano natažené mezi domy.
2: A nad řekou půjde.
0: To bude paráda.
1: A ona totiž, Sylvie, je držitelka momentálního českého rekordu, takže pokud třeba pokoří další, tak to určitě změříte a určitě se ty údaje dozvíme. Tak to bude určitě velice atraktivní podívaná, hodně. A co dál potom, kam se program přesune a pojďme vybrat z toho dnešního pár bodů, ať víme, kam kdo může přijít.
3: Jádro festivalu je dost možná v sobotu, kdy je celodenní program pro celé rodiny. Určitě bych vypíchla inscenaci Back to Bullerbyn, takového československého souboru Športníky. Je to zábava možná spíš pro dospělé, ale dětem určitě neuškodí. Je to taková loutková variace na příběh Astrid Lindgrenové, co se s nimi stane, když odrostou. Máme i skvělé koncerty, velmi doporučujeme koncert kapely Letos Monikou zítra, nebo poměrně známé kapely A v neděli uzavřeme pohádkou z deníku Smolíčka P. Je to samozřejmě směřováno přímo dětem, ale myslím si, že to je velmi chytrá podívaná i pro dospělé publikum.
1: No ale počkejte, ještě dnes tady vidím koncert kapely Muzika, takže kdo by chtěl hudbu už dnes, tak si určitě přijde na své. A pak mě ještě zaujal ten alegorický průvod dnešní. Ten půjde odkud kam?
3: My jsme to dnes pojali trochu megalomansky, kdy od místa, kde přejde provazochodkyně, půjdeme takovým průvodem se zastávkami s různými akrobatickými vystoupeními a přesuneme se právě do toho Bastionu 4. Už po cestě nám bude hrát kapela Hie, tak tematicky.
1: A to jsou dobré názvy.
3: Hie a Muzika, v tom je v podstatě stělesněno to, co my chceme tím dneškem sdělit, jaksi. Tak doporučujeme i připojit se k průvodu, bude to možná fuška, ale hlavně zábava.
1: A v jakém to bude čase zhruba, jestli můžeme říct?
2: No, až přijde paní provazochodkyně.
1: A to nevíme, jak dlouho jí potrvá.
2: Kolik
1: hodin vyrazí provazochodkyně?
2: V 5 hodin to začíná a bude tam nějaký krátký proslov asi, takže tak ve 17:45 si myslím, že vyrazí.
0: Hele, každý, kdo přijde dnes na tu 5. hodinu, tak určitě si to užije, zůstane až do konce. Žádnou zavírací dobu asi nemáte, že končíme v 10 a pak to rozpouštíme.
2: To neznáme.
0: Dobře, tak je a ať se Jařinec povede. Děkujeme.
2: Také děkujeme.
1: Děkujeme a zveme dnes, zítra i v neděli.
0: Tak a dál poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové. Už za chviličku totiž pro vás máme další hosty, kteří milují Jaroměř.
1: Ano a další krásný název Dvajaja.

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Zdravíme vás z Jaroměře, z Městského muzea a našimi dalšími hosty jsou dva jaja, jsme říkali.
1: Ano, je to dva jaja a jsou opravdu dva, Jana a Pavel Šimkovi. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
0: Vy si dáváte přednost, jste manželé, ne? Tak to je hezký, my jsme mysleli, že se budete prát o to slovo. Jak to u vás doma funguje? Zase?
2: Já myslím, že dobře.
1: Manžel dal přednost, paní Janě.
3: 30 roků.
0: 30 roků dává
1: přednost. Před chvílí Pavel říkal, že paní Jana slyší i co si myslí manžel. Tak uvidíme, jak to bude. Chceme vás představit, protože vy jste nejen manželská, ale taky hudební, písničkářská dvojice, ale taky jste oba pedagogové. Pan Pavel učí na místním gymnáziu a tento týden měl perný, protože vy jste byl předsedou maturitní komise, ale to vlastně nejste na své škole, ale byl jste jinde.
3: Byl jsem ve Dvoře Králové. Ale na naší škole ty maturity probíhaly také. A týden předtím jsme měli úžasný majáles, kde jsme se o to trošku také starali, a takže ty týdny perné byly dva.
0: A jak se dařilo? Jak se dařilo, no?
3: No, majáles byl úžasný.
0: Ne, myslím, ve škole, jako maturanti.
3: Ve škole maturanti samozřejmě adekvátně přípravě, ale myslím si, že to dopadlo k všeobecné spokojenosti.
1: Ale dali to. Gymnázium bude taky slavit výročí.
3: Gymnázium bude slavit až v roce 1928. To budeme mít 100 let budovy a je to gymnázium, na kterém Jaroslav Žák napsal Studáci a kantoři knížku, takže myslím si, že to bude pěkná velká oslava.
1: Ano, ale paní Jana taky učí a má tady sebou takový krásný plakátek, že její škola, protože to je jiná škola než gymnázium, neučíte ano, spolu. Jaká je vaše škola, kde
2: tak,
1: učíte?
2: Moje škola je základní škola na Ostrově. Je to přesně ta škola, o které už se tady mluvilo kolem Jařince.
0: Že tam
2: poleze ta... Že tam pojde ta provozochodkyně. A naše škola také slaví. Naše škola slaví 140 let od vzniku naší budovy a celoročně vlastně probíhají oslavy, výstavy. Každá výstava je věnovaná určitému období naší školy a vyvrcholí právě tím dnem otevřených dveří 26. 2026, kdy probíhají zároveň oslavy města, jenomže se krásně prolnou dohromady, takže lidé, protože naše škola je blízko náměstí a blízko toho parku Masarykových sadů, tak se to krásně prolne dohromady a lidé mohou navštívit jak oslavy města, tak naše oslavy naší školy.
0: Krásně. A vy tam taky budete zpívat? Budete tam vystupovat?
2: Já úplně ne. Budou zpívat děti z našeho pěveckého sboru, ale protože jsem jeho součástí, tak i já si tam vystoupím a možná, že si i něco zaspívám.
0: Krása. No a jak to teda bylo s vámi a s tím zpíváním? Vypíšete a dáte písničky o Jaroměři hodně?
3: No, já jsem kdysi dávno, když jsme začínali s Altantriem, napsal dvě písničky. Jedna se jmenovala Dopisy Aješ a druhá se jmenovala Město řek. Ty jsme hráli. Potom jsem napsal ještě několik dalších písniček, protože mě ta historie Jaroměře zajímala a chtěl jsem trošku do těch písniček tak nějak osvěžit paměť tady těm našim spoluobčanům. No a když pak přišel covid a my jsme nesměli hrát, tak přišel takový nápad mojí ženy, že to nahrajeme na desku a vznikla deska Domohraní, aniž bychom věděli, že bude 900 let a že se to jednou bude sakramentsky hodit.
1: No a jak vypadá ta vaše hudební spolupráce? Nebo takhle ještě se zeptám, vlastně vy učíte hudebku? Nebo ta...
2: Mimo jiné. Já jsem na prvním stupni, takže učím všechno, co je potřeba, plus přípravný sbor vedu a ještě také učím i nějakou hudební výchovu.
1: A pan Pavel?
3: Já jsem biochemik, ale starám se...
1: Ano,
3: ale vzhledem k tomu, že jako koníčka máme tu muziku, tak se starám o kapely a písničkáře na naší škole. Tak jsem hrozně rád, že i mladí do toho jdou.
1: A jak vám to klape dohromady hudebně, když jste manželé?
3: Jako v každé kapele. Každé kapele to musí fungovat jak lidsky, tak profesionálně. Takže myslím si, že když to manželství funguje lidsky, tak ta profesionální stránka se holt musí docvičit někde. V některých případech u mojí ženy, která je výtečná hudebnice, je ta snaha menší.
1: Peskuje vás, když je teda hudebník profík?
3: Hledám eufemismus pro slovo peskuje, ale samozřejmě je to velice příjemná spolupráce a hlavně ona velice dobře ví, co je dobře a co je špatně.
0: Tak a vy hrajete na kytaru teda?
3: Já tam hraju na kytaru a ještě na nějaké další nástroje. Já jsem původně flétnista teda, ale kytara mě mě zaujala asi nejvíc, no a žena moje k tomu pomáhá na banjo a nebo na kytaru, teďka momentálně dva jaja. Vozíme dvě kytary a banjo.
0: Dva jaja. Hezky, jak jste přišli na ten název dva jaja?
3: Dva jaja je dvě jaroměřská já a tak jsme to už nechali. Zdálo se nám to i rytmicky velice pěkné, no ale museli jsme malinko přepsat název dva slovo jaja, protože jsme tam měli předtím dvojku a po pěti letech naší existence vznikla v Nigerii DJská dvojice Tujaja, kteří se psali úplně stejně a tak jsme to změnili, aby se nám neobjevovaly podklipy a různými stopami hudebními na streamových stránkách nigerijské lajky.
1: Tak my si teď pustíme dva jaja, vaší písničku Dopis je Eš, ale to bychom ještě měli uvést.
0: Vysvětlit.
1: Komu je to věnováno? Paní Jana mi prozradila, že si nejdřív myslela, že to bude třeba pro ní, protože
0: ano, Jana Šimková, takže
1: všimněte si iniciál
0: Je Eš.
1: Ale nakonec je to jinak.
3: Ano, je to věnováno Josefu Šimovi, významnému jaroměřskému rodákovi, který byť bydlel obrovskou část svého života ve Francii a kterého de facto svým způsobem udělala Paříž, tak nikdy nezapomněl na to, odkud pochází. A ta láska k té domovině, to je pro nás fascinující věc.
0: Krása, tak si pojďme poslechnout tu písničku. Děkujeme vám, ať se vám daří, jsme rádi, že jsme vás mohli v našem přímém přenosu také představit, Jana a Pavel Šimkovi a dva jaja. Díky, mějte se krásně, nashledanou.
3: Děkujeme,
2: nashledanou.

0: Věřte, nevěřte.
1: Věřte, nevěřte, že vysíláme z Jaroměře. No, to věřte.
2: To už asi víte.
1: Už jsme s vámi pár minut taky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď naše rubrika Věřte, nevěřte. A poprosili jsme tedy naše hostitelky Kristýnu Ruferovou, produkční, programovou a kulturně výchovnou pracovnici muzea. Kristýno, ještě jednou dobré dopoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Dopoledne.
2: Ještě stále 10 hodin ano. 37 minut.
1: A je tady s námi taky historička, kurátorka sbírkových fondů Martina Vítková, taky můžete Martino ještě pozdravit.
3: Taky všechny zdravím.
1: Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Dámy už se těší určitě na muzejní noc, která začíná v 16 hodin, ještě na ní jednou určitě pozveme. No ale teď tedy opět můžete s námi hrát, můžete nám telefonovat nebo odpovídat e-mailem. My vám teď řekneme jeden příběh z historie Jaroměřského muzea. No a vy se zamyslíte, posoudíte, jestli tomu věříte nebo nevěříte. Já ještě řeknu, že hrajeme osadu mikrotenových sáčků, je to 50 kusů a o dvě vstupenky na recital Jiřího Šmicra na Slezské plovárně v Hradci Králové a to je příští týden 28. května.
1: 726 46 46 46 naše telefonní číslo
2: ano,
1: a e-mail.
2: A e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. No ale abyste věděli vlastně nad čím se máte zamýšlet.
1: Ten příběh nás zajímá.
2: Pojďme, Kristýno, Martino, co jste pro nás připravili, co se tady kdysi odehrálo?
1: A nebo neodehrálo?
3: No, my jsme měli velké štěstí, že rodina, potomci venkových nám darovali rodinnou a firemní kroniku. A v té se dochovala taková úsměvná historka, která se váže k 30. červenci roku 1897, kdy se na Jaroměř valila velká voda. A my zaměstnanci se snažili zaterasit hlavní dveře hnojem, všemi věcmi.
1: Počkejte, hnojem?
3: Ano, hnojem.
1: A jakože před dveře tady...
3: Tady fortny, aby do toho areálu firmy...
2: A fortna je kde? To je ten dvorek, fortma, který jste nám
3: vlastně
2: ukazovali?
3: Tady náš druhý možný vstup.
1: Mhm. Aha. Takže tam, že navezli hnůj?
3: Tam navezli hnůj, různé věci a snažili se zaterasit ten přístup té vody. Jasně. Ale voda byla silnější, dokonce to ty vrata vzneslo.
2: I s tím hnojem.
3: I s tím hnojem. A na ty vrata se posadili ty zaměstnanci a odpluli, odneslo je to dál. No a pak, jak ta voda ustupovala, tak vlastně po Jaroměři roznesla mušličky, protože se dostala i do těch prostor, kde venkovy měli uchované a pak tady místní dlouho sbírali po zahradách a po parcích mušličky.
2: Protože jsme mluvili o tom, že vlastně venkovi velkou část své výroby měly takové ozdobné krabičky, mušlové, které zdobily právě mušlemi.
3: Právě těmi mušličky.
2: A že tady ty pytle mušlí z Hamburku byly někde uskladněné, takže proto ujeli i s tou vodou a zahrádkáři se potom divili, cože to nacházejí někdy na svých záhonech. Tak co myslíte, je tenhle ten příběh pravdivý nebo není pravdivý? 726 46 46 46, teď nám můžete zatelefonovat, jestli si myslíte, že je to pravda nebo
1: ne?
2: Není pravda, že je to příběh z kroniky venkových nebo není. Nad tím vším se zamyslete a zavolejte nám svoji odpověď.
1: Už někoho máme na telefonu. Haló, haló, Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobré dopoledne.
2: Tak, dobré dopoledne.
1: Vy pak tam?
2: Nesměle.
4: Tady Pavlína. No, já na tím tak přemýšlím, že ať se to zdá nemožný, tak v dřívější době, no, budu věřit.
1: No. Věříte?
2: Budete věřit, věřím. Dobře,
1: paní
2: takže
1: Pavlína.
2: Paní Pavlína věří. Byla jste se někdy podívat tady v Jaroměři v muzeu?
4: V muzeu jsme nebyli, ale přes Jaroměř jezdíme často, protože ve České Skalici mám syna, takže přes tamto jezdíme často.
2: Vidíte, no, to tak doporučujeme.
1: Ano,
2: až budete projíždět příště, udělejte si čas, opravdu stojí to za to.
1: Tak děkujeme, paní Pavlíno, mějte se krásně, nashledanou.
2: Děkujeme. Tak, máme tam někoho dalšího teď, kdo by chtěl odpovídat, soutěžit s námi. Dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne, Monika.
1: Dobrý den, Moniko. Tak co myslíte vy? Je ten příběh, tak jak jsme ho vyprávěli tady, stoprocentně pravdivý, nebo se vám tam něco nezdá?
5: Já si jak nedokážu představit, jak tam půli na těch vratech.
2: A ještě s tím hnojem.
5: Já si nevěřím. No, já si to jak nedokážu představit. Tak já nebudu dneska věřit.
2: Dobře. Tak to zatím vyrovnáváte. Mějte se moc krásně.
1: Nashledanou.
5: Nashledanou.
1: Tak a ještě počkáme na třetího.
2: Třeba se dovolá někdo z Jaroměře.
1: Třeba.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo.
2: Máme tam někoho, kdo by si chtěl s námi hrát? Ano.
1: Dobré
2: dopoledne.
5: Dobré dopoledne.
1: Kde pak tam?
0: Já tomu věřím a jsem z Jaroměře.
2: Jste z Jaroměře přímo?
1: Je, tak ano. Vy tomu věříte, jo?
2: A ano, věříte tomu? Tak teď jste třeba nalomila spoustu dalších posluchačů, kteří si řeknou, paní z Jaroměře, věří tomu, tak to asi bude pravda.
1: Kdy pak jste byla naposledy tady ve venkově domě se podívat v Městské muzeu?
0: Není to tak dlouho, na konci dubna.
2: Takže to máte aktuální dojmy. Mějte se moc krásně, děkujeme i vám za odpověď.
1: Tak, děkuji, no a teď připomeneme.
2: Naschledanou.
1: Adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Věříte tomu, že tady kdysi byla v tom roce, kterém 1897 velká povodeň a že to tady venkovi museli vlastně zatarasit ten jeden vchod hnojem.
2: To se mi líbí nejvíc, ten hnůj. Seděli na vratech, pak na nich odpluli a dokonce ty uskladněné mušle taky odpluli s vodou a lidé je potom v okolí nacházeli na svých zahrádkách, ano. Protože je to tam naplavilo.
1: Buď tomu věříte, nebo ne, napište studio.hradec@rozhlas.cz. My si teď zahrajeme a pak se samozřejmě se správnou odpovědí vrátíme.

0: Český rozhlas Hradec Králové vás zdraví. Vysíláme z Jaroměře, stále z Městského muzea Venkeou v dům. Teď věřte, nevěřte, ale Jano, my už se musíme malinko jako začít balit taky, protože už za chviličku po 11. hodině nás čeká a očekává Bohuslav Škoda ve výtopně Jaroměř, což je úžasné železniční muzeum.
1: My se tam těšíme, budeme se přesouvat, takže zbalíme svůj kancelář, kterou jsme si rozbalili v expediční kanceláři v Městském muzeu, ale teď ještě zbývá vyhodnotit soutěž Věřte, nevěřte.
0: Tak přišlo pár mý e-mailů, docela dost jich přišlo, tak co tady píšou?
1: No určitě, určitě, tak třeba pan Michal píše, já nevím, mně se to vůbec nezdá, za sebe dnes věřit nebudu. Potom tady od paní Jany, dobrý den, Jaroměř je krásné město, vaše historka je zajímavá a úsměvná, ale i přesto si dovolím vám dnes nevěřit.
0: Pavel, ne Tomáš, Tomáš, Tomáš Pavel píše.
1: Ano.
0: Dobrý den, já vám nevěřím, je to až moc překombinované. Tak jenom dámy, můžeme připomenout našimi hostitelkami stále Kristýna Ruferová, Martina Vítková. Je to moc překombinované, píšou ten příběh.
2: Ano, je to skutečně velice překombinované, ale život přináší občas takové situace, které skoro jsou neuvěřitelné a tady to je pravda.
1: No, a ještě pan Petr
0: to tak bylo.
1: Měl poznámku, že nevěří, protože mušličky jsou přece v moři.
0: No.
1: Ale my jsme tady mluvili o tom, že venkovi vyráběli krabičky dekorované mušlemi, které si nechávali dovážet z Hamburku a že ty mušle tady samozřejmě měly postupem času uskladněné i ve velkých pytlích, tak to jenom tak se dostávám už pomaličku k té odpovědi, takže zpráva byla pravdivá nebyla pravdivá.
0: No, už to řekli, že byla
1: tvrdili
0: pravdivá.
1: Jste dámy, že je to z kroniky, takže tak, jak to všechno zaznělo, tak to tedy skutečně
0: ano,
1: bylo.
0: Ano. Takže skutečně v roce 1897 přišla velká povodeň, Venkeovi tedy zatarasili tam ten boční vchod tím hnojem.
2: Vším možným hnojem,
0: jo,
2: ale nepomohla to.
0: Voda.
2: Vyplavila i vrata a na vratech odpluli zaměstnanci a jak voda ustupovala, tak jim to vyplavilo i ty mušličky.
0: Mm-hmm. A pak je tady tedy ti zahrádkáři nacházeli ty mušličky po letech.
2: Po letech dlouho.
0: A říkali si, kde se tady vzali.
2: Asi u venku, asi od venku.
1: Takže skutečně je to pravdivý příběh, tak jak byl zapsán v kronice.
0: Dnes jste nám je

0: K vám do muzea. Už jsme říkali a mluvili o tom, že ta atmosféra muzea potom večer, až se setmí, bude určitě kouzelná, magická.
1: Že se tady rozsvítí ten krásný lustr, který jsme obdivovali celé dopoledne.
2: Návštěvníci budou moct projít celé muzeum, budou mít otevřené dveře na dvorek, na terasu, budou si moct prohlédnout galerii s našimi rodáky a zároveň v posledním patře pro ně a hlavně pro jejich děti je připravená hra, která je zaměřená na 900 let od první písemné zmínky v Jaroměři a tam se dětičky pohrají a zároveň si něco dozví.
1: Budou tam připravené nějaké všetečné otázky z historie, které třeba rodáci a místní by měli vědět? Nebo je budou moct tady někde najít nějaké nápovědy?
2: Vše, co budou potřebovat, najdou v té místnosti, kde se bude odehrávat ta hra. A je to koncipováno tak, aby si děti zapamatovali opravdu ty důležité milníky, ty důležité události a nějakou hravou formou, prostě aby to do té svoje hlavičky dostali.
1: Jak se dětem líbí v muzeu? Určitě tady občas zavítají k vám i školy.
0: Ne, ta auto tam, že to musí obdivovat, to už jsme říkali, že milují.
1: Je to lákavé, ale na druhou stranu, když dnešním školákům řeknete, jdeme na výlet do muzea, tak si dovedu představit, protože mám sama doma dva puberťáky, že se to třeba ne vždycky úplně setká s nadšeným ohlasem.
2: Pokud mám informace od kolegyně edukátorky, která ty programy vede, připravuje, tak říká, že je to skupinka od skupinky, a většinou záleží na paní učitelce. Když je paní učitelka akční, mívá akční děti. A když je paní učitelka laxní, tak děti bývají taky takové trošku zmrzlé.
1: Ale já si myslím, že je to i tou atmosférou, když prostě přijdou sem a potom vidí všechno na vlastní oči a slyší ten výklad, tak je to úplně něco jiného, než když se na to chystají ve škole a prostě si řeknou, že jdou do muzea.
3: Oni si vlastně můžou zahrát takovou únikovou hru a na závěr si můžou vyrobit krabičku zdobenou mušličkami nebo rámeček a můžou si odníst takový dárek.
1: Tak to je velká paráda.
0: Tak moc děkujeme, že jste nás tady dneska hostili 2 hodiny v těchto těch úžasných prostorách, v tomhletom nádherném Venkeově nebo Venkově domě téhleté rodiny obchodní, kterou jsme taky představili. Kristýna Ruferová, Martina Vítková, moc děkujeme.
3: Také děkujeme.
0: Ať se muzejní noc dneska podaří tady v muzeu. No a Jano, my jsme slíbili další muzeum.
1: Nás čeká přesun do výtopny železničního muzea tady v Jaroměři, které má taky svoji velikou tradici.
0: Jak je to daleko odsud? Kilometr?
2: Více. Je to...
1: Hele, tak máme auto, takže
2: 15,
1: máme
2: co 20 dělat. 20 minut pomalejší chůzí.
1: No, tak to ne. To už by nám přímý přenos utekl, to by musíme autem.
0: Musíme, tak děkujeme, my se s váma rozloučíme a prcháme do auta a jedeme do výtopny.
1: Děkujeme moc, ať se vám tady daří muzejní noc od 16 do 21. Naslyšenou.
0: A vy nás dál poslouchejte po 11. Doufám, že už z výtopny, že to stihneme. Jana Kudevejsová.
1: A Jakub Šmit, hezké dopoledne.

0: Zrázky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnaný region.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy. Královéhradecký kraj navrhl úpravy akceleračních zón pro budování větrných elektráren. Motocyklový závodník Petr Najman vyhlíží slavné závody v Hořicích a dnes bude maximálně 24 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal včera u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
0: Královéhradecký kraj zveřejnil své připomínky k takzvaným akceleračním zónám, ve kterých mají vyrůst například nové větrné elektrárny. Hejtmanství už podle mluvčího Dana Lechmana zaslalo své připomínky Ministerstvu pro místní rozvoj, které akcelerační zóny připravuje.
3: Ve svých připomínkách kraj cílí na ochranu přírody, charakter krajiny a v neposlední řadě také na zájmy jeho obyvatel. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je důležitý, musí však probíhat promyšleně, s respektem k území, ve kterém mají nové zdroje vznikat, a především tam, kde pro ně existují vhodné přírodní podmínky.
0: Hejtmanství odmítá například některé zásahy do biokoridorů u Starých Buků nebo Kocléřova a vyjmout z plánů chce i okolí budoucí dálnice D11 u Studence. V benediktinském klášteře a ve staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují je dnes připravená muzejní noc. Návštěvníci se můžou těšit na kreativní dílny pro celé rodiny i komentované prohlídky. Pokračuje mluvčí Tomáš Menec.
4: Polická muzejní noc probíhá od 15 do 20 hodin a vstup na ní je zdarma. Děti čeká hledání klášterního pokladu nebo výroba panenek a další aktivity v Dřevěnce. Dospělí mohou navštívit kaligrafickou dílnu či moderní audiovizuální expozice v klášteře. Komentované prohlídky Opatova bytu začínají v 18 a v 19:30.
0: Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Tekuté extázi se taky říká predátorská droga. Pro její sedativní účinky ji zneužívají násilníci, kteří svým obětem nepozorovaně hodí do pití.
1: Sport.
0: Už 90. ročník slavného závodu na přírodním okruhu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích pojedou motocykloví závodníci o tomto víkendu. Mezi hlavní favority na vítězství bude v kubatuře superbajků patřit český reprezentant Petr Najman.
5: Pro mě znamenají prostě svátek, jakož tady jsem čuchnul poprvé k road racingu a začal jsem ho jezdit vlastně díky Hořicům a beru to jako skoro domácí podnik. Je to nádherná trať, krásná atmosféra a je to prostě takový vrchol sezóny na začátku sezóny.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně slunečný den, bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr fouká slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje nehodu na silnici 14 u areálu Magna na trase mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí. Na místě je policie a provoz je řízen kyvadlově. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přímý přenos z Jaroměře a my jsme právě teď přes Jezbiny. Jano, ano, zařaď si. Vyřaď si. Ano, zatáhni ručku. My jsme právě teď přes Jezbiny dojeli do Výtopny Jaroměř, takže jsme vlastně přijeli tady ze zadu rovnou za rotundou.
7: Ano, přijeli jsme takovou polní cestičkou, jakoby mezi zahrádkami, abyste si to uměli dobře představit, ale takhle nám to poradil pan přednosta stanice, ano. Tak já doufám, že jsme správně a že ho najdeme.
6: Určitě. Je to pan Bohuslav Škoda, který nás tady čeká, vyhlíží. My jsme přijeli totiž i mezi vagóny. Vidíš, tam jsou koleje a to jsou vagóny staré, které asi čekají na renovaci, tak já nevím, asi vystoupíme a budeme hledat přednostu stanice. Český rozhlas Hradec Králové stále vysílá z Jaroměře A my tedy už za chviličku s Bohuslavem Škodou vás pozdravíme a provedeme vás výtopnou Jaroměř, tedy tímhletím unikátním železničním muzeem.
7: Krásné dopoledne přeji Jana Kudyvejsová
6: a Jakub Šmit.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové. Je podívej, ano. Tohle to je nádherný vagón. Tamhle na tom stupátku, kdy si stál přednosta stanice Vlasta Burian a zpíval tu písničku Přednosta stanice. Viděla jsi ten film?
1: No, viděla. Tak možná si tam taky vyskočíme, ale teď na to není úplně čas, protože my vyhlížíme místního přednostu stanice, pana Bohuslava Škodu.
0: Ano, tamhle už píská, už ho vidíme. Dobrý, ještě zapískejte pořádně. No jasně, jako na nádraží. Přednosta stanice, tedy předseda spolku železniční výtopna Jaroměř Bohuslav Škoda, náš průvodce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak povězte, kde to vlastně jsme.
2: Tak teďka se nacházíte v takovém našem srdci naší výtopny, to znamená útočny a ústupního prostoru do naší expozice železničního muzea Výtopna Jaroměř.
0: A musíme říct asi, Jano, co to ta výtopna vůbec je, protože to už se dneska moc nepoužívá, že jo, na železnici na dráze, taková výtopna.
2: No tak já si myslím, že se říká, že se jde do výtopny, akorát, že si málo kdo dokáže spojit vlastně ten pojem, proč tak vlastně byl.
0: Tak proč?
2: Proč? No protože parní lokomotiva v pravidelném provozu, nebylo to tak, že by každý ráno přišli a šípali třísky a zatápili znova lokomotivu, ale ta mašinka byla zatopená 14 dní. A když nejezdila, tak ji potřebovali někam odstavit, musel se o něj někdo postarat, mašinka potřebovala nějaký zázemí. A hlavně to byl obrovský majetek ty společnosti, takže prostě potřebovali ten barák mít, aby tu mašinku někam skovali a aby jim to jak si jenom nepoškozoval.
0: Takže se lokomotiva nestartovala každé ráno, že by se škrtlo sirkou a jedem?
2: Ne, říkám, mašinku zatopili a po dobu 14 udržovali v provozu schopným stavu.
1: Dnes je z výtopny železniční muzeum v Jaroměři. Vy jste nám otevřel i depo, dveře od té obrovské garáže. Za námi jsou nádherné lokomotivy. Já doufám, že nám je postupně představíte. Ale co tady tak je vůbec všechno k vidění?
2: No tak hlavně celý ten areál naše expozice, točná budova, ty rotundy, sbírka železničních vozů, sbírka lokomotiv, která je tady vlastně teda v tom interiéru naší výtopny. A tak všechny takové ty věci, které sloužily na železnici a dneska už se třeba normálně nepoužívají.
0: A rotunda se tomu říká proč? Ona je to budova vlastně postavená, řekl bych, do vějíře. No, k ní vedou koleje, několika kolejí.
2: Tak, takže můj výklad je takový, že rotunda se používalo u pojmu, protože ta budova má kruhový základ. Je to vlastně výseč kruhové stavby. Takže rotunda je kruhová stavba. Není to tady samozřejmě úplně do kruhu. My máme taky 8 stání, takže to je nějaká čtvrtina asi tak z kruhu. No a středem ty expozice je právě točná, protože aby se sem dostal těch 8 lokomotiv, tak by tady musela být poměrně rozsáhlá soustava vyhýbek, takže by tady zabilo moc prostoru, takže si postavili doprostřed točnu, na tom se otáčela lokomotiva a sjížděla vlastně na ten určený paprsek a zajížděla do výtopny. A další význam ty točny byl, že když přijela třeba Strutnova komínem do Jaroměře, tak ji dali na točnu, otočili o 180 stupňů a mašinka zase jela zpátky do Trutnova vlastně komínem ve směru jízdy.
0: Takže jsi to řekla správně, ano, je to prostě taková garáž tady pro lokomotivy. Kolik jich tady máte?
2: No, teďka máme 8 stání na každý mašince, tak nějaká lokomotiva bude, takže řekněme 8 lokomotiv plus nějaký vozy.
1: Jsou do červena laděné, aspoň tady ty, na které my vidíme. My si to za chviličku všechno projdeme. A na co jsou tady ty velké trychtýře nad námi? Kolik jich je?
2: Nad náma ve střeše jsou takzvané dýmníky. A protože ty lokomotivy se mohly dát vlastně dovnitř do výtopny, postavila se komínem, kterým ta mašina kouří, tak se postavila pod dýmník, aby ten kouř vlastně vycházel z výtopny ven. A další věc je, že kdyby ta mašina stála pod tou střechou, tak z toho komína, byť by to nekouřilo, tak bude pořád teplý vzduch a ta střecha je dřevěná, takže by vlastně došlo za chvilku k vysušení toho dřeva a pravděpodobně ta střecha brzo hořela.
1: A funguje to
2: dost? Musí to fungovat, jo. Musí to, jako když jsme tady měli parní mašinku v provozu schopným stavu, tak se vlastně vždycky postavila pod dýmník a mašinka kouřila z výtopny ven.
1: Roztopíte, tak potřebujete odtah.
2: Když se roztopí mašinka, tak to potřebuje odtah, no. Jinak samozřejmě ty mašinky třeba, když se na těch historických fotografiích stály vlastně jakoby polovinou ven, že stály komínem vlastně jakoby před vratama, a takže se tady zavíraly třeba ty mašiny jenom zimě. Jo, protože ten vnitřní prostor výtopy se vytápěl, aby ty mašiny, když přijeli zvenčí, zamrzly, tak aby vlastně z toho opadal ten sníh.
0: Krása. No, my jsme už začali tedy představovat vlastně jednotlivé mašiny a vůbec jsme ještě nepředstavili muzeum jako takové a kdy ta vaše láska vlastně k mašinám a k té železnici začala, tak kdy to bylo? Bylo to v dětství, předpokládám, pane Škoda.
2: Jako u mě konkrétně?
0: No.
2: No u mě konkrétně tak asi ten rok, jako co já si teda pamatuju, tak rok 1986, když se začala vlastně opravovat parní lokomotiva Café Mlýnek 310006.
0: No a to je moje dětství. Já nevím, jestli jsem vám to říkal, to je ta lokomotiva, která stala na boku v Hradci Králové na hlavním nádraží, kdy si chudinka tam rezla a všechno z ní opadávalo a já jsem si tam hrál jako malý tříletý capart. To tak bylo, taky jste si tam hrál.
2: No já jsem si tam taky chodil hrát, ale naházel jsem tam ty kameny, jak se říkal by.
0: Já jsem je tam taky neházel, ty tam byly.
1: A já jsem si tam třeba hrát nechodila. A vůbec si ten kafemlejnek nepamatuju, tak se moc těším, že mě tady s ním seznámíte.
0: Dobře, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přímý přenos z Výtopny Jaroměř teď momentálně a my se za chviličku vrátíme.

0: cesta.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
2: Tak, dveře, těžké dveře od rotundy se otevírají a to je on. To je Kafe Mlejnek, Jano. To je on. To je ona vlastně. To je lokomotiva mého dětství. Tahle přesně stála v Hradci Králové na hlavním nádraží.
3: Tak se s ní jdeme seznámit v přímém přenosu Českého rozhlasu Hradec Králové z Výtopny Jaroměř, kde pan Bohuslav Škoda otevřel další vrata, aby nám sem proudilo slunce a světlo a abychom si ten Kafe Mlejnek mohli lépe prohlédnout. A já to vím, pane Škodo, od vás, i když už jste byl u nás ve vysílání několikrát, že lokomotivám dáváte různá jména. Proč se tomuhle tomu říká Kafe Mlejnek? Určitě milovníci železnice to vědí a to teď tuším, jak si říkají, to je přece jasná věc, ale já to nevím.
4: Tak nedali jsme ten název my, to je prostě takový historický pojem, který mu dali naši předchůdci a jsou dva důvody, kterými tak jako si myslíme, že jsou pravdivý. To znamená tvar komína, který má takzvanou báň a ono to připomíná kličku na kličce toho vaňatýho, toho kávomlínku.
3: Jo, tam, kde se mlela káva.
4: Tak, když se mlela kafe, tak dokonce jsme tady měli u toho, u mašinky jsme měli prostě ten strojek na ruční mletí kafe, aby tam ta klička byla vidět. A pak druhá věc je, že když ta mašinka jede bez páry, tak ten rozvod a šoupátko, který vlastně jakoby toho parního stroje, tak jakoby cvaká a chrčí, jako když prostě melete to kafe a já to takový to... Takže to je, takže jsou dva...
2: Podle toho zvuku taky.
4: Podle toho zvuku, no, ale prostě univerzální název pro tyhle ty lokomotivy byl Kafe Mlejnek.
2: No a tohle lokomotivou to teda všechno začalo, jak to tenkrát bylo?
4: No tak to se musíte zeptat jak si mých předchůdců, že jo? Já jsem tam jenom přišel, jak to bylo. No, mašinka stála v Hradci Králové na nádraží jako pomník a v Hradci vlastně bydlí pan Balský, který opravoval starý stroje a lokomotivy, provozuje tam ty parníky a ten vždycky říkal, nebo těm říkal, pa, vy jste chlapci tak hloupí, furt si půjčujete nějakou mašinu a tady v Hradci jedna stojí. Tak kdybyste něco udělali, tak by ta mašinka mohla jezdit. Takže mý předchůdci se vlastně pustili do opravy ty lokomotivy s tím, že se z toho pomníku sundala. A v Hradci Králové se začal rozebírat, aby vlastně se teda byl pokus tu mašinku zprovoznit a aby mohla jezdit.
2: Ani nevíte, jak já jsem byl tenkrát smutný, když se sundala, když zmizela najednou z ničeho nic.
4: No, tak já jsem viděl, kam se odvezla, takže tam jsem pak jezdil na koleji opravovat.
2: Co to je vůbec za stroj, nebo kde jezdila?
4: No to se právě, myslím, asi zjistilo, až když jakoby s tou historií ty opravy. Jinak je to lokomotiva z roku 1878, byla vyrobená v lokomotivce ve Vídeňském Novém Městě v Rakousku a v té době vlastně přišel takzvaný lokálkový zákon, který umožnil stavět ty místní dráhy. Takže lokomotivka vymyslela univerzální typ lokomotivy, který by se snažila prodávat těm jednotlivým provozovatelům dráh. A v tom roce 1878 se v Paříži konala světová výstava, takže tu mašinku vystavovali v Paříži na té světové výstavě. A proto šla do provozu až v roce 1879. Byly vyrobeny první tři kusy jako prototyp a ta mašinka má ze všech těch 300 desítek, to označení Československých státních drah, má nejnižší výrobní číslo. Takže vlastně z ty prototypové série, takže je úplně naprosto unikátní v tom, že se vyráběly ty mašinky až do roku 1913 a ona je vlastně jakoby první a v Turnově mají předposlední vyrobenou.
3: A myslíte, že bychom mohli nastoupit do kabiny? A tady vlastně nejsou dveře, nebo jsou tady dvířka, ale jsou otevřená.
4: Ale jsou otevřená.
3: Tak můžeme tam vyskočit.
2: Tak Jano, ty jdeš první.
3: Já už jsem se koukala, že tam je spoustu ovládátek.
2: A já teda musím říct, že tohle je to moje dětství. Já si pamatuju ty stupačky tyhle ty a tady tu dřevěnou podlahu, ty dveře, jak mě taťka vysazoval nahoru a já jsem tam pobíhal, ale bylo to červené. Já si myslím, že ten kotel tenkrát mohl být červený.
4: No, protože lokomotivy vlastně po válce se natírali, nebo ty vnitřní prostory budek se po válce natírali červenou barvou. Takže si pamatujete červenou barvou. Tenhle ten okr se vlastně používal v době Rakouska a my máme tu mašinku ve stavu roku 1925 přibližně, takže jsme prostě při té opravě použili vlastně ten okrový nátěr vevnitř.
2: Jana už je nahoře.
3: Taky vyskočit za mnou.
2: Musíš mě podržet mikrofon.
3: Taťka, tak teď já tě pokusím se vytáhnout nahoru. Tak a už jsme u kotle.
2: Už jsme u kotle, tady je spoustu uhlí, podívej tam, tady je spoustu hejblátek, no tady jsem si hrál, tady jsem si vyhrál s těma páčkama.
3: Pane Škodo, tak čím se to startuje?
4: No
3: nemáme tak, zatopeno, to je jasné.
4: Tak mašinka se roztápí a roztápí se tady vlastně v tom spodním prostoru, tam je topeniční otvor a tam se vlastně začíná se dřívím, mašinka se nechá rozhořet a pak se vlastně přidává uhlí.
2: To můžeme otevřít?
4: Můžeme to otevřít, takže tady vlastně klika, otevřu. je to vlastně zaeretovaný, aby se ty dvířka topičoje nezavíraly při jízdě. No a tady máme malou lopatu a tou se nabíralo uhlí a přikládalo se na topeniště.
2: Takže tahle nemá ten hitlák, to znamená to, kde se to uhlí skladovalo?
4: Tak, hitlák je vagón, ale to by měla tender.
2: Jo, tender, jo.
4: Takže mašinka je takzvaná tendrovka a tender máme vlastně na sobě, takže máme zásobník uhlí je v boudičce a vany na nádrže na vodu jsou vedle vlastně kotle před náma.
2: Mm-hmm. Jak to vůbec všechno funguje? Jana by se určitě chtěla zeptat, že jak funguje?
3: Jo, tak tady jsou takové hodiny, nebo takový budík, to určitě ukazuje ten tlak.
2: Ale to čtvrt na 11 asi neukazuje.
4: Je to tlakoměr vlastně jakoby kotle, jo? Takže když se vyrobila pára, teďka jsme teda bez páry, když se vyrobila pára, takže tady byl kotlík na 11.
3: Ještě jeden budík nad tím.
4: Takže tohle to bylo, jakoby základní budík ukazoval, kolik je tlaku v kotli. Takže když se mašinka roztopila, ten menší manometr nad tím, to je tlakoměr parního topení pro vlak. Takže když mašinka vytápěla soupravu vozu, topič to tady spojil, vlastně pustil páru do vozu, tak mu to ukazovalo, kolik tam je tlaku, aby nedošlo k tomu, že by se rozbily ty hadice, které to propojou.
3: A kde to má volant?
4: Volant to taky nemá, protože mašinka jezdí po kolejích, tam má takzvané okolky, aby nespadla z kolejí, ale takový základní páka je tady, tomu se říká regulátor, a tím se otvírá pára vlastně z kotle do parního stroje a tím se jakoby vlastně jakoby plyn u auta. Tím se vlastně jakoby udává výkon lokomotivy a tyhle ty dvě páky vedle sebe, tak to je stavění rozvodu a to je takové, jak řekněme, jakoby
2: řadící páka,
4: takže se tím se udává dopředu, dozadu a výkon parního stroje se vlastně řídí otevíráním toho šoupátka.
2: No. A kde se houká?
4: A houká, no to je. Tak máme píšťalku, máme tady píšťal, takže se píská.
3: Ale počkej, já jsem něco našel.
4: Tam máme zvonek. Ale tady vlastně táhlo píšťaly, takže nad náma je, na boudičce je píšťala a pomocí páry se vlastně pískalo.
2: Dobře, tak si budu pamatovat, že se píská, nikoliv houká.
4: U paní lokomotivy se zásadně píská, u elektrických a motorových je houkačka, tam se houká.
2: No a ten zvonek tady je na co?
4: No, to je taková naše přidělávka, to jsme kdysi někde dostali zvonek, ale když se podíváte na starý třeba fotografie, tak na území, kde platili německý předpisy, tak oni před přejezdama nepískali, ale zvonili zvonem. Ještě fungovalo třeba to, že na peróně byl takový vrátnej a když měl vlak přijet, tak přišel a zvonil zvoncem ručním, že vlak přijede. Případně, když měl vlak odjíždět, tak zase zvonil tím zvoncem, že bude vlak odjíždět, aby ty cestující věděli, že už jakoby vlastně je jejich čas, že ten vlak bude. Takže může to být i takový, že tady z mašinky můžeme dávat cestujícím informaci, že pojedeme pryč.
2: Krása. Tak já bych zazvonil, opustíme kafemlejnek a půjdeme za bobinou.
3: Určitě na bobinu se taky těším.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové z Jaroměře. My jsme tady teď v tom výtečném, nádherném, báječném, úžasném muzeu železniční výtopny Jaroměř s Bohuslavem Škodou, který je předsedou spolku Výtopna Jaroměř. No a kam jsme došli, ano, to je ona taky. Zase řeknu, to je ona.
1: Ano, zase se jdeme seznamovat tentokrát s bobinou, protože ano. To je další lokomotiva v krásné červené barvě se žlutým pruhem. Má kulatá okýnka jako parník. No ale to hnedka všechno vysvětlíme. Pan Bohuslav Škoda nám ji představí určitě.
2: Tak tohle je vlastně náš nejnovější přírůstek, protože tady v Jaroměři vlastně v pravidelném provozu elektrické lokomotivy vůbec nebyly. Tady parní lokomotivy skončily v roce 1981, pak tady byly motorové lokomotivy a elektrická trakce je vlastně jenom ve stanici. No ale protože se dneska vyřazují lokomotivy, které vlastně jsou takovým základem ty elektrické trakce v Československu, tak se nám podařilo získat vlastně takzvanou bobinu. Ten název vzniknul, mašinka má dva dvounápravové podvozky a takový tím železničářským označováním se tam píše jakoby bobo. Jo, že má dvounápravý podvozek, který jsou dva poháněný, obě dvě nápravy, takže se jako vypsalo bobo, takže z toho udělali bobina.
0: Krásný. Tak
1: lokomotiva ta bobina,
0: ano.
1: No.
0: A bobina je teda elektrická, ta už není parní.
1: Aha,
0: víš,
1: takže tu neroztopíme, nepotřebujeme a do bobiny teda vedou dost příkré schůdky a já jsem dost zvědavá, možná jsme měli se tam vyškrabat při písničce, no, ale no, nedá
0: tak
1: se
0: budeme
1: dělat.
0: Se škrabat teď s našimi posluchači. Tak zase jdeš
1: první, a vy ještě něco.
0: My tě budeme chytat, kdyby spadala, jo. Odkud je bobina? Kde jezdila?
2: Tak vyrobili Škodový závody v Plzni v roce 1957 a vlastně po té výrobě šla do Žiliny. Takže celou dobu svého života jezdila na Slovensku. Potom ji prodali do jedné slovenské firmy a ta ji upravila na provoz v Polsku. Takže mašinka je část svého života strávila v Polsku, tam ji koupila česká firma a vrátila se vlastně sem do Čech. No a protože ty mašinky už vlastně s tou modernizací železniční sítě už nějak úplně nejsou kompatibilní, tak tahle ta se vlastně v loni vyřadila, takže jsme ji sem v loni přivezli jako nový exponát.
0: Jana už je nahoře, tak já ti zase podám mikrofony.
1: Beru mikrofon a můžu trošku popsat kabinu, protože tady je volant. V Kafe Mlejnku nebyl. Ale tady je opravdu krásný, velký, bílý volant, jako v autobuse.
0: Ale víš, co ti říkal pan Škoda, že na kolejích volant nepotřebuješ, no, tak?
1: Samozřejmě, doleva, doprava.
0: Na co je tady?
2: Je pravda, že jsem se mýlil, že na těch nových lokomotivách byly volanty, ale tomu se říkal kontrolér, protože ten strojvedoucí potřeboval mít nějakou sílu, tu páku, jako, takže se normálně použil volant z automobilu, to je vlastně ze Škodovky, a my, když jsme tu mašinku přivezli, tady byl teda jakoby nepůvodní volant, ale podařilo se nám přes veteranisty sehnat jakoby dva volanty původní a tím otáčením toho volantu se vlastně zadávají jízdní stupně, ty lokomotivy, a tím se řídí výkon.
0: Mm-hmm. Můžeme s tím taky jako otočit?
2: Já myslím, že to nám to nepůjde, protože tam nemáme klíč ovládání to, a je to teďka zahantovaný.
0: Ale můžeš si, Jano, sednout, hele.
2: Můžete si sednout, no.
0: V tu chvíli se z tebe stává mašinfíra, strojvedoucí. Jak se cítíš?
1: No, cítím se nejistě, asi bych to nechtěla ovládat. Velké okno, teda výhled parádní.
0: Je krásný výhled.
2: No jinak je to už ve své době, to bylo vlastně moderní lokomotiva, takže strojvedoucí jezdil sám, protože na palní lokomotivě byl strojvedoucí a topič, takže tady byl strojvedoucí sám, takže tady tlačítko bdělosti a když jel, tak musel vlastně v pravidelném intervalu mačkat tlačítko, aby ta mašinka věděla, že ten člověk je v pořádku.
1: Že nespí.
2: Ale hlavně by to samo zastavilo, prostě po určitý době by to začalo houkat, aby to zastavilo.
0: Ale tak to je do dneška na těch lokomotivách.
2: No, to je prostě stabilní jakoby zařízení. Dneska tam jsou samozřejmě i další systémy, které hlídají toho strojvedoucího, ale to tlačítko bělosti je pořád. No.
0: Jak rychle to jezdí tohle, kdyby to jezdilo?
2: Tahle ta mašinka byla postavena na rychlost 120 km za hodinu.
0: A tahle teda?
2: Rychlíky vlastně Praha, Žilina, Černá nad Tisou, ČOP. Takže to byly vlastně jakoby ta první elektrifikace 3000 voltů stejnosměrných, které se začaly u nás budovat po druhé světové válce, tak to byly vlastně lokomotivy, které Škodovka vyráběla pro ně. My máme venku máme Štokra, ten je z roku 1955. Takže vlastně ze Škodovky z jedné haly vyrážely ještě historický parní lokomotivy a z druhé haly už jezdily elektrický moderní lokomotivy.
1: Já tady mám i návod u volantu. Před prvním najetím na výkon strojvedoucí vyfouká ventilátory. Takže když bych vyfoukla, tak vlastně můžem vyrazit. Ale radši asi ne. Já jsem si všimla, že tamhle za touhletou kabinou mojí teď strojvedoucovskou je taková velice úzká chodbička, ale opravdu úplně klaustrofobní. Kam pak to vede?
2: To jsou dveře do strojovny a je to průchozí. na druhou stranu ty lokomotivy, protože z druhé strany ty lokomotivy je úplně stejný stanoviště.
1: A tam bych to jako strojvedoucí musela kontrolovat pravidelně?
2: No tak hlavně, když byste přijela do Žiliny a měla byste jet zpátky, tak tam už nemusela mašina natočnu, ale strojvedoucí přešel na druhou stranu a jel vlastně z druhého stanoviště obráceným směrem.
0: Tam je totiž úplně stejná kabinka na druhé straně, jako aha, je tahle, kde jsme teď.
1: Teď jenom si sednout do té správné, že? No,
2: abyste se nedivila, že mám to couvá, no.
0: Tak vás zdravíme z výtopny Jaroměř, stále přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové. No a já bych byl pro, abychom teď možná vyšli ven a podívali se z té současnosti, vlastně dá se říci, nebo nedávné minulosti, do té úplné historie. My jsme tam vzadu, když jsme přijížděli, viděli takové krásné, ale opravdu už hodně, hodně staré vagóny, nebo spíš jenom kastle možná na vagóny. Tak tam bychom se mohli zastavit na chviličku a mohli bychom povědět taky našim posluchačům o tom, že vy to tady nejenom ukazujete těm lidem, ale taky se o to staráte, renovujete to, obnovujete a na to musí být spoustu hodin práce, takže jste pro? Souhlasíte oba?
1: Jo, určitě, jo? Určitě.
0: Pane Škoro.
2: Já budu poslouchat, no.
0: Dobře, tak vás zdravíme, poslouchejte dál taky Český rozhlas Hradec Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a přímý přenos z Výtopny Jaroměř, což je úžasné železniční muzeum. Naším průvodcem je stále Bohuslav Škoda. Kam jsme to teda teď přišli? Tady vidíme boudičky.
1: Ano, vypadá to jako vagóny, jsou to vagóny, ale už jsou z nich boudičky, protože už nemají kola a jsou teď v takovém stavu, že asi teprve čekají na svoji chvíli a na svoji rekonstrukci.
0: A jsou hodně letité.
2: Jsou hodně letité, tady ten je tady nějakých 1890, ten vůz ještě zatím je nějakých 1860. Ty vagónky, když je přestali používat v pravidelném provozu, tak šly z toho rámu pryč a staly se z nich chaty, takže byly, prostě sloužily nějaký seníky nebo prostě.
0: Že to měl někdo na zahrádce prostě.
2: Měl to někdo na zahrádce a občas si někdo ozve, že prostě se toho potřebuje zbavit, tak asi nechceme vagón, ale bohužel je to bez kol. No. Takže pro nás to je vlastně takový dokumentační sbírkový předmět, ale bohužel se to už pak těžko dává dohromady, aby to mohlo znova jezdit.
1: Máte tady popisné tabulky. Mě tam zaujalo hned několik věcí. Tak samozřejmě, no, jako ženskou mě zaujalo, že tyhle ty vagóny a ještě jednou, jak jste říkal, rok 1884, no, jo, třeba
0: co,
1: se tady píše, no, že tam nebyl záchod, že kdo to měl opravdu akutní, tak mohl využít ve služebním voze a nebo musel čekat do stanice.
0: Z okýnka asi ne, že jo?
2: Z okýnka určitě ne, ale no tak v těch stanicích byly další pobyty. Takže ty cestující měli dostatek času si dojít na nějaký WC, že byly ty záchody suché, že i v těch stanicích nebyla, jako ta kanalizace nebyla vybudovaná, takže dokonce k tomu existoval vlastně jakoby předpis, jak nakládat s těma lidskýma výkalama, protože to se používalo na hnojení.
0: Aha.
2: Jo, takže ne každý si to mohl jako z ty žumpy vybrat, ale na to se prostě dělal pořadník, aby si mohli vybrat tu jímku a odvíjet si to na pole na hnojení.
0: Takže to měli dobře zařízený. No a pak udělali akorát díru trubku, že jo? To...
2: Pak se udělalo vlastně takzvaný suchý WC, který vlastně propadává trubkou na koleje, ale dneska už jsou moderní záchody, jsou vlastně vakuový, takže se to vyčerpává v depu, vyčistí.
0: Jak dlouho trvá třeba dát dokupy? Nevím, tohle asi ne, to už je hodně staré, ale nějaký vůz, který vám sem přijde a vy to potřebujete dát dokupy, aby to bylo tak, jako to bylo tenkrát před těmi lety, prostě v krásném stavu, protože to všechno renovujete.
2: No tak, když jsme chtěli zrenovovat vagon, tak jednu sezonu, to znamená, měla by to prostě se zvládnout od dubna do října, aby ten vagon třeba další rok byl schopen jezdit. No. Takže ideální stav by byl, kdyby jsme to vždycky zvládli, tam my tady jsme prostě ve volném čase, takže tím to pak všechno narůstá jenom.
1: No to je asi důležité říct, že vy jste spolek nadšenců a hodně toho děláte své pomocí vlastníma rukama, takže tím pádem musíte být šikovní úplně na všechno, šikovní kutilové a co neumíte, to se asi učíte za pochodu.
2: No tak určitě máme zkušenosti, protože už jsme tady vlastně těch 30 let, takže už nějaký možná dokonce 40, si teda už počítám.
0: Letí to,
2: takže to je nějakých 40 let. Na druhou stranu jsou lidi, kteří se tomu věnují, neříkám úplně profesionálně, ale můžete jim tu práci jakoby svěřit, že vám to udělají dodavatelsky. Takže pro nás je třeba důležitý provozovat muzeum, nějaký peníze si vydělat, případně jako něco si teda sehnat pomocí nějakého dotačního titulu a tu práci zadat a pak nám to někdo přiveze opravený.
0: No a co je tohle? To je ten štokr?
2: Tady to je ta jedna z největších lokomotiv, která se u nás v Československu dochovala a byla to paní lokomotiva, který se říkalo podle mechanického přikladače paliva štokr. Mm-hmm.
0: A ta už, já jsem se předtím přeřekl, jak jsem říkal, že to je hitlák, ne, to má tender,
2: tak.
0: To znamená, to je ta zásobárna na uhlí.
2: Tak.
0: A co je hitlák?
2: No hitlák je vlastně vůz, který sloužil pro přepravu třeba zásilek, anebo tam byl takzvaný vlakvedoucí a hitl je vlastně chalupa nebo bouda, takže to byl hitlák, byl vlastně vagon, který byl pro přepravu zboží, zatímco tender, jak říkala příručka pro strojvedoucí, tender je vůz, který si lokomotiva sebou berou na delší cesty. Takže aby měli větší zásoby, protože samozřejmě tady nějaká hmotnost, takže tady ta mašinka, aby mohla vlastně všechno obsáhnout, co je potřeba, tak je tam 35 kubíků vody a 19 tun uhlí.
0: Krása. Tu taky si můžete přijít prohlédnout od dnešní muzejní noci, která vás čeká tady ve Výtopně Jaroměř a my bychom možná pozvali právě nejenom na tu muzejní noc sem k vám dnes za chviličku po písnice, ale taky na to, jestli vyjedete i na koleje s nějakými takovými nostalgickými jízdami a to všechno tedy s Bohuslavem Škodou, který je naším průvodcem tady.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Ještě chvíli.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zdravíme vás stále z Jaroměře, výtop na Jaroměř, úžasné železniční muzeum a Bohuslav Škoda, náš průvodce. Kam jste nás teď dovedl?
1: No, teďka stojíme vlastně na koleji, na který stojí historický motorový vůz, takzvaný hradecký motorák neboli Šmudla.
0: A takže Šmudla už je taky historický, jo?
1: Ono dá se říct, že ještě se s tím jeden můžete seznámit, jak si v pravidelném provozu, ale tenhle ten motorový vůz má oficiálně titul historické vozidlo, protože je vlastně vráceno do původní podoby, aby vlastně jako by drážník na to vydal ten správný papír.
0: Takže retronátěr.
1: Retronátěr, původní sedačky a původní pan strojvedoucí.
0: A ty si pamatuješ taky tenhle ten vlak, ne?
2: Taky moc ne.
0: Ne.
2: Já nějak
0: ty jsi nejezdila vlakem?
2: No, jezdila jsem vlakem třeba na školní výlety, ale nějak si to úplně nevybavuju. Asi jsem měla jiné starosti třeba v tom vlaku, víš, že si
0: jasně.
2: Nepamatuju.
0: Koukala se si jinam prostě.
2: Ale tenhle můžeme popsat oranžovo-žlutý nátěr a Šmudla je připravený taky na dnešní muzejní noc, protože on taky bude jezdit, koho bude vozit a hlavně odkud kam? No, odkud z Jaroměře, to je jasné,
1: tak jede, dokonce už prověřeno, jede z Jaroměře do Hradce Králové a jedeme i po trati vlastně Smyřice Hněvčeves, na který není jakoby pravidelný provoz. Jede do Hradce Králové a vrací se o půl pátý z Hradce Králové sem do Jaroměře a vlastně 17 hodin tady začíná muzejní noc, takže přiveze motoráček nějaký návštěvníky.
2: A když už tady tak šmejdíme, mohli bychom i do Šmudly na závěr naší prohlídky.
1: Doufám, že vás tam kolegové nechají, no.
0: Tak můžeme vystoupit zase. Dobrý den. Dobrý den, můžeme se podívat? Jo, krása, no, kožené sedačky.
2: Jo, no, vidíš, ale tak tyhle ty sedačky, no, tak to si vybavuju.
0: To už si vybavuješ, to už ti něco říká.
2: Jo, jo, taková ta vínová barva.
0: Ano, klidně se posaď.
2: Držátka, ouška.
1: Takový to okno, co nejde otvírat, protože tady, to, taky se tomu říkalo skleník, protože ty okýnka byly jenom vyklápěcí, takže když bylo velký teplo, tak vlastně v tom vagoně bylo jako 40 stupňů. No, takže...
2: Pojďte, sedneme si, jakože jedem.
0: Jakože jedem, ano.
2: Škoda, že nemáme řízky.
0: Ale máme pana Škodu.
2: Tak to je důležité. Pane Škodo, co všechno tady bude dnes k vidění o muzejní noci? Vlastně asi všechno, o čem jsme mluvili, plus všechno, co tady máte navíc.
1: Tak všechno, co bude navíc, ještě by měla přijet jedna lokomotiva, jako a větší, protože tady vlastně, jak se dělá v Hradci rekonstrukce, tak je ta mašinka na výluku, takže nám ji kolega sem na večer přiveze. A pak je tady vlastně, tak hlavně taková zajímavost ty atmosféry výtopny ve večerním prostředí, to znamená, ty 20. hodiny, až bude tma, tak se rozsvítějí návěstidla a ta výtopna je trošku jiná, než prostě takhle ve dne. No.
2: A návštěvníci, kteří přijdou, tak si to tady sami můžou projít, nebo tady potkají i vás a vaše kolegy, aby měli takovýhle krásný výklad, jako jsme měli my?
1: No, my se snažíme samozřejmě dělat nějaké prohlídky s výkladem, ale v tomhle tom rozsahu to je spíš taková individuální prohlídka. Máme tady nějaký doprovodný program a takovéhle věci.
2: Takže to bude spíš tak, kdo vás chytí, ten vás má pro sebe.
1: To do mě chytí, tak možná chytne i nějaký výklad. No.
0: Takže v 17 hodin.
1: V 17 hodin začíná muzejní noc ve výtopně Jaroměř.
0: A nejenom tady, ano, ale taky v muzeu, kde jsme vysílali vlastně od 9 do 11.
2: Takže připomenu muzejní noc i v Městském muzeu v Jaroměři od 16 hodin do 21. po stopách historie Jaroměře a neb 900 let města zveme.
0: No a my teď se už s vámi rozloučíme z dnešního přímého přenosu. Je to totiž vše. My sedíme teď právě v tom motoráčku, jako kdybychom jeli za babičkou třeba.
2: Ano, jako kdybychom už odjížděli a mávali Jaroměř. Měři.
1: Protože vám co? Protože vám jede vlak.
0: Jede nám vlak. Takže děkujeme Bohuslavu Škodovi, že nás tady krásně provedl. Vám přejeme krásný den. No a Jano, jede nám vlak. Tak nashledanou, naslyšenou a přejte se podívat.
2: Naslyšenou a krásný víkend a krásnou muzejní noc přejeme.
0: No a teď musíme zapískat, ne?

za ten má těžkej život, že všechny koleje, mašin fíra je jak černo, celej od voleje, konduktor ten štípe lístky a holky do tváře, ten ve vlaku vlastně dělá jenom bachaře. Pan revizor reviduje každýho haranta, kouká, kde by načapat mohl černýho pasanta, oficiál adjunkty, generální inspektor.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé. Přepichy na Rychnovsku vybudují novou čističku odpadních vod. Basketbalisty Pardubic čeká v národní lize duel v Brně. A počasí polojasno až oblačno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké poledne. Uchazeči by možná v budoucnu nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné. Podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
2: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
3: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
2: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
4: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědné a technické oboru, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
2: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Obec Přepichy na Rychnovsku nechá dostavět kanalizaci a vybuduje novou čistírnu odpadních vod. Projekt má připravený. Čeká na stavební povolení.
5: Součástí stavby má být třeba kořenová čistírna odpadních vod, oddělovací objekt nebo takzvaný paršalův žlab pro měření průtoku vody. Nová čistírna musí být hotová nejpozději do poloviny roku 2030, kdy Přepichám končí současné povolení k nakládání s vodami. Vedení obce odhaduje náklady zhruba na 27 milionů korun a hledá vhodné dotační tituly. Z Přepich Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V kině Biocentrál v Hradci Králové bude večer připravené další pásmo originálních autorských prezentací Peča Kučanajt. Promítání a komentování 20 obrázků střídajících se po 20 vteřinách využijí pozvané osobnosti architektury, designu a umění, vysvětluje organizátor Stano Čaban.
6: Tématem večera je kultura lokální lídři a čeká nás 10 osobností, 5 z našeho kraje a 5 z jiných koutů republiky, představí své projekty, kterým se věnují. Mají na to těch 6 minut 40 vteřin, jak tento dynamický formát z Japonska poskytuje. A já chci všechny pozvat, protože tyhle prezentace opravdu nejsou nuda. Je ten večer velmi uvolněný a zábavný. Sport.
0: Pardubičtí basketbalisté se budou snažit v Brně srovnat semifinálovou sérii Národní ligy. Po dvou domácích porážkách naposledy uspěli na palubovce úřadujících vicemistrů. Dnes od 18 hodin se před jejich fanoušky představí znovu.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno, k večeru vyjasňování. Teploty na východě Čech 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemné páteční poledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Dopoledne jste byli s námi a s kolegy Janou Kudyvejsovou a Jakubem Šmitem v Jaroměři. Doufám, že se vám krásně poslouchal přímý přenos z tohoto královského města. No a teď už jsme zase zpátky ve studiu, podíváme se do kalendária s datem 22. května. No a potom začnou písničky Od srdce. Ve studiu je a pěkný poslech odpoledního vysílání přeje Romana Joudalová.

0: Pepper.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sjednocením svazu, družiny a jednoty československých legionářů byla přesně před 105 lety v roce 1921 založena Československá obec legionářská. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. Ihned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do cely Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
6: Good morning, Mr. Phelps.
5: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
6: Ethan Hunt will be your point man as usual.
5: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
6: Good luck, Jim.
5: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Posloucháte je v pátek 22. května. V kalendáři máme dvě jména. Dneska slaví svátek Emil a také Rita. Tak máme tady pro vás, vážení oslavenci, všem, kteří nosíte tahle jména, posíláme k svátku písničku od kapely Beatles, je to Yesterday. No a dále pro vás, kteří se chcete zapojit do dnešních písniček od srdce, dáváme na výběr Dalibor Janda, Olga Lounová, Olympik, Věra Špinarová, Robbie Williams, Marie Rotrová, Petr Nať, Abba, Petra Janů, Valdemar Matuška, Petr Bende nebo Eurythmics. No tak snad si vyberete, do studia můžete telefonovat. Číslo máme 726 a 3x46, anebo napište e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Můžete i SMS-kovat. Vaši zprávu čekáme na čísle 900 11 04. Do textu vaší zprávy jako první slovo napište Hradec.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Krásný den přeji všem do rozhlasu a všem posluchačům, píše paní Milena. Sojka hlásí, že dnes má narozeniny čápomilka Jana Niklová z Krnova. Tak přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku, ať se ti, Jani, splní všechno, co si přeješ, a díky za všechny informace, co nám dáváš, to ti přejí tvoji přátelé.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď budeme hrát písničku, kterou by pan Pavel rád poslal svému synovci Michalovi z Trutnova, svému švagrovi Jardovi z Bydžova, své neteři Lence a jejímu manželovi Karlovi se vzkazem: všechny vás mám moc rád, Pavel.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Zítra se bude v Rtyni v Podkrkonoších v přírodním areálu na Rychtě konat jubilejní 60. ročník hudebního festivalu Koletova Rtyně. Mimo jiné diváci uvidí a uslyší třeba hudbu Hradní stráže nebo Policie České republiky, samozřejmě domácí orchestr, Koletovu hornickou hudbu z Rtyně v Podkrkonoší a další hosty. Program začne už dopoledne na náměstí v Rtyni v Podkrkonoší promenádním koncertem a hvězdicovým pochodem. Vystoupí mažoretky, tak jestli chcete být u toho, tak teď je správná chvíle vytočit telefonní číslo do studia Českého rozhlasu 726 46 46 46 a jestli budete rychlí, tak dvě vstupenky na zítřejší Koletovu Rtyni můžou být vaše. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo je na telefonu?
1: Já jsem úplně v šoku, že jsem se dovolala.
0: No ale dovolala. A já nevím stále ještě, kdo s kým mluvím. Vaše jméno, prosím.
1: Já jsem Marcela.
0: Paní Marcelo, a odkud jste se dovolala?
1: A já jsem z Rtyně v Podkrkonoší.
0: No, tak to nemáte daleko. No výborně, a dvě vstupenky máte.
1: A ještě jedna zajímavost. Mm-hmm.
0: Ano.
1: Já jsem pravnučka pana Kolety.
0: O, tak to je mi velkou ctí, že vás poznávám alespoň takhle po telefonu. No tak vy byste ale neměla zítra v přírodním areálu na Rychtě chybět na tom jubilejním 60. ročníku.
1: To určitě nebudu.
0: No tak to je skvělé.
1: Já bych tam šla, i kdybych nevyhrála.
0: No a teď půjdete a máte vstupenku od nás v kapse a k tomu ještě jednu. Pošleme vám dvě. No a my budeme, paní Marto, zítra... Marta nebo Marcela jste říkala? Promiňte.
1: Marcela.
0: Paní Marcelo, my budeme zítra taky mezi 14. a 15. hodinou přímo z festivalu vysílat přímým přenosem pro posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové. Uvidíte nás tam. Tak přijďte a třeba si krátce i popovídáme. Moc ráda vás poznám. Budu se těšit. No a nezavěšujte telefon, vezmu si kontakt na vás a domluvíme se, jak s těmi vstupenkami. Tak jsem rád, že jste zavolala. Budeme se těšit zítra. Naslyšenou.
1: Já taky. Mějte se hezky. Naschledanou.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme na švédském, bulharském i německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do studia nám přišel pozdrav od pana Patrika, který poslouchal dopolední přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové. Jana Kudivejsová a Jakub Schmidt se vám přihlásili z Jaroměře. No a píše tady: dobrý den, bylo to skvělé, komu by ještě Jaroměř dnes nestačila, tak mi v kalendáři uvízla pozvánka na dnešní večerní koncert. Je to nesmírně krásné hudební uskupení, věrné svému jménu Na pohodu Jaroměř. A já se tam asi nedostanu, ale třeba by mohl jít někdo z posluchačů. Tak panu Patrikovi děkujeme, je to pozvání na dnešní večer od 19.30. Zahraje kapela Na pohodu Jaroměř pro potěchu duší v Jaroměři na koupališti na Úpě. Píšou: přijďte, bude to Na pohodu, vstupné dobrovolné. Panu Patrikovi děkujeme, zdravíme vás a písnička pro vás.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Písničku od kapely Eurythmics si vybral pan Luboš. Dobrý den.
2: Já zdravím do rádia paní Romanku, vaše kolegy do rádia a posluchače a pana Marka a jeho manželku do České Skalice. Vydařila se nám schůzka předevšírem u nás ve dvoře. Já jsem rád, že nepršelo. Tak jestli mě slyšejí, tak je taky zdravím. A ona vás zdraví, ta moje pejsanda, my jsme teďka v parku, venku je hezky.
1: Slyšíme, děkujeme za pozdravy. Takže do Skalice a můžeme říct pro všechny, kteří se těší na víkend, Eurythmics, rytmická písnička.
2: No,
1: jo, tak i vám, mějte se hezky,
2: naslyšenou. Taky, díky.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v pátek 22. května. Za chvíli bude 13 hodin. Radek Polkrábek vám přinese další dnešní zprávy a potom opět páteční pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou. Dnes se paní doktorka bude věnovat tématu ztráta čichu. Po 13. poslouchejte. S tebou.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
5: Ve Studenci chybí společenské prostory, obec hledá řešení. Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové dnes bude otevřená do půlnoci. A počasí polojasno až oblačno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Obec Studenec odkoupila do svého vlastnictví bývalý kulturní dům, nechá ho opravit. Cílem je vytvořit společenský sál pro pořádání akcí. Vzniknout by tam měla taky restaurace a byty. Lidé se teď schází v Sokolovně, což podle nezávislého starosty Tomáše Chrtka není ideální.
6: Je spíš sportovní sál, ne kulturní, chybí tam pódium, chybí tam nějaký zázemí pro účinkující, všechno se tam musí vystavět. Sokolovna je super, je v tom areálu tady, ale je vytížená 7 dní v týdnu od rána do večera, protože to využívá škola jako tělocvičnu, využívají to tenisti, fotbalisti a různé cvičitelky s dětmi.
5: Most v Červné nad Orlicí mezi částmi Korunka a Číčová je uzavřený. Začala tam v tomto týdnu oprava. Stavbaři původní most zbourají a na jeho místě postaví nový železobetonový s chodníkem. V Ostravě zemřel na záškrt předškolák, nebyl očkovaný. O úmrtí dnes informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala tamní fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu ho převezli zdravotníci do Prahy Motola, kde v pondělí zemřel, říká mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
7: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
5: Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové prodloužila na dnešní muzejní noc otvírací dobu do půlnoci. Speciální program pro návštěvníky popisuje mluvčí společnosti ČES Šárka Lapáčková-Beránková.
8: Uvidí interaktivní expozice vysvětlující výrobu elektřiny z vody, větru, slunce i dalších obnovitelných zdrojů, nahlédnou do historické strojovny malé vodní elektrárny. Pro děti je připraven moderní herní koutek s edukativními prvky, virtuální realitou i zábavnými pokusy. K dispozici je také mobilní průvodce s krátkou i delší audiotrasou.
5: Na večerní prohlídky Hučáku není nutná předchozí registrace a vstup je zdarma.
9: Sport.
5: Hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem vstoupili do semifinále NHL vítězně. Jako první tým v letošním playoff porazili Carolinu. Na jejím ledě vyhráli 6-2. Český gólman k tomu přispěl 25 zákroky.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude polojasno až oblačno, k večeru čekáme vyjasňování. Teploty na východě Čech 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice. Tolik informace ze silnic.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
10: Tak to k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
11: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
10: co?
11: Že bude dnes krásný den a úžasný pořád. Jestli pak víte proč, Patriku?
10: O pocitech.
11: No, ale taky, že něco člověk čuchá, čuchá člověčinu.
10: A nečuchá, nečuchá, nečuchá. Že vlastně ztratí čich.
11: Ano.
10: Takže o ztrátě čichu.
11: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
10: Že prostě necítí.
11: Ano.
10: A taky ten prohlášení. Nějak se necítím, řekl pacient doktorovi. Po amputaci nosu.
4: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdlová.
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Veselé a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Veselé a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým
3: nosem. Dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Vy to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tam jdu doktorovi, ne?
3: Je nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: A zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaři, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší, jak ale to? My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch Čechových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřib. Nejraději má moje nosní slizice, aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsáď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a z toho je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úrazech hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně popisuje, konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. Hmm. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
1: Ty problémy na s post-covidem, to bylo hodně, ano.
3: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč, vědci zatím nevědí. Ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: Jsou multitalentovaný,
3: ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování
1: někomu
3: nosu.
1: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
3: Proč?
1: A je tam šance na to, nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že to savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk a ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy, ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma ztráta čichu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů, čpavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán mluví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo no, si pomohlo
1: to,
0: samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, našel jsem k lékaři, jakože špatně jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně. Kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu
1: těžké.
0: Dávat, jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí
1: přebalovat stolice
0: nepříjemně a nakonec to prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Jenom, že mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v té
1: čichové tloně. Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovska.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal, i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný, ano. Ten nádor neroste, tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci, no. Takže jakoby pod kontrolou
1: ano.
2: Se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek léčby, ale toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych radila kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900 naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejda, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku neurologickou. A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy a tam taky jako přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio. Teď, když voláte, ať rovnou, tak to se omlouváme, musíme jít na další, kdo je připraven a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy, ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
1: Ve vizíle.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A, tak omlouváme se. A není důvod.
1: My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuji to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát. Ano.
1: A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Trutnovsku skončila topná sezóna. Festival Smiřické svátky hudby vyvrcholí večerním koncertem. Motocyklový závodník Petr Najman vyhlíží slavné závody v Hořicích. A počasí polojasno až oblačno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Společnost ČEZ Teplárenská dnes ukončila na Trutnovsku topnou sezónu. V meziročním porovnání byla kratší zhruba o 2 týdny. V Hradci Králové skončila topná sezóna ve čtvrtek. V následujících dnech očekáváme letní počasí. Teploty mají stoupat až ke 30 stupňům. Albrechtice nad Orlicí plánují výměnu veřejného osvětlení. V celé obci budou původní lampy nahrazené LED svítidly. Projekt je připravený. Obec hledá dodavatele. Nové osvětlení má přinést úsporu, vysvětluje nezávislá starostka Albrechtic Eva Králová.
2: V posledních letech vynakládáme poměrně velké množství financí na údržbu veřejného osvětlení, na různé opravy a tím, že každé světlo je jiné, tak je to poměrně komplikované, takže tímhletím se to sjednotí, zjednoduší a samozřejmě ty opravy by měly být minimální a úspora energie veliká.
0: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím zhruba 7 tisíc uchazečů, vyplývá to z dat Cermatu. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je 24 500 volných míst, osmiletá gymnázia nabízí 200 míst, šestiletá zhruba 50. Smiřické svátky hudby zakončí večerní koncert na vnitřním nádvoří zámku ve Smiřicích. Festival nabídl celkem 6 koncertů, převážně v barokní kapli Zjevení Páně. Program dnešního večera přibližuje organizátorka Ladislava Rejchová.
3: Poslední koncert letošního festivalu v atriu Smiřického zámku se ponese v duchu jedinečného multižánrového propojení skladeb popových, klasických jazzových, filmových, ale také autorských. Jedinečný zážitek přinese kapela Roka se zpěvačkou Kateřinou Romansovou za doprovodu houslistky Julie Svěcené. Sport.
0: Motocykloví závodníci v Hořicích pojedou o víkendu 90. ročník slavného závodu na přírodním okruhu 300 zatáček Gustava Havla. Mezi hlavní favority na vítězství bude v kubatuře superbajků český reprezentant Petr Najman.
4: Pro mě znamenají prostě svátek, jakož tady jsem čuchnul poprvé k road racingu a začal jsem ho jezdit vlastně díky Hořicům a beru to jako skoro domácí podnik. Je to nádherná trať, krásná atmosféra a je to prostě takový vrchol sezóny na začátku sezóny.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno, k večeru čekáme vyjasňování. Teploty na východě Čech 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Stále více lidí se vydává do Krkonoš nejen za pěší turistikou, ale taky za běháním. Téměř každý víkend jsou v některé horské obci připravené místní závody v terénním běhu a startovní listiny bývají plné. A my jsme se byli na jednom takovém závodu podívat, jak za chvíli uslyšíte. Bezva Fest po 6. vyráží na venkovní tur do 4 měst. Regionální festivaly letos nabídnou ještě propracovanější program a nové druhy zážitku. Všechno se dozvíte o 14:30 od Adély Markové z pořádající společnosti Bezva Parta. Dnes se s rubrikou co v učebnicích nebylo vydáme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci s Martinem Písaříkem. A muzejní noc v Muzeu východních Čech v Hradci Králové začne dnes v 18 hodin a bude laděná hokejově. Pozveme vás ještě před 15. hodinou. Zůstaňte s námi. Příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: 60. jubilejní ročník hudebního festivalu Koleto v Artyně se bude konat v Artyni v Podkrkonoší už zítra. Jestli chcete jít se vstupenkami od Českého rozhlasu Hradec Králové, no tak vytáčejte naše telefonní číslo 726 a 46 46 46, protože právě v tuto chvíli máte možnost v našem vysílání ty vstupenky získat. A nebudete litovat, protože je to ročník jubilejní, takže si pořadatelé dali záležet na programu, takže bude k vidění a slyšení třeba hudba Hradní stráže a policie České republiky, samozřejmě i domácí orchestr Koletova hornická hudba, taky Lašský dechový orchestr ze Štramberka nebo orchestr Faktorial orchestra. Program začne už dopoledne v Artyni v Podkrkonoší na náměstí a bude potom pokračovat po 14. hodině v přírodním areálu na Richtě, odkud budeme také přímým přenosem mezi 14. a 15. hodinou vysílat. No, signál naší soutěže zní, telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je obsazené. A kdo je na lince? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Tady Marie z České Skalice.
0: Paní Marie, tak vás zdravíme do České Skalice a právě jste vyhrála dvě vstupenky na zítřejší Koleto v Artyni, tak pojedete?
1: No určitě, teď to mám kousek.
0: No máte to kousek z České Skalice, je to tak? Tak ještě vymyslete, koho vezmete sebou a moc hezky si to tam užijte. Budeme se těšit, třeba se potkáme, Český rozhlas Hradec Králové tam bude mezi 14. a 15. hodinou. A paní Marie, vy teď nepokládejte telefon, prosím, zůstaňte na lince, abychom se domluvili, jak se dostanete k těm vstupenkám. Blahopřeju a zítra si to užijte. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. V Krkonoších se stále víc běhá, a to bez ohledu na věk. V letošním roce výrazně přibylo místních běžeckých závodů pro veřejnost, které pořádají obce nebo spolky. Prakticky každý víkend je vypsaný přespolní běh, závod do vrchu nebo běh přes překážky. O závody mají zájem i rodiče s malými dětmi. Například na Benecku bylo nejmladšímu závodníkovi teprve 18 měsíců.
1: 29, Rulovská Valentina, 130 Zemanová,
2: připravit,
1: start!
2: Baru, pojďte se, pojď!
3: Podél trati stojí desítky fanoušků, mezi nimi jsou rodiče, prarodiče, spousta kamarádů.
4: První závodník zbíhá, teďka se uvidí, jak ještě bolí polena nebo jak se dorozcvičil.
3: Šestiletý František běžel s taťkou. Jak se běželo?
5: Skvěle.
3: Kde byl nejhorší úsek?
5: Ten nejhorší na tom konci, ten placák.
3: Pomohl taťka?
6: Taťka to pustil, no. Z prvního na druhý místo. Bohužel.
3: Kde přišla krizovka?
6: Letos ta trať byla opravdu těžší a vyběhnout ten kopec je fakt těžký, no. Takže v půlce toho kopce už mě došlo.
3: Pětiletá Amálka běží dnes dvakrát. Jednak sama trať a potom s kým?
7: S tátou.
3: Jaký je ten kopec? Co tam máte za překážky?
7: Slalom a štíšky.
3: Prozradíš mi, s kým trénuješ?
7: S dědou.
3: Takže běháte celá rodina?
6: Je to tak.
3: Tatínek Dominik už se tady vydýchává po závodu.
6: Bez tréninku je to těžký. Běháme celá rodina, takže se to dědí tak z generace na generaci.
3: Kolika začínaly vaše děti běhat?
6: Už úplně od malička, já myslím tak rok a půl běžela první závod. Šla, běžela.
3: Přichází na start postupně ti starší.
8: Rozcvičování probíhá normálně od hlavy až po nohy.
3: Lucka Hlubcová už se chystá na trať. Jak jste se připravovali na dnešní závody?
8: Měli jsme tréninky třikrát do týdne a v průběhu víkendu taky něco bylo.
3: Jaké úseky jsou nejhorší?
9: Asi ten kopec na tom Kejnosu. Ten, jak se běží nahoru.
3: Prudký?
9: Jo.
3: Je. Jaká je taktika do takového terénu?
9: Přežít.
3: Do cíle doběhli všichni v pořádku a většina účastníků už se těší na další závody. Ty se budou konat například v Dolní Kalné nebo v Přivislavi u Staré Paky. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je pátek a před námi je víkend. Bude se v našem kraji konat spousta zajímavých akcí a taky Bezva Fest. A ten už po šesté vyráží na venkovní tour do 4 měst. Každý rok se snaží vytvořit prostor, kde mohou rodiny zpomalit, být spolu, vytvořit zážitek, který děti sdílí s rodiči, a v Hradci Králové bude Bezva Fest zítra. A já vítám ve studiu jednatelku pořádající společnosti Bezva Parta. Je to Adéla Marková. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Letos venkovní tour Bezva Festu předcházel poprvé takový velký festival v Praze pod střechou. To byl dost úspěch asi.
1: Ano, byl to obrovský úspěch, byl to vlastně první ročník a hned na něj přišlo 17 000 lidí během 3 dnů, takže máme obrovskou radost. Ale i přesto, že to bylo takhle úspěšné, tak se ven moc těšíme, protože venkovní festivaly jsou naše opravdu taková srdcovka. Těšíme se na to léto, na to, jak si rodiny sednou pod strom, dají si piknik, jak si užijí ten společný čas, takže už se moc těšíme na zítřejší festival v Hradci Králové.
0: No, vy máte kliku na počasí, musím říct.
1: Tady u vás ano, to je pravda.
0: Potom, jak to jaro bylo takové opravdu zvláštní, tak zítra má být opravdu už léto, dá se říci, čili to bude fajn, ani pršet by nemělo. Takže co všechno bude v Hradci Králové zítra možné s celou rodinou zažít a prožít?
1: Tak my máme vlastně ty vstupenky koncipované tak, že si rodina zakoupí vstupenku a v rámci toho festivalu už má všechno zcela zdarma. Je to z toho důvodu, že chcem, aby si to ty rodiče, ale celkově i ty děti, hlavně ty děti, velmi užili. To znamená, že nemusí pak k těm rodičům chodit a říkat: a mami, a dej mi ještě penízky. Tady už má opravdu jako neomezený ráj. Máme tam vlastně přes 30 atrakcí zdarma. Máme tam 100-metrovou dráhu, máme tam Luna Park, takže děti můžou drandit na autodromu od rána do večera. Máme tam vlastně dvě obrovské stage plné interpretů, youtuberů, protože dnešní moderní doba to prostě vyžaduje, ale také spoustu zón sportovních, chlapáckých a beauty a pro děti, takže těšíme se na to, až si to všichni užijí.
0: Takže děti, tátové a mámy projdou vstupní bránou a pak už můžou kam chtějí, kdy přesně chtějí, tak, kolikrát chtějí,
1: ano,
0: cokoliv chtějí.
1: Ano, je to tak.
0: Je to tak. No, proč vy to vlastně děláte, tuhle formu festivalu? Asi myslím, že trošku napovídá i ten podtitul nebo to moto, které máte: odvést ty děti od těch mobilů, od obrazovek, ale možná nejen děti.
1: Přesně tak. Tak je to o tom, že opravdu ta rodina, když k nám na ten festival vstoupí, tak najednou trošku zapomene na to, že ten telefon vůbec existuje, protože je tam toho tolik, že to ani nestíhá. Jo? Takže opravdu vidíte, jak rodiče spolu s dětmi kopou do míče, jak vlastně plní různé úkoly, protože ten festival je o tom, že ty děti obchází různé stanoviště a plní úkoly, za které dostanou potom nějakou odměnu. Takže je to krásný, když tam vidíte tu rodinu, jak třeba spolu tančí. Teď tady bude vlastně u nás Sebastian, bude tady spoustu Lollipop, Skaja Bombuláček, spoustu vlastně jiných kapel a interpretů, na které si můžou společně zaskákat.
0: No a jak tvoříte a skládáte ty atrakce a ten program a ty příležitosti sportovní a všechny možné, abyste ty rodiče do toho jako zapojili, protože můžou si sednout na lavičku a čekat, až se děti vyřádí a koukat do těch mobilů dál.
1: Ale oni ty děti nenechají. Takže oni se to opravdu jako, myslím si, že samozřejmě jsou vyčerpaný. Věřím, že neděli potom tráví
0: tím, že rodiče nebo děti?
1: Rodiče, ano. Že tu neděli pak tráví opravdu tím, že si jako užijou tu pohodu na gauči, ale často slýcháme právě, že děti se na náš festival těší celý rok a že se těší na to, až zase bude Bezva Fest. A myslím, že ty zážitky, které tady nabidou, tak opravdu z nich jako čerpají velmi ještě dlouho.
0: No tak teď ještě, abychom řekli, kdy a kde to zítra v Hradci Králové bude, kam přijít a v kolik už?
1: Takže zítra od 10 hodin v Šimkových sadech, určitě doporučuji přijít trošku dříve, má přijít spoustu lidí, bude krásné počasí, nezapomenout si vzít určitě piknikové deky, protože chceme, aby si lidi užili i ten čas, poseděli, koupili si něco dobrého a vlastně máme to nějakých 8 hodin, takže se zítra těšíme při krásném počasí v Šimkových sadech.
0: Takže deštník snad nebude potřeba, deku s sebou na piknik.
1: Deštník a možná tak leda na to sluníčko.
0: Na to sluníčko a plný batoh jídla, nebo bude i co zakousnout?
1: Určitě bude spoustu jídla, spoustu pití, takže naopak návštěvníky prosíme, aby si něco u nás koupili a aby si to užili.
0: No a je to první z těch venkovních Bezva Festů,
1: ano.
0: Takže můžeme možná říct, kde budou a kdy následovat ty další. Hradec Králové zítra první?
1: Ano, Hradec Králové zítra první a potom pokračujeme 6.6. Plzeň, 13.6. Slavkov u Brna a 20. června v Litoměřicích.
0: No, Bezva Fest má samozřejmě svůj web a všechny ty možné sítě. Tam se to všechno dočtete, dozvíte všechny podrobnosti i kudy kam, jak se kam dostat a za pozvání. Děkujeme za pořádající tým Adéle Markové, která vás pozvala na zítřejší první Bezva Fest, ten outdoorový venkovník, který bude v Hradci Králové. No tak mějte se krásně, děkujeme, hezký
1: den. Moc děkuju, krásný den, na shledanou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý. Jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové vám před 15. hodinou přijeme ze studia. Dnes je muzejní noc i v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Tentokrát bude hlavně hokejově laděná, protože nejen, že pokračuje mistrovství světa v hokeji, ale v muzeu je stále k vidění také úspěšná výstava o historii ledního hokeje v Hradci Králové. Tak víc k programu teď dodává muzejní pedagog Martin Jakoubek.
1: Jako muzeum připravujeme komponovaný pořád od nějakých 6 hodin dále do večera. Můžete se určitě těšit na to, že muzeum opět se představí, vyjde ven z budovy. Před budovou tam budou stanoviště, kde si bude každý zájemce moct vyzkoušet hokej z té praktické stránky. Třeba děti budou moct střílet na branku, budou tam různé hokejové soutěže, držení puků, balancování a podobně. V přednáškovém sále budeme tam vysílat sestřihy různých utkání, zajímavých situací, a pod dohledem jednoho našeho kolegy budeme nacvičovat správné hokejové fandění. A třeba ve 3 časech se zase s jiným kolegou seznámíme se signály, které něco znamenají v hokeji. Bude to taková rozcvička s rozhočím, tomu říkáme. A samozřejmě návštěvníci nepřijdou ani o všechny výstavy, které tady budou. Budou se moct samozřejmě podívat do té hokejové a uvidí i všechny expozice dějinám města.
0: Říká muzejní pedagog Martin Jakoubek a byla to pozvánka na dnešní muzejní noc v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, která začne v 18 hodin. A pobýt v muzeu dnes můžete až do půlnoci.

Páteční odpoledne vám zpříjemnila kapela Lucie a věřím, že příjemně se vám poslouchá i odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Před námi je víkend, bude krásné počasí, tak máme před sebou pěkný výhled. No a náladu vám snad zpříjemní i humoriáda, kterou můžete poslouchat po zprávách 16 hodin a povím vám také, kdo bude hostem dnešní humoriády, herec Pavel Nový. U mikrofonu Patrik Rozehnal a Romana Joudalová vám přeje příjemně se bavte po 16. hodině s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnaný region CZ.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie obvinila agresora z Pardubice ze vraždy studentky. Přepichy na Rychnovsku vybudují novou čistírnu odpadních vod. Kinocentrál v Hradci Králové zve na prezentaci umění Peča Kuča Night. A počasí polojasno až oblačno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne.

0: Kriminalisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Dívku pobodala ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka ihned zadržela, pokračuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
1: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
0: Tragická událost hluboce zasáhla studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku. Kostelec nad Orlicí nechá v létě opravit budovu základní školy v Drtinově ulici. Rekonstrukce naváže na loňské práce. Dělníci se zaměří na jižní polovinu školy, kde provedou hydroizolaci a vymění podlahy, oznámila to radnice. Obec Přepychy na Rychnovsku nechá dostavět kanalizaci a vybuduje novou čistírnu odpadních vod. Projekt má připravený, čeká na stavební povolení.
2: Součástí stavby má být třeba kořenová čistírna odpadních vod, oddělovací objekt nebo tzv. Paršalův žlab pro měření průtoku vody. Nová čistírna musí být hotová nejpozději do poloviny roku 2030, kdy Přepychám končí současné povolení k nakládání s vodami. Vedení obce odhaduje náklady zhruba na 27 milionů korun a hledá vhodné dotační tituly. Z Přepych Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V kině Biocentrál v Hradci Králové bude večer připravené další pásmo originálních autorských prezentací Peča Kuča Night. Promítání a komentování 20 obrázků střídajících se po 20 vteřinách využijí pozvané osobnosti architektury, designu a umění, vysvětluje organizátor Stano Čaban.
3: Tématem večera je kultura, lokální lídři a čeká nás 10 osobností, 5 z našeho kraje a 5 z jiných koutů republiky, představí své projekty, kterým se věnují. Mají na to těch 6 minut 40 vteřin, jak tento dynamický formát z Japonska poskytuje. A já chci všechny pozvat, protože tyhle prezentace opravdu nejsou nuda, je ten večer velmi uvolněný a zábavný. Sport.
0: Pardubičtí basketbalisté se budou snažit v Brně srovnat semifinálovou sérii Národní ligy. Po dvou domácích porážkách naposledy uspěli na palubovce úřadujících vicemistrů. Dnes od 18 hodin se před jejich fanoušky představí znovu. Počasí. Na východě Čech bude polojasno až oblačno, k večeru vyjasňování. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen kyvadlově.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje po 15. hodině a my vás vezmeme také na jedno naprosto unikátní místo, které se dnes zapojuje také mezi místa, která můžete navštívit v rámci muzejní noci. V bývalé cihelně v Dobřenicích sídlí uchvatná Cabrio Gallery a přímo tam mezi nablízkanými historickými vozy už stojí naše reportérka Zuzana Boučková, která se nám za chvíli do vysílání přihlásí. A v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se nejvíce líbil v roce 2021 posluchačům. Tentokrát nám ho připraví herečka a naše kolegyně Naďa Konvalinková a uslyšíte podrobnosti v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ještě do půl čtvrté. Pak se chystejte na dnešní páteční radiobazar. Hezký poslech.
4: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Hudební festival Koleto Vertyně má zítra svůj jubilejní 60. ročník. Vertyni v Podkrkonoší to bude žít už od dopoledne, kdy začne program na náměstí, promenádním koncertem, hvězdicovým pochodem vystoupí Mažoretky a odpoledne v přírodním areálu na Rychtě vypukne program 60. ročníku za účasti třeba hudby Hradní stráže a policie České republiky. Samozřejmě domácí Koletova hornická hudba nebude chybět, nebo třeba koncert orchestru Factorial Orchestra. Jestli chcete jít na Koleto Vertyni se vstupenkami od Českého rozhlasu Hradec Králové v kapse, v tuto chvíli voláte do studia. A kdo volá? Dobrý den, zdravím vás, Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den, tady posluchač Martin.
0: Martine, zdravím vás kam, odkud voláte?
1: Od Dvora Králové.
0: Od Dvora Králové, do Vertyně, to je kousek, dá se říct. To dojedete, dá se říct.
1: Ano,
0: vezměte si něco jiného než kolo, protože budete dva, máte dvě vstupenky od nás.
1: Tak můžu vzít dvě kola.
0: Můžete vzít dvě kola a někoho přesvědčit, aby na tom druhém jel s vámi rozhodně. Ano, no a Český rozhlas Hradec Králové také zítra od 14 do 15 hodin bude z festivalu Koleto Vertyně vysílat přímým přenosem. Takže pane Martine, třeba se tam taky potkáme. Přijďte se za námi pozdravit, bude nás těšit, když se seznámíme osobně. Hlavně si to zítra užijte, doufám, že tím druhým lístkem uděláte někomu radost. No a zítra na Koleto Vertyni na viděnou a zatím nezavěšujte telefon, řeknu vám, jak s těmi vstupenkami. Hezký den.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a my vás teď zase zavedeme na jedno unikátní místo, které se také dnes zapojuje mezi místa, která můžete navštívit v rámci muzejní noci. V bývalé cihelně v Dobřenicích sídlí úchvatná Cabrio Gallery a přímo tam mezi nablízkanými historickými vozy je naše reportérka Zuzana Boučková. Hezké odpoledne, Zuzko.
2: Přeji hezké odpoledne z Dobřenic.
1: Tak jaké to tam je?
2: Muzejní noc byla zahájena a to v 15 hodin a tak lidé postupně přicházejí od rodin s dětmi až po opravdové automobilové fajnšmejkry. A co bych řekla k té staré cihelně, ve které se to všechno koná, tak její atmosféra v kombinaci s retro auty má neskutečné kouzlo. Každý, kdo vejde, tak jako první nasaje směs vůně benzínu, oleje, leštěnky a samozřejmě přítomné historie. Cabrio Gallery dneska láká na expozici s názvem Pit Lane, tedy boxová ulička. Je to neuvěřitelný pohled, protože tu stojí blízko sebe 13 originálních československých formulových monopostů z let 1965 až 1992. Člověk tady vidí ten obrovský vývoj domácího motorsportu.
1: 13 formulí na jednom místě, tak to zní dost dobře. No a ty máš ráda ty různé technické detaily, tak co tě v záplavě auta motorů zatím zaujalo nejvíc, na co bys třeba nalákala posluchače?
2: Koukám, že mě máš přečtenou. Dostal jsem možnost nahlédnout pod kapotu a podívat se na konstrukci některých speciálů zevnitř. Je fascinující vidět, jak do sebe ty mechanické součástky před 50 lety dokonale zapadaly. A můj osobní favorit, určitě formulový monopost MTX 101 ze 70. let, na kterém jezdil slavný závodník Karel Dílek. To je čistá mechanická krása. Ale pozor, nejsou tu jenom formule. Všude kolem mě jsou nádherné sportovní vozy a kabriolety značky Porsche, Mercedes-Benz, staré aerovky i nový exemplář anglického automobilu Riley z roku 1932 a samozřejmě motocykly Java a ČZ. Celá výstava navíc vzdává hold hradeckému rodákovi, doktoru Karlu Levensteinovi. To byl ten vizionář, který před 100 lety zachránil krachující automobilku Laurin a Clement a udělal z ní základ dnešní úspěšné Škodovky. Takže i kus národní hrdosti to na vás dýchne.
1: No, možná jsme teď někoho nalákali, že se ještě narychlo vydá na tuto muzejní noc. Většinou nabízí i nějaký speciální program. I v Dobřenicích se něco chystá, kvůli čemu se vyplatí teď nasednout do auta a jet právě tam?
2: Rozhodně ano. Majitel galerie Pavel Kalina tady totiž chystá komentované prohlídky, které budou mít doslova ostrý start. Některou z formulí totiž přímo před diváky nastartuje. Ten řev historického závodního motoru v uzavřeném prostoru, to si myslím, že bude zážitek. Jinak otevřeno tu dnes bude až do půlnoci, voní tu skvělé občerstvení, je tu bezbariérový přístup a lidé stále přicházejí, takže neváhejte, sedejte do auta a přijďte za námi do Dobřenic, určitě to bude stát za to.
1: No, děkujeme za pozvánku, myslím, že nejsem jediná, koho si nalákala, tak jen dodám, že doufám, že fotíš a natáčíš videa, fotky z Cabrio Gallery, že je také posluchači uvidí na našich sociálních sítích a na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzana Boučková se nám z Dobřenic dnes ještě živě přihlásí. Tak zůstaňte s námi. Zuzano, zdravíme, hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Také zdravím, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vozítko Perseverance na povrchu Marsu ujelo už takřka maratonskou vzdálenost. Výzkumníci vylepšili metodu, jak sledovat mikroplasty v zemědělské produkci. Pardubičtí vědci vyvinuli senzory pro delší životnost litiových baterií. Do Brna dorazila vesmírná raketa Spacebus pro virtuální realitu na oběžné dráze Země. Neandertálci vrtali zuby kamennými nástroji už před 59 tisíci lety. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Letošní pochoutkový rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. Jejich recepty připomínáme týden co týden. Pozor, už je nedělají oni. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nejlepší recept roku 2021 podle vás posluchačů. Herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Patrik Rozehnal se za ní vypravil domů.
1: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
2: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
4: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední.
2: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové. A té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
5: No, přemýšlela jsem o tom, už jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
4: Tak to si možná nemusela brát nic.
5: No tak to by si byl v šoku. Teda, to bych byla v šoku i já. Teda.
2: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou. A můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
5: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého. Něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
5: Je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
2: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
5: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
4: Sejmul. Já tě sejmu.
5: No, já se rozhlasově.
4: To taky.
0: Tak jak se to podařilo sejmout, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kozičkový dezert najdete už teď, třeba na našem Facebooku nebo Instagramu, později i na stránce pochoutkovirok.cz. A hned dostanete chuť si to také připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: V tuto chvíli využijte telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Vy, kteří chcete inzerovat v Radiobazaru, můžete věci nabízet, taky schánět. A máme tady první inzerát. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já bych chtěl prodat na Peru nebo na Vary pluh jednostranný, pravý, brány hřebenové a pluh oboustranný. Všechny na výborném stavu, málo používané.
1: A ještě telefon, prosím.
2: 774 363 208.
1: 200 kolik?
2: 208.
1: 208, dobře, pěkný den a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Tak pán nabízí na Teru nebo Vary pluhy a brány v dobrém stavu, málo používané, na čísle 774 363 208. A pokračujeme. Dobrý den, váš inzerát.
3: Dobrý den, já bych koupil novou nádrž na benzín a nový chladič na Škoda 100-110 a je to na telefonní číslo 731 75 33 89.
1: Děkujeme, naslyšenou. Na Škodovku 100-110 pán potřebuje novou nádrž benzínovou a chladič, tak jestli můžete nabídnout tyto díly na 731 75 33 89, to můžete zkusit. Dobrý den, tady je Radio Bazar, Český rozhlas.
4: Dobrý den, tady je posluchač Roman, tak já bych měl poptávku gramofonové desky, popřípadně kdyby měl doma někdo vzduchovku, třeba i poškozenou na opravu, a CDčka z 90. let nebo různá CDčka, různá muzika a popřípadně i knihy a bylo by to takhle všechno na telefonní čísle 37 00 78 04. Děkuju moc.
1: Hezký víkend, naslyšenou. Pán schání LPčka, tedy staré černé desky, vzduchovku, může být i na opravu, CDčka s hudbou z 90. let nebo i jiná CDčka, i nahraná DVDčka a knížky různé. Tak jestli něco máte doma, můžete to postrádat, nevíte kam s tím, tak na číslo 777 00 78 04 a Radio Bazar pokračuje. Vás zdravím, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Hledám ženu, přiměřeme věku, já jsem 73 let, 185 výška, ještě jako nekořák jsem, ještě jako atletické postavy. A jsem od Opočenska, ale jináč přijedu kamkoliv. A číslo 774,
1: ano.
5: 134, 172.
1: Tak vám přeji hodně štěstí. Nashledanou.
5: Děkuji, nashledanou.
1: Tak dámy, slyšeli jste, pán je z Opočenska, nekuřák sportovní postavy ve věku 73 let a schání ženu v přiměřeném věku a na všem ostatním už se pak domluvíte. Na čísle 774 134 172. Tak zkuste štěstí. A pokračujeme. Dobrý den, Radio Bazar.
6: Dobrý den. Chtěl bych nabídnout autogenní soupravu, špalíkovačku a mám dvě převodovky ze starých oktáví. A jedna je oktávka a druhá je 12.3. A je to Holicko 604 82 73 90. Děkuji.
1: Hezký den. Naslyšenou, nabízí pán autogenní soupravu, špalíkovačku, dvě převodovky. Jedna je na oktávku starou a jedna na 12.3. Číslo je 604 82 73 90. Tak a pokračujeme dalším inzerátem. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
7: Dobrý den. Já nabízím klízení domů, bytu, sklepu, půd, garáží. Odvezu úplně všechno, uklidím okolo baráku, pokácím stromy, keře a odvezu úplně všechno. A je to na telefon 608 103 810. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou, tak tady je nabídka. Pokud potřebujete vyklidit půdu, sklep, garáž nebo uklidit kolem domu na zahradě, pokácet stromy, pán nabízí pomoc na čísle 608 103 810. Dobré odpoledne, ještě váš inzerát, zdravím vás. Prosím vás, vypněte rádio. Tak, výborně.
8: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
8: Já bych jen na prodej lonského samce, německého strakáče a decimálku na 300 kilo s počítačem a to všechno na číslo 736 184 261 na Hradecko. Děkuji za skálou.
1: Nashledanou. Tak tady nabídka z Hradecka. Pán nabízí samce německého strakáče a decimálku na 300 kilogramů 736 184 261 a pokračujeme vaším inzerátem. Dobrý den, vítám vás. Radio Bazar. Dobrý den, Radio Bazar. Radio Bazar, dobrý den.
9: Já bych chtěla, slyšíte mě?
1: Ano.
9: Haló.
1: Slyšíme vás, ano.
9: No. Tak já jsem chtěla, já bych chtěla prodat elektrický vozík, invalidní.
1: Elektrický invalidní vozík, ano.
9: Ano.
1: Dobře, a telefon na vás je?
9: Telefon na mě je, počkejte. 607 871.
1: Ano.
9: 448.
1: Ano, a odkud voláte?
9: Z Vrchlabska.
1: Vrchlabsko, tak jo, děkujeme, hezký den, naslyšenou. Paní volá z Vrchlabska, nabízí elektrický invalidní vozík na čísle 607 871 448. Radio Bazar bude mít přestávku přes víkend a v pondělí po půl čtvrté zase můžete inzerovat.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, Vítězslav Vávra, teď ještě taky Karel Gott nebo Benjelis, to stihneme do 16. hodiny. Radek Polkrábek vám pak nabídne zprávy a potom přijde k mikrofonu Patrik Rozehnal se svým hostem Pavlem Novým a rozjedou humoriádu. Hezky se bavte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve Studenci chybí společenské prostory, obec hledá řešení. Stát zvažuje podle Andreje Babiše prodej pardubické Explozie. Fotbalisté Manchester City budou mít nového trenéra. A počasí zítra čekáme slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Obec Studenec odkoupila do svého vlastnictví bývalý kulturní dům, nechá ho opravit. Cílem je vytvořit společenský sál pro pořádání akcí. Vzniknout by tam měla taky restaurace a byty. Lidé se teď schází v Sokolovně, což podle nezávislého starosty Tomáše Chrtka není ideální.
2: Je spíš sportovní sál, ne kulturní, chybí tam pódium, chybí tam nějaký zázemí pro účinkující, všechno se tam musí vystavět. Sokolovna je super, je v tom areálu tady, ale je vytížená 7 dní v týdnu. Od rána do večera, protože to využívá škola jako tělocvičnu.

0: používají to tenisti, fotbalisti a různé cvičitelky s dětmi.
1: Dobrovolníci budou zítra uklízet okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akce Ukliďme hřebenovku začne v 8:30 na návsi v Deštném, odkud se účastníci přesunou na určená místa. Organizátoři zajistí taky odvoz na šerlech. Stát možná prodá pardubickou explozii. Po návštěvě firmy to dnes připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střeliv podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by bylo možné použít mimo jiné na splnění závazků NATO, vysvětluje Andrej Babiš.
2: Pokud by došlo k tomu, že bychom explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachovat si nějaké pozice i z toho titulu vztahu explozie a české armády.
1: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím zhruba 7 000 uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Na středních školách se 4letými a kratšími obory je 24 500 volných míst. 8letá gymnázia nabízí 200 míst, 6letá zhruba 50. Sport. Fotbalisté Manchesteru City budou mít od příští sezóny nového trenéra. Úspěšný španělský kouč Pep Guardiola končí ve funkci po 10 letech, přestože má ještě rok platnou smlouvu. Pep Guardiola získal s týmem 20 trofejí. Počasí. Noc bude jasná až skoro jasná s teplotami kolem 9 stupňů. Zítra čekáme slunečno, teploty na východě Čech 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý severovýchodní. Biozátěž bude zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Provoz na východočeských silnicích je teď odpoledne plynulý. Průjezdné jsou bez nehod v obou směrech i dálnice D11 a D35. Přesto ale pozor, Vertyni v Podkrkonoší, kde silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice. Tolik informace Zelené vlny.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553
4: 553.
3: Humoriáda.
5: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
6: Protože my to budeme vysílat, víte?
5: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
6: Dobré odpoledne.
5: Ano.
6: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
5: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
6: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
5: No, ve 4.
6: Ve čtyři. Jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
5: Jo, teď chvíli.
6: Teď
5: pár týdnů. Výborně, takže světlo do vašich životů ideálně všem.
6: No, tohle jsem vstával ve 4, takže ano. To vím.
3: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on.
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamávám.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému, anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, mám taky, kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem jsi pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím, že tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako ptank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž. Jo?
0: A jak
1: klasicky
0: si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých... No, ty doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometrů.
1: A všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku, paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky, jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře.
1: Jo.
0: Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne v podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku za slovem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás
2: teď
3: to nemá mluvili, kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem, a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju, moc děkuju. Vám taky, nashledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla. Mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta, abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu, ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochválil, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuješ si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o toho. Pavel Nový, naším dnešním hostem, Humoriádě.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: No teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. Ať ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to
1: no,
2: je.
1: Řek, co
2: měli bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtan vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, dobře. OK.
3: Je to možný, co se tady... Oh, slečno. Oh. Jste mě nepoznala? Čochtan! Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k hořeku? Jako byste to byla vyvít. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Brbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi ušmrncnuto.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vláho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Díval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval, on se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On, to, no. On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměti. Jo, určitě. Do dneška ti
1: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za Kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší Kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru Kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Já už půjde brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka, Televarieté otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dal lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké, tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900, tak pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadějou Konvalinkovou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo, tak.
1: Protože opakujeme to, recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj štípky, ano. A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadi můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doba radosti, kozičkový desert. Už se těším.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Ulíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl,
2: halo, halo.
1: Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia,
2: jo.
4: A Patrika Rozehnala,
1: my taky zdravíme.
4: Humoristický chvět.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapy a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
7: Já taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No já ne, tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: že... aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
6: Tak to 3.
7: No tak horká voda, studená voda a vlažná voda.
6: No,
7: já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věc.
6: No lidi. Právě, a? Zejména ta no. Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl v dobírce, chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už
6: je
7: zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty já stali. No.
7: Stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Hezky. Jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš. Jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil čedok. Kam ty si jel poprvé s čedokem?
2: Já jsem s čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavivědoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
2: Byla hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá.
2: Počuraný Holanďan by mě taky zajímal. No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David dává Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý den.
3: Halo, halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to uzavřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: No, bylo to málo. Bylo to málo, hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já pak jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udánout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakýmácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavém námořnickém kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zangažmá, pač jinak mu nikdo neřekne.
0: Humoriáda.
3: No tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé. Albrechtice nad Orlicí plánují výměnu osvětlení. Město Hradec Králové hostí dvoudenní festival Skate Sound. A počasí zítra čekáme slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké odpoledne. Uchazeči by možná v budoucnu nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné. Podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
3: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
4: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
3: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
5: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědné a technické oboru, bylo by to, že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
3: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Albrechtice nad Orlicí plánují

0: I výměnu veřejného osvětlení. V celé obci budou původní lampy nahrazené LED svítidly. Projekt je připravený. Obec hledá dodavatele. Nové osvětlení má přinést hlavně úsporu, vysvětluje nezávislá starostka Albrechtic Eva Králová.
1: V posledních letech vynakládáme poměrně velké množství financí na údržbu veřejného osvětlení, na různé opravy a tím, že každé světlo je jiné, tak je to poměrně komplikované, takže tímhletím se to sjednotí, zjednoduší a samozřejmě ty opravy by měly být minimální a úspora energie veliká.
0: V Hradci Králové na Ulrichově náměstí začal dvoudenní festival Skate South. Propojí skateboarding, streetovou kulturu a hudbu. Akce vyvrcholí mistrovstvím republiky ve skateboardingu v disciplíně minirampa. Představí se tam loňský vítěz Marek Čejchan a několikanásobný mistr republiky Jana Tomšovský. Sport. Pardubičtí basketbalisté se budou snažit v Brně srovnat semifinálovou sérii Národní ligy. Po dvou domácích porážkách naposledy uspěli na palubovce úřadujících vicemistrů. Dnes od 18 hodin se před jejich fanoušky představí znovu. Počasí. Noc bude jasná až skoro jasná s teplotami kolem 9 stupňů. Zítra čekáme slunečno, teploty na východě Čech 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, severovýchodní. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Dobrušky teď pozor na nehodu v Leichterově ulici, kde havarovalo osobní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Pátek 22. května po 17. hodině posloucháte přehled dnešních událostí v Královéhradeckém kraji. Nový domov pro seniory se 150 lůžky v Hradci Králové Slatině bude mít i několik bytů pro budoucí zaměstnance. Zjišťovali jsme další podrobnosti a ty vám za chvíli nabídneme. Na počasí se zeptáme meteorologa Imricha Drapáka. Mezi místa, kde se dnes také koná muzejní noc, patří i areál bývalé cihelny v Dobřenicích. Z Cabrio Galerie se přihlásí naše reportérka Zuzana Boučková. O festivalu Jařinec, multižánrové přehlídce divadla, hudby a všeobecného veselí v Bastionu 4 v Josefově byla dnes dopoledne řeč v živém vysílání z Jaroměře. Tak si připomeneme, o čem si se svými hosty povídali Jana Kudivejsová a Jakub Schmidt. Výjimečný dvoudenní městský festival Skate Sound se opět po roce právě dnes vrátil do Hradce Králové, je dvoudenní a na co se můžete těšit, nám řekne Martin Černík. Dnem v kraji vás provede a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přehled dnešních událostí připravil Radek Pulkrábek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Na Trutnovsku skončila topná sezóna. V meziročním porovnání byla kratší zhruba o 2 týdny. Oznámila to dnes firma ČEZ Teplárenská. V Hradci Králové přerušili dodávky tepla včera. V následujících dnech očekáváme letní počasí. Jaké budou teploty o víkendu, upřesní meteorolog v této hodině. V Hradci Králové Slatině má vzniknout domov pro seniory. Soukromý investor plánuje vybudovat i několik bytů pro zaměstnance. Zastupitelé města schválili v těchto dnech klíčovou smlouvu. Podrobnosti zjišťovala reportérka Adéla Kavříková, která se nám přihlásí za několik minut. Obec Přepychy na Rychnovsku nechá dostavět kanalizaci a vybuduje novou čistírnu odpadních vod. Projekt má připravený, čeká na stavební povolení.
3: Součástí stavby má být třeba kořenová čistírna odpadních vod, oddělovací objekt nebo tzv. Paršalův žlab pro měření průtoku vody. Nová čistírna musí být hotová nejpozději do poloviny roku 2030. Z Přepych Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: V Jaroměři dnes začala multižánrová přehlídka divadla a hudby Jařinec. Každoročně oživuje historické prostory Bastionu 4. O třídenním programu budeme informovat už za chvíli. Smiřické svátky hudby zakončí od 19 hodin koncert na vnitřním nádvoří zámku ve Smiřicích. Vystoupí houslistka Julie Svěcená, zpěvačka Kateřina Romancová a kapela Roka. Oznámili to organizátoři akce. Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové se připojuje k muzejní noci. Otvírací dobu dnes prodloužila do půlnoci. Na večerní prohlídky Hučáku není nutná registrace, vstup je zdarma. A Hořice hostí 90. ročník slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla. Doprovodný program začal dnes odpoledne. Motocykloví závodníci vyrazí na tratě zítra a v neděli. Mezi hlavními favority na vítězství v kubatuře superbajků je český reprezentant Petr Najman.
4: Pro mě znamenají prostě svátek, jakož tady jsem čuchnul poprvé k road racingu a začal jsem ho jezdit vlastně díky Hořicům a beru to jako skoro domácí podnik. Je to nádherná trať, krásná atmosféra a je to prostě takový vrchol sezóny na začátku sezóny.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

nemám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak už víte z našeho vysílání, zastupitelé Hradce Králové bez výhrad odsouhlasili smlouvu o budoucím prodeji pozemku na stavbu nového domova seniorů v městské části Slatina. O prodeji víc než hektarového pozemku, za který město získá více než 53 milionů korun, požádala soukromá stavební společnost RBS Realitní a provozovatelská firma Proseneo. První lidé do nového zařízení se 150 lůžky by se mohli nastěhovat v roce 2030. Téma, které zaujalo nás, teď podrobněji rozebereme s reportérkou Adélou Kavříkovou. Město prodává pozemek soukromníkům, jaké tedy má záruky, že tam ten slíbený domov seniorů opravdu vyroste?
1: Klíčovou záruku obsahuje přímo schválená smlouva. K převodu pozemku do vlastnictví firmy totiž dojde až ve chvíli, kdy získá pravomocné stavební povolení. Do té doby zůstává půda majetkem města. Podmínky prodeje navíc radnice ladila přímo s obyvateli Slatiny a náměstek primátorky Pavel Vrbický z České pirátské strany potvrdil, že výsledkem je tvrdý závazek. Platí například, že pokud by investor sociální služby na místě neprovozoval minimálně 20 let, zaplatí Hradci pokutu 10 milionů korun. Majitel stavební firmy navíc za dotažení projektu ručí vlastním majetkem. Radnice dál otevřeně přiznává, že by sama takto velké zařízení postavit ani provozovat nedokázala, protože na to nemá peníze.
0: My jsme zmínili kapacitu 150 lůžek, tak víme, pro koho budou ta lůžka určená?
1: Tak půjde o dva typy sociální péče a právě takové rozdělení si podle Pavla Vrbického vyžádal Královéhradecký kraj. Oficiální dokumenty magistrátu ukazují, že minimálně 70 lůžek bude sloužit jako klasický domov pro seniory bez kognitivních poruch a právě těchto míst je totiž v krajském městě kritický nedostatek, protože na ně nepřispívají pojišťovny. Zbývajících 72 lůžek bude fungovat ve zvláštním režimu pro lidi se stařeckou demencí nebo třeba s Alzheimerovou chorobou. Součástí areálu dál taky bude denní stacionář pro 14 klientů. Ten sice investor postaví, ale provozovat ho bude město. A zařízení se stane součástí krajské sítě, takže provoz bude dotovaný a lidé by tak podle náměstka Vrbického neměli platit žádné horentní sumy.
0: Tak to jsou zajímavé informace a víme, kdy by se tedy ve Slatině mohlo začít stavět.
1: Provozní ředitelka společnosti Proseneo Barbora Hanzlová mi potvrdila, že pokud vše půjde podle plánu, mohlo by tam být hotovo ve druhé polovině roku 2029. A schválené materiály navíc nově odhalují, že v areálu mají vzniknout i byty. A ty budou podle Hanzlové sloužit budoucím zaměstnancům domova, které chce firma hledat mezi místními lidmi a i absolventy třeba odborných škol.
0: Doplnila k tématu naše reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Je páteční pozdní odpoledne, před námi je víkend, vypadá to dobře, ale nevím, jestli to stejně vidí také meteorolog Imrich Drapák, jak to s tím počasím bude. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den přeji. Vidím to.
1: Vidíte to dobře. Tak můžeme začít asi dnešním večerem, protože v Hradci Králové, nejen v Hradci, je rozjeto mnoho akcí, je taky muzejní noc, tak všem záleží na tom, aby to dobře dopadlo a počasí přálo.
2: Počasí určitě bude přát, bude zpočátku nějaký podjasno oblačno a postupně nám ale bude oblačnost ubývat. Ty maximální teploty jsou teďka do nějakých 23-24 stupňů, takže ještě bude poměrně teplo. Během noci potom ty teploty budou klesat na 11 až 8 stupňů a vítr slabý severní do 4 metrů za sekundu a zítra bude ještě tepleji než dneska, 24 až 27 a převážně slunečno a teplo a vítr slabý severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Až 27, tak to máme skok do léta.
2: Ano, přesně tak. Už to bylo letní teploty. I v neděli tam dokonce může být nějaký až 29 stupňů. Opět nějaký polojasno, oblačno. Po plných hodinách se nám ale už může někde na horách vyskytnout nějaká slabá přehánka, nevýrazná. Takže tam mohlo být trošku víc oblačnosti v tu neděli. A zatím to teplé počasí vypadá až do úterka. Tam nás bude přecházet slabá středná fronta. Tam by se nám asi na 2-3 dny trošku ochladilo. A pak na víkend opět oteplování.
1: No tak k tomu není co dodat. Za krásnou předpověď na dnešní páteční večer a víkend děkujeme do Hradeckého meteorologického ústavu Imrichu Drapákovi. Pěkný zbytek služby, naslyšenou.
2: Mám taky a hezký víkend, naslyšenou.
3: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne.

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a vydáváme se zase na místo, kde to v rámci dnešní muzejní noci doslova žije a voní historií. Naše reportérka Zuzana Boučková se nám hlásí přímo z krásných prostor bývalé cihelny v Dobřenicích. Tam sídlí vyhlášená Cabrio Gallery. Dobrý podvečer, Zuzko.
2: Krásný podvečer z Dobřenic přeji.
1: Podvečer pokročil, do půlnoci ale ještě daleko. Tak jaká je aktuální atmosféra? Co se děje kolem tebe?
2: Tak tady je v tuto chvíli naprosto skvělá nálada. Proudí sem skupinky lidí, potkáte tu rodiny na výletě i zapálené milovníky silných motorů. Kulisa staré cihelny dává vystaveným veteránům neskutečný šmrnc a víte, co je tu nejlepší? Nikde tu nevidíte žádné cedule nedotýkat se nebo zábrany. Sběratel a majitel galerie Pavel Kalina se totiž o celý ten zážitek a vášeň k historickým vozům upřímně dělí. Hlavním tahákem je výstava Pitlane, 13 legendárních československých formulí z let 1965 až 92 je zaparkováno pěkně vedle sebe. A před chvílí Pavel Kalina jednu z těchto formulí nastartoval o něco dříve, než bylo v plánu. Ten syrový, dunivý zvuk motoru nám tady úplně pročísl vzduch a lidé kolem mě byli naprosto bez sebe nadšením.
1: No, tak to věřím. Tak kolem tebe jsou nablízkané sportovní vozy Mercedes-Benz, Porsche, historické aerovky, legendární motorky Java, ČZ-ty, ale našla si tam, Zuzko, nějaký kousek, který tebe nejvíc osobně chytil za srdce, něco, co třeba jinde není k vidění.
2: Samozřejmě, že našla a stojím přímo u něj. Je to absolutně nejcennější auto celé sbírky, a to i citově pro samotného majitele. Jde o unikátní pokusný automobil ze Škodovky z roku 1956, model Škoda 440 Karosa, který vyrobili ve Vysokém Mýtě. Vypadá jako vědecká laboratoř budoucnosti. Představte si, že má průhlednou skleněnou střechu, takovou velkou bublinu a má kompletně laminátovou karoserii. A je to vůbec první Škodovka, která jezdí na vzduchových vacích. Tento vůz je jediný na světě. No a hned vedle je další magnet pro oči, anglický kabriolet Riley z roku 1932, který Pavel Kalina získal přímo od slavného britského moderátora Richarda Hammonda z Top Gearu. Mimochodem, Pavel Kalina Hammondovi dokonce půjčil do jeho pořadu Grand Tour černou formuli Metallic z roku 1984. A v té slavné epizodě v Polsku mu dělal osobního mechanika.
1: Takže světová extra třída v Dobřenicích. Zuzano, co by si vzkázala těm, kteří ještě teď doma váhají, jestli mají ještě sednout do auta a vyrazit tam za vámi? Má to ještě smysl?
2: Osobně vzkazuji jediné, neváhejte a přijeďte. Pavel Kalina se tu dnes věnuje všem a vypráví originální příběhy každého ze vzácných motorových skvostů. A také slíbil, že ty historické formule znovu nastartuje přímo před diváky. Areál bývalé cihelny je navíc kompletně bezbariérový. A to nejlepší nakonec, otevřeno tu dnes bude až do půlnoci, takže času máte dost.
1: Zuzko, děkujeme za živý report, užij si to. A posluchačům připomínám, že Zuzana Boučková v Dobřenicích loví i skvělé fotky, takže se nezapomeňte podívat na naše sociální sítě a web Českého rozhlasu Hradec Králové. Už teď tam najdete čerstvé fotky a videa z místa, odkud se k nám přihlásila z Dobřenic z muzejní noci. Krásný večer, děkujeme.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pokud jste poslouchali dnes dopoledne vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, tak víte, že jsme s naším mikrofonem vyjeli na cesty do města, které slaví 900 let od první písemné zmínky, do Jaroměře. Zavedli jsme vás do městského muzea budovy, kterou navrhl přední český architekt Josef Gočár. S našimi hosty jsme si povídali o historii města, ale samozřejmě i o současnosti. Podívali jsme se do železniční výtopny a taky jsme vás pozvali na muzejní noc i na festival Jařinec, což je multižánrová přehlídka divadla, hudby a všeobecného veselí, každoročně oživuje historické prostory Bastionu 4. Právě o Jařinci si povídali se svými hosty Kateřinou Kubák, Prášilovou a Matějem Kubinou, kolegové Jana Kudivejsová a Jakub Schmidt.
1: Pojďme představit myšlenku tohoto festivalu.
2: Jařinec je multižánrový festival, který je primárně pro Jaroměřáky, ale nabízíme ho všem, každý může přijít, vstupné je dobrovolné, každý je vítán a je to festival, který vznikl z potřeby mít tady taky alternativní scénu, aby jsme se mohli potkávat.
3: No tak kde všude se bude Jařinec konat, kdy, co je na programu?
2: Dneska začínáme v 5 hodin z budovy školy na Ostrově v Jaroměři směrem naproti na náměstí vystoupením provazochodkyně Sylvie Doležalové, což je takový náš dárek k těm oslavám 900 let.
3: Co dál potom? Jádro festivalu je v sobotu, kdy je celodenní program pro celé rodiny. Určitě bych vypíchla inscenaci Back to Bullerbyn, takového československého souboru Športníky. Je to zábava možná spíš pro dospělé, ale dětem určitě neuškodí. Je to taková loutková variace na příběh Astrid Lindgren, nové, co se s nimi stane, když odrostou. Máme i skvělé koncerty, velmi doporučujeme koncert kapely Letos Monikou zítra, nebo poměrně známé kapely A v neděli uzavřeme pohádkou z deníku Smolíčka P. Je to samozřejmě směřováno přímo dětem, ale myslím si, že to je velmi chytrá podívaná i pro dospělé publikum.
4: No ale počkejte, ještě dnes tady vidím koncert kapely Muzika, takže kdo by chtěl hudbu už dnes, tak si určitě přijde na své. A pak mě ještě zaujal ten alegorický průvod dnešní, ten půjde odkud kam?
3: My jsme to dnes pojali trochu megalomansky, kdy od místa, kde přejde provazochodkyně, půjdeme takovým průvodem se zastávkami s různými akrobatickými vystoupeními a přesuneme se právě do toho Bastionu 4. Už po cestě nám bude hrát kapela Hie, tak tematicky, tak doporučujeme i připojit se k průvodu, bude to možná fuška, ale hlavně zábava.
4: A v jakém to bude čase zhruba, jestli můžeme říct?
2: No, až přijde paní provazochodkyně a bude tam nějaký krátký proslov asi.
1: Každý, kdo přijde dnes, tak určitě si to užije, zůstane až do konce. Ať se Jařinec povede, děkujeme.
2: Také děkujeme.
4: Děkujeme a zveme dnes, zítra i v neděli.
5: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Město Hradec Králové nedávno ocenilo významné osobnosti z kulturního, společenského, vědeckého i sportovního života a Hradeckou sportovní cenu za uplynulý rok převzal bývalý špičkový snowboardista, náš první olympijský reprezentant v tomto sportu Martin Černík. Ocenění získal i za to, že na Ulrichově náměstí v Hradci Králové v minulém roce uspořádal výjimečný dvoudenní městský festival Skate Sound. Tento festival se zase po roce právě dnes vrátil do Hradce Králové. Je dvoudenní a na co se můžeme těšit, to už nám řekne Martin Černík. Začneme pozvánkou na dnešní program, především pro děti.
1: Bude tam půjčovna koloběžek, skateů, bude tam aparatura DJská, budou tam spreje, takže vlastně můžou začít tvořit a zkoušet si, jestli je něco z toho začne bavit. Instruktoři a všechno je v podstatě zadarmo a je to taková, snažíme se vlastně vytvořit takovou motivaci, hybnou sílu pro tu mládež, aby zkusili si opravdu nějakou aktivitu, která jim dá nějaký skutečný pocit, nejenom koukání do displeje. K sobotu budou ty aktivity pokračovat, k tomu tam bude vlastně největší závod v minirampě v České republice, mistrovství republiky, kam přijede vlastně reprezentace a nejlepší skejťáci. A pak tam bude exhibice na bike trialu mistra světa Petra Krause, který je taky z Královéhradeckého kraje tady, vlastně kolega bývalý z Red Bull týmu. A zakončí to všechno skvělý koncerty, hradecká kapela Glad for Today, který mají skvělý kytary a nakonec Dorian, což je pecka vlastně hiphopová pro ty mladý, takže je to všechno zadarmo a je to pro ně, budeme se moc těšit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Front. Co se dnes dělo a děje v Královéhradeckém kraji, jsme vám shrnuli v dnešním přehledu událostí. No a povíme si také, co budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové sledovat o víkendu. Lidé v Opočně si zítra připomenou Josefa Kosinu, redaktora londýnské BBC a autora známého válečného provolání Volá Londýn. Setkání u zámeckého letohrádku doplní předání ocenění osobnost rodného kraje Františka Kupky in memoriam, kterou uděluje spolek Abacus. V sobotu po 14. hodině vám nabídneme přímý přenos z přírodního areálu Vrtyni v Podkrkonoší, kde se bude konat jubilejní 60. ročník hudebního festivalu Koleto Vrtyně. Týmy dobrovolných hasičů v sobotu od 9. na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí budou soutěžit ve vyprošťování u dopravních nehod. Přihlášeno je 10 jednotek. V Hořicích na Jičínsku se bude konat silniční motocyklový závod 300 zatáček Gustava Havla a s tím je nutné počítat i s výraznými dopravními omezeními. Uzavřené budou silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové nad Labem, Novou Pakou. Řidiči budou muset využít objízdné trasy přes Miletín, Červenou Třemešnou, Dobeš. Omezení budou dál pokračovat i v neděli. Tradiční závody se jedou na přírodním okruhu vedeném ulicemi města i okolními lesy. Ještě krátce nahlédneme do pondělního plánu, kdy se zaměříme na začátek sezóny koupališť a nabídneme podrobný přehled za Královéhradecký kraj a vydáme se také do Krkonoš, kde kvůli nárůstu nelegálních výjezdů přibudou kamery monitorující pohyb turistů a kontrolující případné jízdy aut. Dnem v kraji vás provedla a pěkný poslech našeho dalšího vysílání přeje Romana Joudalová.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A budou to zprávy v 18 hodin s Radkem Pulkrábkem a potom desky, pásky, vzpomínky. Písničky, které ho provází životem, vám i dnes bude představovat Honza Adam. Tak pěkný večer.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ve Studenci vzniknou moderní společenské prostory. Železniční muzeum Výtop na Jaroměř zve na večerní program. Fotbalisty Manchesteru City opustí trenér Pep Guardiola. A počasí zítra čekáme slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké odpoledne. Obec Studenec nechá opravit bývalý kulturní dům, odkoupila ho do svého vlastnictví. Cílem je vytvořit společenský sál pro pořádání akcí. Lidé se teď musí scházet v Sokolovně, což podle nezávislého starosty Tomáše Chrtka není ideální.
4: To je spíš sportovní sál, ne kulturní, chybí tam pódium, chybí tam nějaký zázemí pro účinkující, všechno se tam musí vystavět. Sokolovna je super, je v tom areálu tadyhle, ale je vytížená 7 dní v týdnu opravdu od rána do večera, protože to využívá škola jako tělocvičnu. Využívají to tenisti, fotbalisti a různé cvičitelky s dětmi.
3: Po nákaze za škrtem zemřel předškolák z Ostravska, potvrdili to dnes krajští hygienici. Výskyt infekční nemoci je v Česku vzácný díky povinné vakcinaci. Dítě očkované nebylo. Od konce dubna se léčilo v pražském Motole.
5: Hygienici za škrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
6: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
5: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
7: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
5: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Český rozhlas.

0: Lazniční muzeum Výtop na Jaroměř se dnes připojuje k muzejní noci. Nabídne předváděcí jízdy lokomotiv, rozsvěcování návěstidel a večerní prohlídky. Pokračuje vedoucí muzea Bohuslav Škoda.
1: Tradiční muzejní noce Výtopně v Jaroměři připravuje prohlídku Výtopny v takovém tradičním večerním osvětlení, drobné občerstvení a podvečerní výlet motorovým vlakem z Hradce Králové přes Nivče ve Smiřice do Jaroměře. Sport.
0: Fotbalisty Manchesteru City opustí po 10 letech trenér Pep Guardiola. Španělský kouč dovedl klub ke 20 trofejím, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. Počasí. Noc bude jasná až skoro jasná s teplotami kolem 9 stupňů. Zítra čekáme slunečno, teploty na východě Čech 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, severovýchodní. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Provoz na východu českých silnicích je teď večer plynulý, průjezdné jsou bez nehod v obou směrech i dálnice D11 a D35. Přesto ale pozor, na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov v Dolní Radechové pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda. Připravte se tam na zdržení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbaru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem se zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním albumem, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudimku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mač.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježišmarja, nechala jsem si doma řasy, no co, půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou přivedl k nápadu otextovat velký polský hit Mě spočije mi a dát mu v české verzi název To se zvládne. A my si teď tuhle píseň, kterou Helena Vondráčková během svých koncertů v New Yorkské Carnegie Hall v polštině a češtině zpívala a sklidila za ní frenetický potlesk, poslechneme.

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světových jazycích, hraje na několik hudebních nástrojů, tančí a stepuje. Karel váhal, svého nápadu s Lucí Bílou se nechtěl jen tak vzdát. Já ale, když někoho obdivuji, nevzdávám se. A tak jsem přitvrdil a Karlovi řekl, Karle, když angažuješ Helenu, přijdou i helenini fanoušci z Polska, Ruska, Maďarska a Německa. Ti pomohou Carnegie Hall zaplnit postřechu do posledního místečka. Lucí Bílou ale v těchto zemích nikdo nezná. To zabralo a když svůj souhlas přidal i pořadatel New Yorkského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu, která je směsí reviálních prvků a adaptovaného jazzového sketového zpívání.

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvojce CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvojce CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili trojcd Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má, a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Johnny Mitchell, Both Sides Now.

V roce 1997 naspívala Helena Vondráčková za doprovodu Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou Petra Maláska album slavných filmových melodií Movie Classics, které vydala rakouská gramofonová firma West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: V roce 1979 vydal Suprafon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce. Vedle Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Heleninu 3CD Nejkrásnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o 2 roky později chystali 2CD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a nikdy jinak. My opustili hra.

Leninou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Leninových 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Helenině jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Míly Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Part Dolly Levajové zpívala česky, všichni ostatní účinkující herci i sbor slovensky. Helena vám teď z tohoto muzikálu zaspívá skvěle vystavěnou árii So Long Dear Goodbye a řeknu vám, že to bude fakt super rozhlasová premiéra.

Helena Vondráčková má po celý život štěstí na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hanse Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné, teplou stravu, což nakonec chce po manželce každej chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořád Desky, pásky, vzpomínky a neb nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní a kráčeli jen za štěstím. Mějte se moc hezky, příští pátek se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu těší Honza Adam.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policisté obvinili skupinu lidí z distribuce drog na Náchodsku. Stát zvažuje podle Andreje Babiše prodej pardubické explozie. Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové dnes bude otevřená do půlnoci. A počasí, zítra čekáme slunečno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezký podvečer. Kriminalisté z Náchodska zajistili organizovanou skupinu distributorů pervitinu a marihuany. Z drogové trestné činnosti obvinili dva muže a jednu ženu. Trojice má podle vyšetřovatelů na svědomí stovky případů prodeje zakázaných látek.
2: Nejvyšší počet prodejů, a to přes 500 případů, policisté zdokumentovali u 30-leté ženy. Nejstarší 59-letý muž pak dodal drogy ve 400 případů. Tento obviněný navíc podle spisu zajišťoval dovoz chemikálií a sám pervitin téměř 100krát vyrobil. Právě jemu hrozí nejvyšší až 10letý trest, za drogy už byl jednou odsouzen. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Dobrovolníci budou zítra uklízet okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akce Ukliďme hřebenovku začne v 8:30 na návsi v Deštném, odkud se účastníci přesunou na určená místa. Organizátoři zajistí taky odvoz na Šerlich. Stát možná prodá pardubickou explozii. Po návštěvě firmy to dnes připustil premiér Andrej Babiš ze hnutí ANO. Ostatního výrobce výbušnin a střeliv podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by bylo možné použít mimo jiné na splnění závazků NATO, vysvětluje Andrej Babiš.
3: Pokud by došlo k tomu, že bychom explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu explozie a české armády.
0: Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové prodloužila na dnešní muzejní noc otvírací dobu do půlnoci. Speciální program pro návštěvníky popisuje mluvčí společnosti ČES Šárka Lapáčková-Beránková.
4: Uvidí interaktivní expozice vysvětlující výrobu elektřiny z vody, větru, slunce i dalších obnovitelných zdrojů, nahlédnou do historické strojovny malé vodní elektrárny. Pro děti je připraven moderní herní koutek s edukativními prvky, virtuální realitou i zábavnými pokusy. K dispozici je také mobilní průvodce s krátkou i delší audiotrasou.
0: Na večerní prohlídky Hučáku není nutná předchozí registrace a vstup je zdarma.

0: počasí.
1: Noc bude jasná až skoro jasná s teplotami kolem 9 stupňů. Zítra čekáme slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý severovýchodní. Biozátěž bude zítra na východě Čech na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda teď komplikuje provoz na dálnici D11 ve směru Praha-Jaroměř. Pozor před exitem 113 Jaroměř-Sever. Na úrovni obce Hořenice se tam srazila dvě auta. Teď aktuálně probíhá odtah. Počítejte tam s komplikacemi. Tolik informace zelené vlny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste, paní magistro, nedávno byla v restauraci, nebo spíš v hospodě, a tam se nad vámi hospodský doslova rozplýval. Co se stalo?
2: No, když jsem mu nechávala to, čemu se neutrálně říká spropitné, tak jsem to označila jako diškrece. A on byl nadšený, protože to slovo prý už dneska nikdo nepoužívá.
1: Když krece, no, tak to je z francouzštiny asi.
2: Mm-hmm, ještě se to možná častěji používá v té zkrácené podobě diško.
1: Třeba právě tyhle výrazy jako když krece, diško, nebo z francouzštiny možná mě napadá tuzer, to je všechno v oblasti obecné češtiny, nespisovné češtiny.
2: Ano, pohybujeme se mimo spisovnou češtinu. Ovšem ve slovnících, v těch větších, slovník spisovného jazyka českého a podobně, všechny tyhle výrazy najdeme, protože ty slovníky vznikaly excerpcí z krásné literatury a tam se běžně používaly.
1: Jinak spropitné na začátku s písmenem S, jako Simona, pozor na to, abychom neudělali hrubku.
2: No, k tomu bych doplnila, že dříve se tam psalo Z.
1: Mm-hmm, takže teď už S, jinak jak to obsat, dobrovolná peněžitá odměna za nějakou službu, třeba právě v restauraci. Našli bychom ještě nějaká synonyma, kromě zmiňované diškréce, která zní tak jako starosvětsky, nebo tuzer, jsme říkali.
2: Ještě se hojně užívalo dříve tedy z němčiny přijaté tringelt.
1: Ale to se občas i použije dnes, tringelt.
2: Pravděpodobně ano. A tam se, protože češtině není příliš už vlastní ta hláska G, tak se to také často vyslovovalo ská, tringelt. Z turečtiny máme přejatý výraz bakšiš. Uh-huh. Původně je tedy perský, ale my ho máme z turečtiny. No a čistě slovanské je všimné. Ale nevím, jestli se používá v tom výrazu spropitné spíš ten druhý význam slovníkový, a sice úplatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Medicine Man.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Wann genau die Aufnahme entstand, wissen wir nicht. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Im August desselben Jahres starb Seidel in Neapel in den Folgen einer Typhuserkrankung, mit der er sich während einer Schiffreise nach Italien infiziert hatte.
1: Walteru Seidlovi, kterého jste slyšeli v archivní ukázce z roku 1937, bylo v době natáčení pouhých 32 let. Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
4: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
3: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
5: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
3: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
6: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
3: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1. Počasí. Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za

0: sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
2: Tak to k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
2: co?
3: Že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
2: O pocitech.
3: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověk.
2: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
3: Ano.
2: Takže o ztrátě čichu.
3: Ano, přesně tak. Pak, a o tom, jak je důležitý.
2: Že prostě necítí.
3: Ano.
2: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová.
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Vy to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Je nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co veče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako problém
1: no,
0: s Čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například Čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaře, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší, jak ale to? My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice, aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centra limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
1: Ty problémy s post-covidem, to bylo hodně, ano.
3: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč, vědci zatím nevědí. Ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: jsou multitalentové.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování.
1: Někomu
3: nosu.
1: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme. A je tam šance na to,
3: Nobelovka.
1: Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že to savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk a ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy, ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
0: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma ztráta čichu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů, čpavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůví, tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal. Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, našel jsem k lékaři, jakože špatně jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout a pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí
1: a stolice
0: nepříjemně a nakonec to prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Jenom, že mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: tloně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no, tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne. Ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovska.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Když mi

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: vás.
0: Dobrý
1: den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Háklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste, tak
1: ano. Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně,
1: ano,
2: na magnetickou rezonanci,
1: no,
2: takže jakoby pod kontrolou,
1: ano,
2: se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla.
1: Aha.
2: Na kybernetickém noži a operace,
1: aha,
2: v podstatě je nemožná, protože,
1: aha,
2: je to na nepřístupném
1: místě. Nepřístupné místě, jasně. Mm. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek léčby, ale toho spíš nádoru.
0: Hmm.
1: A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych
0: poradila,
1: ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující. 5 roků je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo.
1: Jejde, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako, přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Rádio.
0: Teď, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
1: Ve vysílání.
4: Jo, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím, vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A, tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuji to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak to dotaz. Vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočil,
1: to
0: řešili mnohokrát.
1: Ano, a chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá
1: Jinak
0: zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajdamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
4: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás. Já si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet. Počasí.
1: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38. Vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas San George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillo, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trapské písně.

on rozdával lidem smích, procestoval světa lám. Dnes však z něho zůstal

0: Letitý kormidelník Volups je Ondra Haken a ráno v Amarillu a pak přímo z Porty, kterou tahle parta z Jablonce v letech 1973 a 74 získala, Jirka Němeček se světoznámou melodií Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night, proměněnou na starého klauna. V roce 1977 vstoupila Volups je do elitní společnosti držitelů Zlaté Porty, zatímco budějická variace Všudy byla Karla Petr slavila druhé vítězství i díky křehké písničce Už zase sám.
1: Já vím, že touhu schladil mráz, že zima přijde zas, že každý břeh

Dvojnásobný vítěz sporty, rodinná sestava Verunka z Kadaně a česačů bavlny bál Vojty Kyďák a Tomáško se solovým Rudou Koblicem. Ten ji založil už v roce 1971 a prováděl všemi společenskými záludnostmi plných 19 let ve společnosti Tuláka, tedy Swagmana.

Kadaňská Verunka, píseň pro tátu se solovou Jarmilou Koblicovou, záhy všeobecně známou pod přezdívkou Jamajka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice, jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem. Šedý.

Willie Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, s letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Julkeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o pět let později zářela na Portě, se stavě Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší z Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porky patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Volupsy 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltonem.

Jiřina Tiťourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník jablonecké volupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším.

0: sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců šlo vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejdou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
8: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu o psaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako šašek prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mně. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistův sedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka. A dokáže mu zrovna hravě, že lidé tak, jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Rostomilá, rostomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednom tedy zase na staré město. A vskutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajidě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový Neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí. Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno. Všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rozena upraví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tiskl jí pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela, Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle se boutrl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fí, oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas.

0: rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety, meditujete, cvičíte, jíte zdravě a hlavně kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych chtěla popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, no, snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, jste furt mladá, takže, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to do nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, no. Ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.

0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no a prostě pokecám se s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? Kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No.
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležité, no, že kdyby se o něj nepečoval, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No, že by měli jít zdravě, jako nějak se jako necpat prostě střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo, jo.
0: Krásný večer.
1: Taky děkuji, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc!

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát se povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi. To je tak skvělý klučina z té Prahy. Ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí. Takže jen klobouk dolů před ním. On mluvil dneska do humoriáry. To opravdu klobouk dolů.
0: Dobře,
1: má
0: a teď
1: rodiči,
0: pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, kterýho člověka jakoby ten sport láká, kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k Sevře z hřbitova a byla, a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě syn vezl domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zvrzenu. Tak jsme včera ještě na zvrzenu do Raspenavy, takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla a pak mě za odměnu vzal synové sebou na zvrzenu kteří jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu a samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku, cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe a jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No, když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám se třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii, no tak
0: máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No, tak zítra budu prát a potom si
0: to jste zase té práce.
1: Dám odpočinu. Odpočinu si, při tom praní si člověk odpočine. Protože to je chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: a
0: s námi.
1: A taky krásnou noc a dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak, Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Úlířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Úlířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, jo?
0: Mhm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba méně tučného a víc pohybu, jak se říká, na čerstvém vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale helejte, je potřeba bylinky.
0: Mhm.
1: Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír, luštěniny, tak to jsou potraviny, které
1: taky,
0: dnes všichni jíme. A považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju. Česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte.
1: Helejte, místo kafe, jak si dává, spoustu lidí si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě melta je zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může
1: jo,
0: právě...
1: Taky na kontroly se musí chodit, samozřejmě. No. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu. No,
0: A jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže... Já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no ale jdu si lehnout třeba 10-11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no, máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo? No. Mm. Jako někdo, hlejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
0: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno...
1: Dáme tu básničku?
0: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. Užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě, užívám si to, mi věřte. Vždyť tu na té krásné zemi, žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeji všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočníčkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla co má ruka, co má noha. A byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kilogramů. A takže mě zabíral volný čas sport. A nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí. Byla jsem pod lékařským dozorem při sportování. Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok. A jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid. A já jsem smršla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemoci sesypaly. A nejhorší byla na tom psychika a bylo po sportování. A jediný, co jsem mohla, nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata. A protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají i spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
0: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní a ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
1: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten srůst dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo 1. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí, ale teď, když po ránu je sluníčko a je to takový ještě vlhký, tak to se mě hrozně potom stejská.
0: No,
1: to mě chybí.
0: Ano. Zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte, tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
1: No, nevím, jestli vzorem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám pořádku snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradu, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si košíkov, začutat si s dětma a takovýhle. A mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty. Ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
0: Budeme vám držet pěstí, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
1: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat lecos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Taky hezký večer všem.
0: I vám.
1: A sportu zdar.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromný a měl by být vděčný, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že i jiní se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem ji pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tedy umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromný. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Janí, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežijím žádný husí kachny a takový podobné věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký tak máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, to jsme i na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masařka, no ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopný. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte, 3x denně jí, ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? I tohle je potřeba, no.
0: Ano. A Janí, co pro vás znamená pohyb? Sport? Procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek a teď můžu být ráda za to, co, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Janí, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se nebláznit, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase šít, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli svátek, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má
1: a
0: být, dělat se radost.
1: A tak se snažím na
0: úžasné.
1: Život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás dovedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí, takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat, to je nádherný plán. Moc děkuju za ta slova, která jste nám přinesla.
1: Mějte se všichni moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No já bych chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo, nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tedy člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině a vlastně když bych se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už bych tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let. No,
0: já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít, bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak.
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělí. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, naschledanou, díky, dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny Noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak se povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana. Vítejte.
2: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače Noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovéhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu, zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaké knížky, co jsem dostal k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkové, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
1: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
2: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá a nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu, ale jako by chtěli, měli by

0: ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá. Jo?
1: Ano, prostě, to zní jako velmi dobře. Věcí. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
0: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký pár, a nebo takhle prostě. Jako,
1: no počkejte, to... jaká byla odpověď?
0: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale nepřiznal. Je to možný prostě, jako, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě, takže ty lidi, co jsou sami, takže se tam hromadu už, jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele, takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
1: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
0: No jistě, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí, od toho prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc. Jako, jo, že prostě a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo, takže já si myslím, že ty důchodci by se mě jenom měli prostě podívat na nějaký ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě těch lidí.
1: Jani, děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení, možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství
0: Je těch možností hodně. Děkuju a nashledanou a budu dále poslouchat.
1: Budeme rádi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout? Dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no, jako bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst různé na potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda, jo, pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že, takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
0: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte dostatek toho nebo toho vitamínu.
1: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme byli na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
0: Mm-hmm. No vidíte to. Tak i objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
1: pro mě
0: v noční
1: lince.
0: To je
1: velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako duchovně a to je taková moje meditace.
0: No, to jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šáhla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
1: No to ne, ono to spíš je nějaký mohutnější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých 100 let, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takovej symbol vlastně zpovědi, že, člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat tu jeho kůru a tu jeho energii. To ti stromy jsou také živé organismy.
0: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Slumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarátek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všecko krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí, protože jak je škaredě, chodím o hůlkách, jak nemusela bych v plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno s druhým. Myslím si, že když člověk může se najet, sám umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou, no, ale vidíte, žiju opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy, no a tak dál. Prostě chodím jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Ráda jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mladí. Jenom chvílku bylo, kdykoliv bylo a měl nám kdo děti pohlídat. Tak prostě jsme byli na parketu. Takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata. Já mám pro co pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla, toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic. Co jsem měla, to už jsem dětem rozdala. Ale já jsem nejbohatší člověk na světě. Mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No, tak.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru. Krásně se to poslouchalo.
1: Ano,
0: děkujeme.
1: Je to tak. Být vděčný za všechno, co můžeme. Víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař speciální technika,
1: ale
0: tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám, chystáme se, ani já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk. Ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou. Ale jsem šťastná, že
0: ani,
1: ještě...
0: A umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo. No, ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, já jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko. Není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespěl, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, to je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit ze mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že? Ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé. Že? No.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod dipu a pospím, takže já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že? Venku den, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že? Které jako člověk neudělá, že? Když při různé práci, že? Takže no a manželce tak tež pomáhám, že ať se udržuje jako ten, že takže a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že? Takže tak asi,
0: Pepíno, no. Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu, na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten placek, anebo paní Frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepíno, já jsem čekala nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: Poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý den. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte
1: to hafery.
0: Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůští nebo lese, že tak
0: ještě jednou,
1: stromy.
0: Co
1: objímám, víte? U nás na Balaš...
0: A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůští, jezdím do hůštia. No, to...
0: Jako do houští, myslíte? Nebo...
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže ale taky objímáte stromy?
1: Jo, mám buk ten, nebo smrk, a nebo vrba, tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak to se tak sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A no čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď samejte a...
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete mít prostor.
1: Dobře, děkuju a všechny zdravím. Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Aničkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu chodit, jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se održela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to... No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili a to už budeme končit.
1: Vnoučata, pravnoučata mi nejvíc přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej, takže já si nestěžuju, že by... A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla, to už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila, vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak se to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné.
1: No. Proč by to bylo neuvěřitelné?
0: No.
1: Já mám tu výhodu, že moje netes je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo, takže, ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru
0: a taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: jo, tam jsou kontakty nějaké, na povědu, doma těch kontaktů moc nemám, na povědu jedině, když přijedou ty děti. Takže,
0: umíte si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit, a já si věci plánuji, já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst a já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, a takže zatím jsem spokojená. Zatím si, Jaruško, zatím si lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek. Takže
0: dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda,
1: že kdybych ty bolesti bylo míň, loučíme s humorem.
0: Uzavíráme dnešní téma, Aničko, já. Moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější, že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že se z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co?
2: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale, no,

0: vím, to je mi...
1: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
0: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
1: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
0: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, hned.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husím brkem na hlavě a čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne.

0: zadzwońcie. Dobry.
1: No, czym się to mam zmaćknął?
2: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
3: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
1: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
3: Jak malí chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
1: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
3: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
1: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
3: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a nic.
4: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprýc.
3: No ne.
4: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
3: Já se snažím látku zpestřit.
4: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
3: Tak,
4: pokračujte.
3: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já vím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde teď. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
1: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
3: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře, dostal, říkej si to sám.
1: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vybírá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mi motýku, budeme šroubovat, motýku tlátku.
3: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
1: Vevnitř je místo.
3: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
1: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
3: Jak tam asi vlezou?
4: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
3: Že tam se dostal samočině, ta šňůra tak kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
4: To
3: se urve.
1: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
3: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
1: Automat. Jako bife.
2: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
0: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
5: no,
0: že bychom zaspívali spolu.
5: No. Jako Jirkou bych zastepoval, rozumíš, Jirko, ale zpívá.
0: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
5: Gota. Pánové, na
0: žádku. Gota, není, počkej.
5: Počkej,
0: máme tady, ale... máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
6: 5, 4, 4.
0: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
5: Ale ne, to
0: je... Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
5: On nebude tutově doma.
0: Ještě?
5: No, není.
0: Vem si ho. Ne, teď.
5: No, tak ahoj.
0: Počkej.
7: Haló?
0: Haló, to je Karel Gott?
5: Počkej.
0: Tady je Kajzer.
6: Jirka Korn.
0: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle. Dobrý večer.
6: No.
0: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
5: No, vidíš.
0: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje zvony. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutíme. Haló? Co se stalo?
6: Se utopil.
7: To nic, upadlo mi mejdlo.
0: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
7: Tak já jedu.
0: Fajn,
5: no jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
0: A možná, že jo?
5: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
0: dobře,
5: jo?
0: A pak tě zavoláme.
5: Fajn.
2: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak, co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano. Dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on tě mi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocele je rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
4: Vesel, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem
8: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
4: Sešlo, méně vejte se,
8: ale já... On dal na sporách spánek. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
4: Sešlo, prosím
8: říkám,
4: vás,
8: nezlobte se. Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, ne? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
4: Nezlobte se, no Sešo, ale já skutečně, já pospíchám. Ale ne, já...
8: Co?
4: Rozumíte, já jsem s tou... Já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je předušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. Kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló? Haló?
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Pá, podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pám, no trvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic společného.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Krychová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschranou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, jo, mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopat, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu to.
3: No, takhle, ale to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, já si to otlučil ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
3: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že zezadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jistě čím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu zezadu, svouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? K- Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme pravé. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
8: Ano?
9: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
8: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
9: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
8: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
9: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
8: Jo, je tady, mé mi okna.
9: No, a jak to?
8: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
9: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
8: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
9: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
8: No, tak je.
9: Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
8: Děkuji.
9: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
10: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
9: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
10: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
9: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte. Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
10: Ano.
9: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
10: Ano, já bych to rád.
9: Jo, no
10: to... Sám,
9: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
10: No, já nevím,
9: schválí. Hovraďte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
8: Je to nutný, aby...
9: Je to nutný, velice nutný je to.
8: Vidí. Já trošku poboženu, tak to dodělám a my přijdeme, no.
9: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
8: Tak jo, tak nashledanou.
9: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
11: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říkám, ale prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to udělám. Zazvoním do telefonu, mám na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla v Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi: Mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. Říká, jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.